0: вдивляться в вогеньквит, а так сем'є моє. Єн так з хлопама посидět, сем зровна тенькрат хтєл. Ten stařík z tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. Pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si po loku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Šen.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. To skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo. Možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, První láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr Slávy Emana Nováčka.

0: přítel, můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát, na tu první ze všech nejhezší vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak ty zrudnuli jako děcko, když propukla hubička, po tu tváře potom smolil si milostná ptaníčka.
0: Trhal s lísky u sedmi krásky, zda tě miluje málo či moc. Psal si verše vášnivé lásky a jak mnohou provzdychal si noc. První láska to je všecko, další už je plagiát, škoda, že

vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova s Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svůj mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád, ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný, tak jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Blažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek. Ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu desky Pásky vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

s Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k nim švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani se mi nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem se poděkovat mojmu hudobnému otcovi, kterým je kapelník a skladatel pán Jan Slabák, za to, že má naučil vnímat ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždyť jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít ji přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

jsem jí sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku, no

si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a

pojďme trochu zpátky předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku sborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo. Spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém, dnes Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. Tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl,
1: Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor z Nastasiou Kinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pup. A jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase. A já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný jako ty vlasy, no, tohle. Kdo vám to dělá, ty?
4: Tohle. Hey, like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. Ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Look, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježiš, jo, počkejte vlastně. Já jsem blba. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: My ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Eš,
3: A jo, já vím, Ježíš, já jsem blba.
4: Nevíš,
3: ne, promiňte, já jsem blba, ne, já vím, ne, já jsem, já, yes, pardon, já jsem, ale to se mi stává vždycky tohle, promiňte mi, paní Nastasio, já, ne, nechce to být, to je dobrý, já,
4: okay.
3: Ne, já toho, já, ne, to je dobrý, já
4: jsem, okay,
3: ne, já vím, já, ne, já, se mi stává vždycky tohle, ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne, I have to talk to you. I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director. wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, you stay.
4: Okay.
3: Thank you.
4: Thank you.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor, mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrá. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás, Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pro.
1: Dobrý
7: den. Vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečila moucha. Brum. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, směje se señor Juárez Rodrigo Santamaria de Silva de la Dongo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobatou. Oh, oh, oh.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve Všechno party s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
4: No.
3: Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznám.
4: On tomu rozumí. Jo, počítač myslíš, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je
4: tady... A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše, jaký mají vztah s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá
2: já
1: pod počítače.
2: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
1: Tak ale to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno party povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Ralby nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku, mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Napodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádně obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš tam počítače, řeknu. Co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatoru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je, z Hlbakovicí nemá nic společného, to je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako, to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten...
9: Počítač.
8: Počítač.
9: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No. Furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě Herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději Herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honoráře. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.
11: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem, když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už, ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju Děkuju. Vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den.
5: Díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den. A byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže...
2: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
7: Ano,
9: samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bůh.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Tak a to je závěr dnešní Humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Koncepce břehů řek v Pardubicích je hotová, architekti ji představili veřejnosti. Průměrný důchod od ledna vzroste asi o 300 korun, senioři zároveň dostanou jednorázový příspěvek. Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot a dnes bude oblačno s ojedinělými přehánkami, teploty do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubicích představili veřejnosti koncepcí břehů Labe a Chrudimky. Rozsáhlý dokument se zabývá 28 lokalitami podél obou řek ve městě a má sloužit jako podklad pro plánování jejich dalšího rozvoje. Cílem je ale také zpřístupnit řeky lidem, jak za autory návrhu doplňuje architekt Tomáš Jiránek.
2: Hledáme nejlepší potenciál pro to, jak ty řeky zapojit do života města. Například v centru řešíme soutok, řešíme prostor náplavku u Tyršových sadů, prostor u mlýnů a prioritizujeme vlastně ty zásahy tak, aby všechny ty břehy byly maximálně zpřístupněny.
0: V Hlinsku spouští Akademii třetího věku. Kurzy pro seniory i další zájemce připravilo vzdělávací centrum Planeta. Posluchače čekají přednášky o práci zvířecího záchranáře, jedovatých houbách nebo geologických zajímavostech v regionu. Kůrovec je v Krkonoších zatím pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou podle zprávy Krkonošského národního parku tak vysoké jako v minulém roce. Čísla upřesňuje mluvčí Radek Drahný.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
0: Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po odpoledním jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. To po jednání kabinetu oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
4: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
4: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
6: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
4: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
7: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
4: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, ojediněle se objeví přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty jen 13 až 16 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením na silnici 1/17 nedaleko kruhové křižovatky u Zámrsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je úterý 22. září, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice, případně je ještě na noční směně. Teď jsou 4 minuty po 5. hodině. Další téma za chvíli. Ovocnáři v Česku přišli kvůli jarním mrazům o velkou část úrody. Ztráty podle odhadů výrazně přesáhnou miliardu korun. Zbylou úrodu navíc někde ani nemá kdo sklízet. Tak tohle téma rozebereme rozhodně víc. Rád vám budeme Ivana Hlase, Aranka umí hula hop, taky bude Anaka, Phil Collins, Marcelo Holanová a nebo teď Eláni.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4 minuty bude 17:15, posloucháte úterní ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 22. září. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil za velmi konstruktivní jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem. To vedli včera večer před zahájením zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Macron na sociální síti X uvedl, že se bavili o odblokování lodní přepravy v Hormuzském průlivu anebo o zastavení útoků na energetickou a civilní infrastrukturu ve válce na Ukrajině, která čelí ruské agresi. Francie Radě bezpečnosti OSN předloží návrh rezoluce k ukončení blokády Hormuzského průlivu, uvedla agentura AFP s odkazem na diplomatický zdroj. A námořní mise Evropské unie v Rudém moři by potřebovala více než 10 vojenských lodí, tolik jich ale v současnosti nemá. Podle agentury Reuters to řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraji zasedání valného shromáždění OSN. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Ovocnářská unie uvádí, že jarní mrazy způsobily škody za skoro 1,5 miliardy korun a skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Vůbec největší propad hlásí pěstitelé jablek. Třeba v Dolanech na Náchodsku přišli hlavně o zimní odrůdy. Reportér Václav Plecháček tam natáčel.
1: Jeden ze sadů ovocnářského družstva Dolany na Náchodsku. V minulých letech tady stromy bývaly běžně obsypané jablky. Teď tady široko daleko žádný plot není.
2: No je to především způsobeno těmi jarními mrazy, které tu proběhly v takových dvou vlnách.
1: Kristýna Michalková, vedoucí ovocnářství.
2: Zasáhlo to teda významně zimní odrůdy, v sadě bréburnu, red prince, topazu, tam nenajdeme jablko.
1: Ročně jste sklízeli zhruba 6 000 tun jablek na 120 hektarech. Jak to bude letos?
2: No letos čekáme úrodu do 2 000 tun.
1: Přijeli jsme do dalšího zesadu ovocnářského družstva Dolany. Tady sice jablka jsou, ale momentálně nemá kdo sklízet.
3: No dneska nás bylo 13 jenom. A dřív bylo 30, no, přes 30. A odešli, no.
1: Říká kvalitář a polský zaměstnanec zemědělského družstva Kamil.
3: Či co zbyli, či co tam ostali, tak či časej slušně. No.
1: A ty, co odešli?
3: No, či no, nechtěli makať, no, nechtěli. No. Víc u toho kecali, kužili, jedli, zpěvali.
2: Poslední dobou se to stává čím dál častěji. Opravdu je těžký sehnat pracovníky, který by sklízeli v nějaký kvalitě a výkonu.
1: V sadech sklízí především zahraniční pracovníci, tady v Dolanech převážně z Ukrajiny. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Venku zatím tma, ale už pro vás vysílá Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice v úterý 22. září, 3 minuty po čtvrt na 6. Spojené státy plánují otevřít dvě vojenské základny v Grónsku, které je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa klíčovým územím pro obranu amerických národních zájmů. O plánu dnes informovala agentura Reuters s odvoláním na tři nejmenované zdroje. Trump má dnes s premiéry Dánska a Grónska podepsat dohodu týkající se amerických bezpečnostních zájmů. Další zprávy pro vás připravíme na 17:30. A v Pardubickém kraji budeme sledovat jednání zastupitelstva. Začíná ve 13 hodin na krajském úřadu na Komenského náměstí. Bude se zabývat mimo jiné rozpočtem a dotacemi, dopravou a silničním hospodářstvím, podporou sociálních služeb, zdravotnictvím a taky školstvím, kulturou a nebo životním prostředím. A o čem se jednalo v Chrudimi, to se dozvíme po 8 hodině na online tiskové konferenci po jednání rady a zastupitelstva města. Na programu třeba návrh smlouvy o dílo a smlouvy licenční na úpravy chrudimského betlému a nebo smlouva o dílo k plastice loutky Četníka do Hradební ulice.
1: Počasí.
0: Ani dnes se moc neohřejeme, v Pardubickém kraji maximálně 16 stupňů Celsia, na horách do 11. Bude oblačno a přehánky už jenom ojedinělé, večer bude oblačnosti dál ubývat. Předpokládané množství srážek je od 0 do 2 mm, vítr bude mírný severozápadní s rychlostí do 30 km za hodinu a rozptylové podmínky očekáváme velmi dobré.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Pardubice, za 6 minut bude 17:30, úterý 22. září. Na dnešek připadá Evropský den bez aut, což je vrchol Evropského týdne mobility. Je to iniciativa, která upozorňuje na možnosti, jak se po městě pohybovat bezpečně, zdravě a s ohledem na životní prostředí. Je pravda, že když si redaktorka Tereza Brázdová o tom chtěla popovídat s dětmi ze školky, tak se rozhovor stočil trochu jiným směrem, ale přesto si ho poslechneme. Co říkáte?
2: Je lepší jezdit na kole nebo v autě?
3: Auto.
2: A proč?
3: Protože tam mám sedačku.
2: A kde máš sedačku?
3: Tam úplně žádu.
2: A mohou děti jezdit vepředu?
4: Ne, to můžou jenom dospělí. Tam musí sedět i dospělí a mamka a táta. Jenom. Protože když někdo sedí u řidičáku, tak dítě neumí řídit.
5: A něco by zmáčklo.
2: A od kolika let tak můžete řídit autovi?
4: O 11. A moji sestroně si bude školu 20.
2: Těšíš se na to, až budeš řídit auto, Ondro?
6: Jo, já také.
2: A jaké si pořídíte auto? Jak bude vypadat?
7: Já žlutý.
8: Já policejní.
9: Zípáka policejního.
10: Šanetka půjdu.
2: Tak ty budeš paní doktorka?
10: Jo.
2: Jaké doma máte auto?
11: Octavia.
12: Nevím.
13: Fluence, Fabia a Octavia.

0: Tolik Cyndi Lauper ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jdeme na zprávy, které připravil Ota Gutwirth.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Společnost elektrárny Opatovice obnoví zítra po letní pauze dodávky tepla pro víc než 60 tisíc odběratelů na Pardubickou, Chrudimsku a Královéhradecku. Zahájí tak novou topnou sezónu. Pardubice mají nová pravidla pro výsadbu stromů v ulicích. Město podle nich bude postupovat při přípravě rekonstrukcí a dalších staveb. Stromy mají mít dostatek místa pro kořeny, přístup k dešťové vodě a ochranu během stavebních prací. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou od 1. října do 12. prosince na třech tratích v Královéhradeckém kraji výluky. Vlaky v době výluk České dráhy nahradí autobusy. Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. V americkém New Yorku se dnes setká prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Informovalo o tom agentura AFP. Očekává se, že prezidenti spolu budou jednat o válce na Ukrajině. Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno s ojedinělými přehánkami. Večer by oblačnosti mělo ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak se měnit nebude. Biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dopravní omezení na silnici číslo 340 u Úřetické Lhoty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Říká se, že dobrá pálenka v krku nepálí ani neškrábe a po nalití do sklenice lehce řetízkuje, to známe i z filmu. Jestli to platí i pro tu spalírny v Rosicích na Chrudimsku, tak to zjistíme v dalším díle dopoledního seriálu krátce před 10. hodinou. Teď jsou ale teprve 2 minuty po 17.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 6 minut zbývá do 6:45, úterý 22. září a pojďme do novin ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Houby rostou, o tom už pochybuje málo kdo. Facebooková výzva deníku ale ukázala, jak bohatá letošní úroda doopravdy je. Čtenáři poslali desítky fotografií plných košíků i kapitálních úlovků. Mnohé příspěvky navíc obsahovaly i konkrétní tipy, kam na houby vyrazit. Podle reakcí a snímků to vypadá, že na Pardubicku se v těchto dnech nejvíc daří houbařům v lesích v okolí Holic, Přelouče, ale pěkné úlovky někteří hlásí i přímo z Pardubic. Lidé zkoušeli štěstí nejen v tradičních místech, ale vyrazili z košíky i do dalších koutů regionu, od Chrudimska až přes Orlicko, Ústecko a Královéhradecko a domů se rozhodně nevraceli s prázdnou. Jak to tedy v těchto dnech vypadá v lesích Pardubického kraje a čím vším se čtenáři pochlubili, to už najdete ve fotogalerii na webu deníku.
3: Železniční fanoušci všech generací zaplnili o víkendu Česko-Třebovské depo, aby si užili dýmící parní lokomotivy, výstavu historických a moderních strojů i modelová kolejiště. Akce vykouzlila úsměv hlavně dětem, které regionální den železnice organizovaný Českými drahami doslova fascinoval. Kromě historické elegantní lokomotivy zvané Šlechtičná poutala pozornost návštěvníků znovu provozu schopná parní lokomotiva 328. Její jízdy po depu doprovázelo typické syčení páry i oblaka kouře. Další detaily v reportáži Mladé fronty dnes.
0: A Benešova třída v Hradci Králové se v sobotu promění v místo pro kulturu, setkávání a společné zážitky. Druhý ročník akce Benešovka kulturní nabídne divadlo pro děti, nový cirkus, výtvarný workshop, ale i koncerty. Po celé odpoledne tam bude prostřený dlouhý stůl pro společnou sousedskou hostinu a na závěr se uskuteční exibice Provazochodce. O tom informuje na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.

0: Diana Ross zpívala v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice 22. září za minutu 6:15. Čeká nás za chvíli skupina Mňága až Ďorb a teď tipy z našeho kraje, kam byste se mohli vydat. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim láká na výlet na offlandu v Mrákotíně. Účastníky čeká návštěva obchodu s levandulovými výrobky a vánočními ozdobami, exkurze i tvůrčí dílna. Autobus vyjede právě dnes v 8 hodin od divadla Karla Pipicha a návrat je v plánu popolední, tak můžete vyrazit za vůní levandule. Ve Vysokém Mýtě začíná mezinárodní soutěž učňů stavebních řemesel, která může být rozhodně podpořená i účastí veřejnosti. Zúčastní se 35 dvoučlenných družstev z 25 odborných škol. Soutěžit se bude v oborech zedník, truhlář, montér suchých staveb a instalatér topenář. Tahle akce pokračuje až do čtvrtka a najdete ji přímo na náměstí Přemysla Otakara II. A ještě krátce dochocně do Orlického muzea, tam bude přednáška od 16:30 odpoledne, jak Řím změnil Egypt a Egypt změnil Řím. O Egyptě v římském období se moc nemluví, často je vnímané jako období, kdy Řím jednoduše dobil zemi faraonů a tím to všechno skončilo. Skutečnost ale byla mnohem složitější a o tom budou mluvit studenti Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Matěj Hruška a Anna Chejnová. Dnes od 16:30 odpoledne v Chocni v muzeu. Počasí. V Pardubicích registrujeme lehký ranní deštík, jinak přes den bude většinou oblačno a přehánky jenom výjimečně, večer bude oblačnosti ubývat. Maximální teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní s rychlostí do 30 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré a ještě doplníme ranní teploty, ty jsou nejčastěji mezi 8 a 5 stupni Celsia, takže už je docela chladno.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 4 minuty po 6:15, tady je Český rozhlas Pardubice, úterý 22. září. Pojďme se podívat na muziku, jaká nás čeká do 6. hodiny, třeba Věra Martinová, Jan Kaniza nebo Petra Janu. A teď pozvánka k odpolednímu poslechu po 13. hodině pořad Alex a host. Koho si dnes moderátorka Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.

0: poslední.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Univerzita Pardubice zahajuje výuku. Mykologickou poradnu v Hradci Králové využilo v září několik desítek houbařů. Vláda uvalila mimořádnou daň na rafinérie, reaguje tím na růst jejich marží. A dnešek bude oblačný, teploty do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na univerzitě v Pardubicích začíná nový akademický rok. Škola do něj vstupuje s víc než 7,5 tisíci studenty. Přibližně třetinu tvoří studenti zapsaní do prvního ročníku bakalářského studia. Nejvíc studujících chodí na ekonomicko-správní fakultu, říká mluvčí Vysoké školy Martina Macková.
2: Nejvíce studujících na Univerzitě Pardubice má Fakulta ekonomicko-správní a dopravní fakulta Jana Pernera. Právě o studium na těchto fakultách byl také největší zájem mezi uchazeči. Vyšší zájem zaznamenává v posledních 3 letech také Fakulta filozofická.
1: Lidé můžou i letos využívat v podzimní houbařské sezóně mykologickou poradnu Muzea východních Čech v Hradci Králové. Otevřená je každé pondělí od 16 do 18 hodin a v přednáškovém sále Gajerových kasáren. V září navštívili už desítky houbařů, přinesli sebou i jedovaté houby, například hřib satan nebo hřib legalové, upozorňuje mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech.
3: Riziko hrozí i při ochutnávání těch hub v lese Zasyrova. Vždycky doporučujeme, pokud lidi ochutnávají, jestli ta houba není hořká, tak by to neměli polikat, vždycky vyplivnout. Každý rok se najde někdo, kdo malý kousek právě třeba hřiba satana spolkne a bohužel se dostaví velmi intenzivní zvracení, které může trvat až 3 dny.
1: Rafinérie budou nově platit sektorovou daň, rozhodla o tom vláda. Platit má za letošní i příští rok. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vláda zavedením daně reaguje na nárůst marží. Krok se dotkne i rafinérie Orlen Unipetrol v Litvínově. Mluvčí společnosti Pavel Kajdl upozorňuje, že v odvětví se pravidelně střídají období vyšší a nižší ziskovosti.
4: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
1: Námořní mise Aspides Evropské unie v Rudém moři by potřebovala přes 10 vojenských lodí. V současnosti disponuje jen 6. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na šéfku unijní diplomacie Kaju Klasovou. Úkolem mise je od roku 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Husíů.
0: Sport.
1: 6 zraněných hráčů vypadlo na začátku srazu z nominace české reprezentace před nadcházejícími zápasy elitní ligy národů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici šestici Zima, Vlček, Chorý, Vyšinský, Provod a Jurásek. Místo nich španělský kouč povolal navíc 4 nováčky. Kryčfalušiho, Šuberta, Vašulína a Slámu a k ním ještě Vytíka a Sejka.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, objeví se ojedinělé přehánky, večer by oblačnosti mělo ubývat. Nejvyšší teploty dnes 13 až 16 stupňů, povane mírný severozápadní vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou ze silnice 363 Brněnec Moravská Chrastová. Osobní auto tam je v nehodě s chodcem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Za chvíli pro vás budeme mít další řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A dnes dojde na jídlo za volantem. Poslouchejte dál, dozvíte se více krátce po 6. hodině úterý 22. září. Čekají vás i písničky, které nestárnou, i když je úterý, tak Nedělní ráno v podání Pavla Bobka, taky Cuzinka v tvojej zemi, Xindl X a Mirka Miškechová, Jennifer Rush, Valdemar Matuška a na začátku hodiny Karel Zich. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a případně i šťastnou cestu.
0: Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 22. září, 4 minuty před 6:15. Vám všem přejeme hezké ráno, a to i za volant. Vy si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za tím volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Konkrétně dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku. Bude tady další díl naší řidičské abecedy. Teď zdravíme nejenom na cesty, ať se vám daří.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Minuta po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Pardubice, úterý 22. září. Dnes je den bez auta, to si budou připomínat třeba i v Hradci Králové, tam dokonce bude MHD pro lidi se řidičským průkazem úplně zdarma. Na nábřeží Labe bude celodenní program pro školy a veřejnost. Co se v této souvislosti chystá v Pardubickém kraji, tak to uslyšíte dopoledne živě od našeho regionálního stopaře. Ale zpátky k sousedům, kde bude i Hradecké ekonomické fórum v ulici Na Brně v Petrov galerii. Tématy jsou ekonomika, export, inovace. Zúčastní se předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, ekonomka Helena Horská, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaja nebo vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu David Miller. Česká národní banka vydává 5 000 korun se speciálním přítiskem jako součást připomínek letošního 100. výročí vzniku Národní banky Československé. K dispozici bude na pokladnách ČNB v Praze, Brně, Ostravě i Hradci Králové, a to dnes od 7:30 ráno.
1: Počasí.
0: V Královéhradeckém kraji po ránu mnohem méně prší než v kraji Pardubickém. Tady jsou ty srážky docela četné, ale přes den by jich mělo ubývat. Podle předpovědi čekáme oblačno, přehánky jenom ojediněle, na horách budou četnější. Večer začne oblačnosti ubývat, teploty dnes vystoupí maximálně na 13 až 16, na horách to bude od 6 do 9 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný severozápadní s rychlostí do 30 km za hodinu.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, příjemné úterní ráno, přejeme 7,5 minuty před 6:30, je 22. září. A následuje spotřebitelský servis. V něm dnes zopakujeme, že prodejce proplatí znalecký posudek jenom v případě, že reklamaci nakonec uzná. Jak je to v opačné situaci, tak to už dodá Josef Černý.
1: Pan Jakub reklamoval mobilní telefon, reklamace byla zamítnuta navzdory znaleckému posudku s odůvodněním, že si varu způsobil majitel sám. Pan Jakub se tedy ptá, jestli má nárok na vrácení peněz za posudek, který mu vlastně nepomohl. Pane posluchači, nemáte. Znalec odvedl svoji práci a za tu si nechal zaplatit a jestli prodejce posudek neuznal, to už ho nezajímá. Peníze byste mohl požadovat zpátky pouze v případě, že by posudek vykazoval vady. Takže doporučuji obrátit se na Českou obchodní inspekci se žádostí o mimosoudní řešení, případně na soud.

0: úterý 22. září před námi další zprávy s Otou Gutwirtem. Přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Krizové centrum při SKP Centru v Pardubicích se kvůli vysokému zájmu o své služby přestěhovalo do větších prostor v Polabinách. Nově má zázemí pro sociální pracovníky a dvě konzultovny navíc. Neziskové organizace z Orlicko-Ústecka získaly celkem 600 tisíc korun díky burze Filantropie. Akci pořádá koalice nevládek Pardubické ve spolupráci s krajem a jejím cílem je podpořit dobročinnost. Lesníci správy Krkonošského národního parku letos evidují 15 tisíc metrů krychlových kůrovcem napadeného dříví, nejméně za posledních několik let. S ohledem na letošní sucho ale očekávají větší výskyt tohoto brouka. Kostní dřeň letos v Česku darovala rekordní počet lidí. Do konce roku jich podle Českého národního registru dárců dřeně bylo asi 120. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, ojedinělé přehánky. Večer by oblačnosti mělo ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále ještě pozor na silnici 363 v Brněnci, Moravská Chrastová, už když došetřuje se tam nehoda osobního auta a chodce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: ETA, nejznámější český výrobce nejenom elektrospotřebičů, ale třeba i rozhlasových přijímačů. Více dozvíte v příběhu slavných značek po 21. hodině. A po 11. hodině nás čeká radioporadna, začíná čas sázení a přesazování. I tomuto tématu se budeme věnovat, a to konkrétně se zahradníkem Františkem Hlubockým. Případné otázky můžete psát už teď na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Dobré ráno.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice přejeme pěkné úterní ráno 22. září roku 2026. Za 6 minut bude 6:45. S Otou Gutwirtem se teď zaměříme na dnešní noviny. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
3: 9 měsíců před plánovaným otevřením stavbaři pokládají první betonové podkladní vrstvy v tunelu Homole na D35 před Vysokým Mýtem. Původně měl být tunel zprovozněný na konci letošního roku, práce ale zdržely problémy s geologickým podložím při ražbě. Pomalu jde taky příprava výstavby úseku ze Svitav do Mohelnice. Na úplně hotovou dálnici až do Olomouce si řidiči budou muset počkat ještě 6 let. Jak připomíná deník, termín dostavby dálnice D35 se pravidelně posouvá každý rok.
0: A víkendová jízda autobusem MHD v Pardubicích neskončila pro dva cestující zrovna ideálně. Jeden z nich chtěl vystoupit na blížící se zastávce, což druhého moc netrápilo a odmítal uvolnit cestu ke dveřím. Nepomohly ani opakované žádosti. Opustit vůz se muži nakonec podařilo, od překážícího spolucestujícího ale utržil úder a kopanec, uvedl mluvčí městské policie Jiří Sejkora. Za své nevhodné chování si nakonec od strážníků 31letý muž odnesl pokutu ve výši 5 000 korun, píše Mladá fronta Dnes.
3: Závěr odlehčíme spekulacemi o nejsledovanějším zábavném pořadu českých televizí, tedy o Stardance. Internetové Seznam zprávy přišly s tím, že by pořad mohl mít do budoucna formu reality show. Uvažuje se o formátu, který zafungoval v zahraničí. Jeho cílem je objevit nového tanečníka pro celebritu. S ní by později utvořil taneční pár. Objevování by se odehrávalo pod dohledem kamer. Skupina lidí by byla uzavřená ve speciálně vybudované vile a odříznutá od okolního světa.

0: 15:45 Český rozhlas Pardubice, úterý 22. září. V Lanškrouně v sále zámku bude od 19 hodin beseda s Tomášem Etzlerem, novinářem v Číně. Bude to jedinečné vyprávění zkušeného zahraničního zpravodaje, který strávil 7 let v komunistické zemi. Došlo ke změně místa konání. Původně to měl být Le Art, ale nakonec je to tedy Lanškrounský zámek. Bývalý reportér České televize a producent CNN vás provede zákulisím práce novináře v totalitním režimu i každodenním životem v říši středu. Jak se země proměnila za posledních 10 let, je skutečně supervelmocí 21. století a jak se žije běžným lidem ve městech i na venkově. Na tyto i další otázky se právě Tomáš Etzler pokusí během besedy odpovědět od 19 hodin. No a od 18 hodin v kině v Moravské Třebové se dozvíte, jaké to je, když se žena vypraví sama na motorce Saudskou Arábií. Živé vyprávění české cestovatelky o neobyčejné solo cestě na motorce Saudskou Arábií, ale taky o Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru. Víc vám řekne cestovatelka Dominika Gabličková v 18 hodin v kině v Moravské Třebové.
1: Počasí.
0: Jdeme zkontrolovat dnešní počasí, bude většinou oblačno, přehánky jenom ojedinělé, na horách budou četnější, večer začne oblačnosti ubývat, teploty maximálně 13 až 16, na horách od 6 do 9 stupňů Celsia, vítr mírný severozápadní.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6.50, úterý 22. září, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Bývalý hokejista Jakub Korejs a jeho talk show Bomby k tyči zítra v 19 hodin zavítá do kongresového sálu Paláce Pardubice. Společně s několika hosty z řad aktivních hokejistů a expertů se bude vzpomínat na letošní extraligové finále a historický 6. titul Pardubic, i když o tom myslím si, že je 7.
1: Sedmý titul Pardubic.
0: Chybět by neměl třeba někdejší hráč, momentálně televizní expert David Pospíšil. O historky se podělí i současní hokejisté Pardubic. Jestli máte zájem a chtěli byste být osobně u připomínky téhle mistrovské jízdy, tak jeden nejrychlejší od nás dostane právě teď za pozorný poslech 2 vstupenky. Stačí napsat na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Tak to jsme se dostali k zítřku, ale zpátky k dnešku, protože už dnes hokejisté Pardubice hrají 4. extraligový zápas během jednoho týdne. Dne. Znovu budou hrát na svém ledě, bude to předhrávka 11. kola, soupeřem bude Liberec. Výchročeši mají na svém kontě zatím 2 výhry ze 3 zápasů a rádi by přidali pochopitelně další. A my si o tom teď povíme s Otou Gutwirtem, tak o to ještě jednou hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Už jsme to zmínili, 2 výhry ze 3 zápasů. Jak se zatím vůbec se pardubičtí prezentují v extralize?
1: No, asi by se rádi prezentovali trochu lépe, než to dosud bylo. Ze 3 odehraných zápasů 2 výhry, to jsme zmínili. Prohra v derby s Hradcem, kde bylo hodně chyb v defenzivě směrem dozadu, ale nejenom od bránících hráčů, ale od všech, kteří v tu chvíli byli na ledě. A potom 2 výhry v Litvínově a nad Karlovými Vary, ale ani jeden z těch zápasů nebyl vysloveně dominantní ze strany Pardubic, takže pardubičtí se potřebují zlepšit, ale je začátek sezóny, takže je to poměrně přirozené a nedalo se čekat, že by každého soupeře přehrávali 7-0.
0: Na co se zatím Dynamo může spolehnout? Co se mu daří a v čem naopak zaostává?
1: Co se mu daří, tak daří se mu přesilovky. Přesilová hra a je to ta první formace nebo ta druhá, obě dvě mají svoji sílu. Byť ta první, když se podíváme na ta jména, tak je skutečně exkluzivní a v podstatě reprezentační. Složená v podstatě z mistrů světa, takže ta má obrovskou sílu, ale i ta druhá, kde je třeba Jáchym Kondelík nebo Jiří Smejkal, tak samozřejmě má taky svoji kvalitu. Takže přesilové hry, ty pardubickým zatím vycházejí. No a co se týká, v čem zaostávají pardubičtí, nedá se říct, snad zaostávají, ale nevychází úplně ideálně produktivita. Šance jsou, do šancí se pardubičtí dostávají. Třeba v tom zápasu s Karlovými Vary v první třetině měli Pardubice 15 střel na branku, což je opravdu hodně, ale jenom jeden jediný úspěch, to znamená jeden střelený gól, takže ta produktivita úplně není ideální.
0: A dnes se tedy pardubičtí utkají s Libercem, jak tomu se zatím v soutěži vede?
1: Špatně. Zatím špatně a Liberec nepřesvědčoval ani v lize mistrů, která předcházela extralize, protože jak duel se Salzburkem, tak s finskou Taparou liberečtí prohráli. Potom sice dvakrát zvítězili nad Gracem a Herningem, ale to byla vítězství v uvozovkách tak nějak v podstatě očekávaná nebo povinná. Ale co se týká extraligy, tak tam liberečtí zatím mají 2 porážky. Jednu po nájezdech, a to v Plzni 1-2, a potom doma prohráli 1-3 s Kladnem. A asi zaujme právě ta produktivita. Ze 2 zápasů jenom 2 vstřelené góly. To je pro Liberecké hodně málo, takže je pochopitelné, že to budou chtít co nejdřív zlomit a zlepšit.
0: Ale v minulé sezóně nebyl Liberec zrovna oblíbeným pardubickým soupeřem. Může tohle hrát nějakou roli?
1: Je to pravda. Pardubice na Liberec v loni, nechci říct, hrát neuměli, ale prostě ty vzájemné souboje nebyly ideální a Liberec vítězil nad Pardubicemi poměrně jednoznačně a nebyl to pro něj nějaký výrazný problém. Ale já jsem se na tohle ptal třeba Jana Mandáta po tom zápasu s Karlovými Vary právě o tom, jestli Liberec bude neoblíbeným soupeřem. On říkal, co bylo

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na

0: sedmi půjčili jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
0: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Elektrárny Opatovice zahájí ve středu topnou sezónu. Útoky vlků na hospodářská zvířata pokračují. Královéhradecký kraj už letos vyplatil farmářům přes 2 miliony. Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. A dnešek bude oblačný, teploty do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Společnost Elektrárny Opatovice obnoví zítra po letní pauze dodávky tepla pro víc než 60 tisíc odběratelů na Pardubicku, Chrudimsku a taky Královéhradecku. Zahájí tak novou topnou sezónu. Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové začnou letos topit o den dřív než v loni.
5: Zatímco v roce 2025 začaly dodávky tepla 24. září, letos se soustava rozběhne už o den dříve. Počasí je ale každý rok jiné a například v roce 2024 se začalo topit už v polovině září a naopak v teplém roce 2023 až během října.
4: Královéhradecký kraj už letos za škody způsobené vlky vyplatil chovatelům na náhradách víc než 2 miliony korun. Nejvíc zasaženým regionem je Trutnovsko, kde škody přesáhly 1 milion.
6: Krajský úřad zatím letos vyřídil zhruba 40 žádostí chovatelů hospodářských zvířat. Největší část vyplacené sumy, přes 1 300 000 korun, směřovala na Trutnovsko, téměř 500 000 vyplatil kraj na Rychnovsku a další stovky tisíc korun putovaly chovatelům na Náchodsku a Jičínsku. Vlci útočili především na ovce a kozy, v několika případech ale napadli i telata. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Armáda v Dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1 000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem.
1: Sport.
4: Čeští volejbalisté podlehli Belgii 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi získali první set a druhou sadu dovedli se soupeřem do vyrovnané koncovky. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
7: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
1: Počasí.
4: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Večer by oblačnosti mělo ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kolonou teď počítejte na příjezdu do Pardubice ve směru od Chrudimi na silnici 1/37.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je úterý 22. září, na Svitavsku mizí z parků, lesů i okolí rybníků ptáci. Tak jako každý rok v tuto dobu odlétají na jih, to vás asi nepřekvapí, zjišťovali jsme, které druhy do jara příštího roku lidé neuslyší a neuvidí. Jsou 4 minuty po 7. hodině, vy se dozvíte více v reportáži za malou chvíli. Taky bude Hana Zagorová, Rande u zdinářků nebo Eva Farná, jaký to je, k tomu skupina Otavan, Olympik a nebo Michal Tučný, ten bude koukat, jak celá země vstává. Tak zdravíme i vás.
9: Dobré ráno.

0: Za 3 minuty bude 7:45, úterý 22. září. Ranní společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. 7. sportovní hry seniorů budou dnes v Litomyšli, hospoda na Žabárně, hřiště od 10 hodin. Sportovní disciplíny jsou vybrané tak, aby se mohli zúčastnit opravdu všichni. Podmínkou je věk, být starší 60 let, občerstvení je tam zajištěné. Tak my zdravíme i do Litomyšle a na Svitavsku ještě můžeme zůstat i s dalším tématem. Na polích a u rybníků se v těchto dnech zhlukují hejna ptáků a chystají se na cestu na jich. Kachny anebo volavky můžeme u vody pořád potkat, vlaštovky, jiříčky a rodí se už ale zahledneme jenom stěží. Přesvědčila se o tom právě na Svitavsku reportérka Věra Pavlasová, která vyrazila k jednomu ze svitavských rybníků konkrétně.
1: Spolu s ornitologem Milanem Janouškem stojíme u dolního rybníka a tady nad hlavami nám právě prolétá hejno nějakých ptáků.
2: To jsou kachny divoké, protože ty jsou samozřejmě zde na těch rybnících nejpočetnější, nicméně už se v současné době můžeme potkat i s některými vzácnějšími druhy, protože nám začíná podzimní migrace. Tamhle, jak vidíme mezi těma kachnama, tak je trošku jinačí kachna, je to vzácnější druh, lžičák pestrý, je to pták, kterého teďka na tahu u nás uvidíme, nicméně v zimě samozřejmě už ne, protože také odlétá na vhodnější místa.
1: Dá se říct, že už většina ptáků z našich končin se shlukuje k odletu, nebo už odletěli?
2: Tak někteří ještě poletí, ale letos opravdu je to docela časné, musím říct, protože téměř už vymizely vlaštovky a jiříčky, což je docela pro mě překvapivé, to často bývají vidět ještě třeba počátkem října. Stejně tak poměrně rychle zmizely rorýsové, takže opravdu dá se říct, že už většina našich tažných druhů je na cestě, nebo už z naší krajiny zmizela.
1: Čím to je? Protože zatím je pořád ještě takové příjemné pozdní letní počasí.
2: Tak těžko říct, samozřejmě ono se to nedá úplně říct, ten tah je vždycky rozprostřen do několika dní nebo i týdnů, měsíců. Ono to není úplně počasí, je to délkou dne, takže těch vlivů na migraci je více.
1: Které druhy zůstávají na Svitavsku?
2: Třeba takové červenky, které dneska už v podstatě zimují u nás, pěnice černohlavé, které můžeme vidět v průběhu zimního období vzácně na našem území a přitom jsou to klasičtí migranti.
1: Vy jako odborníci přes opeřence pozorujete jejich tah, může se i veřejnost zapojit do vašich vycházek?
2: Tak určitě můžete, akci je spoustu, ku příkladu bych zmínil v současné době aktuální záležitost a to je první víkend v říjnu, tedy 3. a 4. října, kdy se pořádá Evropský festival pozorování ptáků. My zde na Svitavsku pořádáme 2 akce. V sobotu to bude akce na rybníce Hvězda u Opatova a potom v neděli menší akce na Lánském rybníce u Svitav.
1: Jako poslední odletí z východní části Pardubického kraje Špačci. Podle ornitologů to bude v začátkem listopadu. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte i teď 8:15 v úterý 22. září. Začátek akademického roku Univerzita Pardubice spojí taky s tradiční akcí Příliv, která se koná právě dnes v univerzitním kampusu. Novým studujícím nabídne možnost poznat univerzitu mimo výuku, získat informace o službách a aktivitách, které můžou během studia využívat a setkat se s lidmi z dalších fakult. Během odpoledne a večera se představí studentské spolky i univerzitní útvary. Program nabídne workshopy, sportovní a hravé aktivity, univerzitní kvíz, speed dating a nebo workshop vytváření mozaiky s Matějem Krajíčkem. Součástí programu bude taky vystoupení vysokoškolského uměleckého souboru a tanečníků z UPCE, stand-up komik, setkání s rektorem i táborák. Chybět nebudou ani čerstvé koláče z univerzitní menzy. Tak to bude dnešní Příliv a jak bude vypadat páteční noc vědců, kterou taky organizuje Univerzita Pardubice, to jste mohli slyšet včera v našem vysílání. Záznam rozhovoru je na webu pardubice.rozhlas.cz. A ještě krátce do Skutče, v tamním muzeu můžete poznat osud filmaře a výrobce radiopřijímačů Radio Havel, tak se jmenuje ta výstava, která začíná dnes a potrvá až do 10. ledna. Expozice bude přístupná od 17 hodin, následně od 18 hodin bude přednáška s promítáním filmu Šachta pohřbených ideí v obuvnickém sále. O radiotechnické výrobě firmy Havel promluví Vladimír Fiala. Životní příběh místního rodáka, filmaře a výrobce radiopřijímačů Antonína Ludvíka Havla připomene Libor Axler. Malé občerstvení zajištěné a vstup je volný, tak my zdravíme rozhodně i do Skutče.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude chladné, většinou oblačné, s ojedinělými přeháňkami, na horách budou přeháňky četnější, večer začne oblačnosti ubývat, teploty jenom mezi 13 a 16, na horách od 6 do 9 stupňů Celsia. A do toho bude foukat mírný severozápadní vítr s rychlostí do 30 km za hodinu. Tak aspoň, že rozptylové podmínky budou velmi dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Ranní soutěž Českého rozhlasu Pardubice přichází 7 minut po 7:45 v úterý 22. září. Nabízíme tričko s logem Českého rozhlasu Pardubice. Stačí poznat aktuálního osmdesátníka, který slaví právě dnes tykulatiny, dramatik, režisér, herec a spisovatel. Patří mezi nezaměnitelné postavy českého uměleckého prostředí. Režíruje v divadlech, vystupuje v manéži Bolka Polívky, řada diváků ho dobře zná z filmu Dědictví, aneb Kurva hoši guten tag, anebo z pohádky Lotrandu a Zubejda. Společnými rysy tvorby umělce, který píše taky úspěšné knihy pro děti, jsou groteskní realita, satirická nadsázka, poetika, ironie a sentiment.
2: Někdo říká, ten váš laskavý humor nebo milý hlas, a já jsem, myslím, i trošku protivnej, nerudnej a vlastně ani nemám moc rád laskavý humor. Mně je to taky protivný. Jo? Čili já bych radši byl, kdyby řekli, no tak dobře jste to třeba něco, já nevím, kdybych hrál laskavě, zahrál, nebo příjemně bylo potěšení se na vás podívat, ale jinak jsem takovej trošku jezevec.
1: Jak se jezevec dnešní oslavenec jmenuje, zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Jak už víte, hrajete o tričko s logem Českého rozhlasu Pardubice. Tak dívám se na telefon, už se nám rozblikal, tak je tam první zájemce o výhru. Pěkné ráno přejeme. Dobrý den, Bleskovka.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je tam? Paní Vlasto, tak poznala jste?
3: Já si myslím, jestli to není Alfred Strejček.
1: Bohužel ne, zkuste to příště, naslyšenou. Uvolníme telefonní linku pro někoho dalšího, 726 46 48 48, kdo pak dnes slaví osmdesátiny a komu patřil ten hlas, který jsme tady před chvilkou slyšeli v našem éteru. Krásné ráno komu teď?
4: Dobrý den, tady Miloslav z Hradce Králové.
1: Dobrý den do Hradce.
4: Je to pan Arnošt Kocplan.
1: Je to tak, gratulujeme a doufáme, že i v Hradci budete nosit tričko Pardubického rozhlasu.
4: Já myslím, že určitě ano.
1: Tak blahopřejeme.
4: A moc za něj děkuju.
1: Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A teď další zprávy s Otou Gutwirtem. Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Společnost elektrárny Opatovice obnoví zítra po letní pauze dodávky tepla pro víc než 60 tisíc odběratelů na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku. Zahájí tak novou topnou sezónu. Pardubice mají nová pravidla pro výsadbu stromů v ulicích. Město podle nich bude postupovat při přípravě rekonstrukcí a dalších staveb. Stromy mají mít dostatek místa pro kořeny, přístup k dešťové vodě a ochranu během stavebních prací. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou od 1. října do 12. prosince na třech tratích v Královéhradeckém kraji výluky. Vlaky v době výluk České dráhy nahradí autobusy. Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. V americkém New Yorku se dnes setká prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Informovala o tom agentura AFP. Očekává se, že prezidenti spolu budou jednat o válce na Ukrajině. Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno s ojedinělými přehánkami, večer bude oblačnost ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 312 mezi Pastvinami a obcí Líšnice. Osobní auto srazilo sanu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé, úterý 22. září. Teď Miky Žbírka.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 7 minut a bude 7:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 22. září. Jemenští povstalečtí Husijové musí okamžitě zastavit veškeré vojenské akce, hrozby a útoky proti námořní dopravě. V prohlášení, které bylo zveřejněné v noci na dnešek, to zdůraznili ministři zahraničí zemí skupiny G7 na okraji zasedání valného shromáždění OSN. A o tom informuje agentura AFP. My jdeme do Českých novin, číst budeme s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
1: Po necelém roce a půl od dokončení obnovy parku u Roškotova divadla jsou potřeba první zásahy. Podle radnice stavební práce souvisí s letošním horkým a suchým létem, které dalo zabrat hlavně stromům. Jde prý o cílenou péči. Ta má stromům pomoct lépe zvládnout náročné podmínky a podpořit jejich další prosperitu. Některé dřeviny se po předchozích stavebních zásazích dál adaptují na nové podmínky. Letošní počasí tak pro ně představovalo další zátěž, popisuje Mladá fronta Dnes.
0: Tak to bylo Ústí nad Orlicí a další článek se už týká prakticky celé republiky. Už 15 let se na komínech skupiny petrochemické společnosti daří sokolům stěhovavým. Ti patří mezi kriticky ohrožené druhy české přírody. První hnízdní budky byly instalované v Chemparku u Litvínova a postupně se rozšířily do dalších areálů skupiny. Sokolí páry v nich vyvedly skoro 80 mláďat a mladí sokoly dnes hnízdí na řadě dalších míst v České republice i za jejími hranicemi. V letošní hnízdní sezóně se na komínech skupiny narodilo 9 mláďat, 3 malí sokoly dostali identifikační kroužky v litvínovské rafinérii, 3 v Kralupské a další 3 mláďata získala svůj průkaz totožnosti taky v pardubickém Paramu. Mladí sokoly už opustili svá hnízda a vydali se objevovat okolní krajinu. Další informace k tomuto tématu najdete v deníku Právo.
1: Od začátku týdne je možné si v Česku oficiálně pořídit auto, které se samořídí pod dohledem řidiče. Automobilka Tesla přichází s řešením otázky, kdo bude právně zodpovědný za případnou nehodu autonomního vozidla. Rozdělila ji do 5 stupňů. V Česku začal být povolený 2. stupeň. Šofér má být schopný do 10 vteřin převzít kontrolu nad vozem. Musí přitom dávat pozor na cestu a na chování auta. Republika je od začátku roku připravená přejít na 3. stupeň autonomního provozu, zjistily Hospodářské noviny.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 22. září. Do Českého rozhlasu se vrací tradiční podzimní projekt Dny paměti. Upozorňuje na problematiku života lidí s demencí. Společně s Českou Alzheimerovskou společností v 11. ročníku nabízíme kromě informování veřejnosti i testování paměti přímo v hlavní budově Českého rozhlasu. Přijít otestovat se můžete do budovy na Vinohradské 12, a to dnes i zítra, vždy od 10 do 17 hodin. Konkrétní termín testu je nutné si předem rezervovat. Tak tolik o Dnech paměti a my rozhodně teď nezapomeneme na informace o počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu v Pardubickém kraji lehce sprchlo, jak to bude vypadat přes den, to už nám řekne meteorolog Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
0: Ten déšť nebo ty kapky se objevily na části území Pardubického kraje, ale přes den už toho asi moc nebude, těch kapek.
2: Ne, v podstatě k nám od západu rozšířené hřebeny vysokého tlaku vzduchu, ten nám tyhle ty srážky odsune. No a pokud se dneska nějaké objevy budou hodně slabé, velice ojedněle a budou to hlavně na horách. No a večer potom ještě oblačnost bude dále ubývat. Teploty dneska by vyšpaly na 13 až 16 stupňů a vítr bude foukat od severozápadu od 3 do 7 metrů. No a srážky maximálně do milimetru a to je velice ojedněle na horách, tam můžou být kolem 3. No a v podstatě odpolední večerní hodinách se srážky vyskytovat nebudou vůbec. No, dneska máme poslední letní den, alespoň dle astronomů, no a zítra už nám někdy ve dvě hodiny a pět minut začne podzim, takže v noci už bude polojasno až jasno, no a na horách se ještě ve večerních hodinách může objevit slabounka, ojedinělá, velmi slabá přehánka, no a k ránu se začnou ojedinělé tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, zejména v Polabí. Teploty 8 až 5 stupňů, nejnižší teploty, no a hlavně v údolích, tam by při uklidní větry byly teploty nějak kolem 2 stupňů. Vítr bude foukat během noci od severozápadu od 2 do 5 metrů a nad ránem bude slábnout na proměnlivý do 3 metrů.
0: A jaký bude ten první podzimní den, pokud jde o to počasí, které bude za denního světla?
2: Tak jo, zítra bude převážně polojasno, až ráno místy jasno a odpoledne může být polojasno až oblačno, večer začne od severozápadu oblačnost přibývat. No a ráno, zejména v Polabí, se můžou ještě chvilku udržet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty zítra 14 až 17 stupňů a vítr bude po ránu foukat slabý proměnlivý do 3 metrů, přesně bude zesilovat na mírný severozápadní do 5 metrů. Večer opět zase zeslábne a takový slabý proměnlivý a začne přibývat oblačnost. No a ve čtvrtek v ranních hodinách by se asi objevily dešťové kapky, ty by měly během dopoledne přecházet pryč.
0: A co ty další dny ve zbytku týdne, jak tam to vypadá?
2: Zatím takové chladnější počasí vypadá čtvrtek, pátek, tam by se teploty pohybaly většinou mezi 15, maximálně 17 stupni, ale víkend vypadá celkem naděje, na by teploty začaly mírně stoupat, v sobotu to vypadá kolem 18 stupňů a srážky by se pohybaly, jak to vypadá v podobě přeháněk, ale velmi slabých a velmi ojedinělých. Neděle tak by měla být bez srážek a teploty by se dostaly alespoň na chvíli k 20 stupňům.
0: Tak nějaká naděje tam ještě je. Děkujeme za informace o počasí do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl pan Tomáš Popelka. Mějte se a naslyšenou.
2: No, hezký den.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den.
3: Departure.
2: Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
4: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
4: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
5: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbych i hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
7: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourání.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově.

0: Festivale v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V krizových centrech v Pardubickém kraji přibývají děti s psychickými potížemi. Dřeva napadeného kůrovcem bude letos v Krkonoších méně než v předchozích letech. Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodu pro starší seniory a dnešek bude oblačný, teploty do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otto Gutiérrez. Centra, která se v Pardubickém kraji starají o děti v krizových situacích, mají stále častěji plnou kapacitu. Od začátku roku do léta musela kvůli nedostatku místa odmítnout zhruba 140 dětí z různých krajů. To je téměř dvojnásobek oproti loňsku. Přibývají hlavně dospívající s psychickými potížemi a náročným chováním. Část z nich potřebuje psychiatra nebo pobyt v diagnostickém ústavu, kde ale taky chybí volná místa, upozorňuje ředitelka dětského centra Svitavy Drahomíra Votřelová.
3: Naše služba má být krátkodobá služba pro zajištění takové té okamžité pomoci, kde by se co nejrychleji mělo kolem toho dítěte konat. Ale když ho nemáte kam předat dál, tak je to teda práce hodně náročná.
2: Kůrovec v Krkonoších je letos zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
2: Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
5: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
2: Ostrava posilí ochranu před povodněmi. Povodí Odry od jara zvýší o půl metru hráze na 4 místech podél řeky Odry. Jde o úseky, kde při povodni před 2 lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Slabá místa vytipovalo podle zkušenosti s povodněmi v letech 1997 a 2024. Spojené státy, Dánsko a Grónsko dnes v New Yorku podepíší bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačnost s ojedinělými přeháňkami, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor si dejte na dopravní nehodu, která je v Pražské ulici ve Vysokém Mýtě a se zdržením počítejte na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V centru Pardubic může vyrůst nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí. Návrh na proměnu místa mezi ulicí K Polabinám až po bývalé autobusové nádraží podpořili zastupitelé. Poslední jednání před volbami provázela výrazná kritika místních obyvatel. My jsme na místě byli a více dozvíte už za chvíli od naší reportérky. Je krátce po 8. hodině úterý 22. září. Máme pro vás písničky, které nestárnou. Josef Laufer s Bohem lásko, Já jdu dál, taky Touha, Daniela Landy, skupina Blondý, Karel Gott, nebo teď Vaby Daněk. Tak pěkný den.
1: Dobré ráno.

0: A od muziky teď jdeme k informacím ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty před 8:45 úterý 22. září. Nová městská čtvrť až pro skoro 3000 lidí může vzniknout v centru Pardubic. Zastupitelé schválili studii, podle které se má v budoucnu výrazně proměnit území mezi Palackého třídou, ulicí K Polabinám a nábřežím Závodu Míru. Část místních obyvatel ale plánovanou výstavbu ostře kritizuje. Poslední zasedání zastupitelstva před komunálními volbami sledovala přímo na místě reportérka Anna Svobodová. Přejeme pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak moc se má tahle část Pardubic změnit?
1: Poměrně výrazně. Návrh řeší více než 11 hektarů území a počítá s více než 13 byty. Nová výstavba se plánuje v areálu Bývaru a Prokopky a taky v okolí ulice K Polabinám. Přibýt mají obchody, služby a kanceláře, změní se má i doprava a spojení pro pěší a cyklisty. Zastupitelé včera schválili územní studii, která určuje, kde a v jakém rozsahu se může v celé oblasti stavět. Jednotlivé developerské projekty bude město povolovat samostatně. Výstavba tedy potrvá řadu let.
0: Proč místní obyvatelé návrh kritizují?
1: Vadí jim hlavně rozsah plánované výstavby. Nesouhlas byl vidět už před zastupitelstvem. Na domech v lokalitě, které se studie týká, se objevily plakáty, které vyzývaly obyvatele, aby na jednání přišli. A řada místních na magistrát dorazila. Nejvíc výhrad zaznívalo od lidí z ulice K Polabinám. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění stávajících domů plánovanou výstavbou a taky kácení vzrostlých stromů. Výstavbě by totiž měl ustoupit stávající parčík, nebo toho se alespoň místní obávají. Město argumentuje tím, že v celé oblasti má zeleň naopak přibýt a nové doby mají být nižší než současná zástavba. Územní studie Palackého sever se na zastupitelstvu projednávala ze všech bodů nejdéle, a to více než 2 hodiny. Schválilo ji 22 zastupitelů.
0: Čím dalším se zastupitelé zabývali?
1: Řešili taky budoucnost bývalých kasáren Hůrka. V areálu má postupně vzniknout také nová čtvrť s více než 1000 bytů pro více než 3000 lidí. Zastupitelé schválili přípravu sítí, silnic, cyklostezek a dalšího zázemí, které je pro novou čtvrť potřeba. Město tak může začít hledat projektanta. Jako první má vzniknout 152 družstevních bytů. V dalších letech se počítá také se školou, školkou nebo pečovatelským domem. Poslední letošní zastupitelstvo před komunálními volbami trvalo 6 hodin.
0: A celého komplet sledovala naše reportérka Anna Svobodová. Tak díky za informace. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na devět, úterý 22. září, tady je Český rozhlas Pardubice. Před námi další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a tentokrát se zaměříme na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, tak to už za chvíli poví Martin Písařík.
1: Počasí.
0: A my si povíme o počasí v Pardubickém kraji i dnes maximální teploty mezi 13 a 16 na horách od 6 do 9 stupňů Celsia. Na obloze oblačno, přehánky už jenom ojediněle, na horách jich bude o něco víc, ale maximální úhrny do 3 mm, v nížinách dokonce jenom do 1 mm, večer začne oblačnosti ubývat. Po 9. hodině bude vysílat Jitka Slezáková, čeká nás dobré dopoledne, tak Jitko, zdravím tě, zatím dobré ráno.
2: Krásný den všem posluchačům.
0: Co uslyšíme u tebe?
2: Tak podíváme se třeba na dnešní den, který se prezentuje jako den bez aut. I v Pardubickém kraji můžeme ukázat, že po městě se dá pohybovat i jinak než vlastní vozem. Budeme mít na místě našeho regionálního stopaře jak po 9, tak po 10 hodině. Dozvíte se tedy víc na tohle téma například.
0: Chtělo by to i někdy bez auta to zkusit, když vidíme ty kolony tady.
2: Je to pravda. Je to
0: a co fakt. Dalšího tam bude?
2: Nabídneme i něco dobrého z kuchyně a budou to tentokrát trojbarevné nebo dvojbarevné, teď nevím, tvarohové řezy. Tak já teda osobně mám tvaroh moc ráda, ve sladkosti, takže taky lákáme, to bude kolem 10:30. Soutěž Věřte, nevěřte, na to snad lákat nemusím, to posluchači znají. A na Františka nalákám, František Hlubocký po 11. v radioporadně, zahrada, co sní v poslední letní den, což je právě dnes.
0: Je to tak, zítra už bude podzim, tak Jitko, poslední letní dopoledne tě čeká po 9. hodině, tak ať se vydaří.
2: Moc se na to těším, hezký den.
0: A teď Daniel Landa.

jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Jak rád bych dostal ještě jeden

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Souhrn zpráv přináší Otaku Tvirt. Hezké ráno. Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Krizové centrum při SKP centru v Pardubicích se kvůli vysokému zájmu o své služby přestěhovalo do větších prostor v Polabinách. Nově má zázemí pro sociální pracovníky a dvě konzultovny navíc. Neziskové organizace z Orlicko-Ústecka získaly celkem 600 tisíc korun díky burze Filantropie. Akci pořádá koalice nevládek Pardubické ve spolupráci s Pardubickým krajem a jejím cílem je podpořit dobročinnost. Lesníci správy Krkonošského národního parku letos evidují 15 000 metrů krychlových kůrovcem napadeného dříví, nejméně za posledních několik let. S ohledem na letošní sucho ale očekávají větší výskyt tohoto škůdce. Kostní dřeň letos v Česku darovala rekordní počet lidí. Do konce roku jich podle Českého národního registru dárců dřeně bylo asi 120. Důvodem je mimo jiné pokrok v medicíně, díky kterému můžou transplantaci podstoupit i starší pacienti. Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, ojedinělé přehánky, večer by oblačnosti mělo ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Stále pozor na vyšetřování dopravní nehody, která je v ulici Pražská ve Vysokém Mýtě, nehoda osobního auta a autobusu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Mezi zemědělce zamíříme za chvíli, do studia dorazí ředitelka regionální agrární komory Pardubického kraje, tak si ten rozhovor nenechte ujít, je úterý 22. září, krátce po půl deváté.
2: Dobré ráno s Jakubem.

0: Je úterý 22. září, za 5,5 minuty bude 9:15. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý. Pardubice čekají tento víkend krajské dožínky. Jak budou na letošní sezónu vzpomínat zemědělci? Našli by v historii nějakou horší? Jaké dopady ještě bude mít dlouhotrvající sucho? Co pro ně znamenají vysoké ceny nafty? A nemůžou někdy v očích veřejnosti působit jako věční stěžovatelé? Zeptáme se ředitelky regionální agrární komory Pardubického kraje Vandy Rektorisové. Hezký den.
1: Hezký den všem.
0: Kdybyste měla tu letošní zemědělskou sezónu popsat jedním slovem, řekla byste katastrofa?
1: Teď jste mě zarazil, já nechci, protože v tom úvodu jste říkal, že pořád si stěžujeme, takže úplně takhle to asi jako nechci hodnotit, nicméně určitě to nebylo dobré.
0: Když se mluví o té letošní sezóně, tak se hodně ve všech oborech skloňuje sucho. Jak moc zasáhlo právě zemědělce?
1: Obrovským způsobem. Tam se sešlo několik jakoby parametrů, sucho, jarní mrazy a podobně. A to je to, že si z nás často lidé dělají legraci, ale ono, když pracujete s živým organismem, který prostě nemůžete, a zaplať pámu, že to nemůžeme ovlivňovat, že jo, to už tady jednou bylo, poručíme větru, dešti, tak proto je to nesmírně složité. Sucho postihlo vlastně všechny, jak zahrádkáře, ovocnáře, zelenáře, tak samozřejmě zemědělce. Nejenom to, že to ovlivní úrodu jako takovou, ale má to ještě i to B, a to je to, že nebude krmení pro zvířata. A to nás jako teďka asi jako tíží nejvíc. Copak letos nějakým způsobem se to přežije, ale kdyby se takovejhle roky sešly 2 nebo 3, tak tam už bych to mohla opravdu popsat tím jedním slovem katastrofa.
0: A existuje vůbec ještě něco jako normální rok, nebo si už budeme muset zvyknout na podobné výkyvy počasí do budoucna?
1: Tak ty trendy, to je spíš pro nějaký klimatology otázka, ale určitě to cítíme všichni, že se to jaksi jakoby vyhrocuje, otepluje se nám to, co jsme si zažili letos, ty teploty, to si myslím, že úplně jako nepamatujeme, a zas úplně, teda nejsem nejmladší, ale nejsem taky nejstarší, a určitě to bylo, já vždycky se smějeme a teďka oslým můstkem, já se pak k tomu vrátím, že v zimě je sníh, tak jsme zaskočený, to tak jako by bylo, ale třeba ty ladovské zimy, to jako musíme všichni uznat, to je nějaký extrém, který nás teda teďka zaskočí, ale není to tak, jak to bývávalo, ta sněhová pokrývka a podobně, a zrovna tak v létě vždycky bylo pár dní jako teplo, byly takový ty vypražený srpnový dny, ale teď to prostě je opravdu jakoby extrém, je to jakoby ode zdi ke zdi, takže si myslím, že vzhledem k tomu globálnímu oteplování a měnícímu se klimatu, který bez pochyby se měnit bude, tak si myslím, že se na to budeme muset jako připravovat všichni a podnikat nějaké kroky, jak tomu čelit.
0: A co se dá podnikat v případě zemědělství?
1: No, tam si myslím, že ještě máme docela pole neorané, abych používala odbornou technologii, třeba v odrůdách šlechtění, takže to vědecký, aby navazovalo trošku víc jakoby na praxi, to tady úplně nemáme. Ono, když máte jakoby zase něco, co vydrží sucho, tak to v našich podmínkách zase třeba nevydrží mráz. Bavila jsem se s několika lidmi, ne zemědělci, a dali mi zapravdu, že se třeba mění i skladba na těch zahrádkách, a často se u nás vyskytují fíkovníky. Lidi mají prostě fíky a sklízejí je, že jo. Tak já si říkám, tak jak dlouho nám budou trvat olivy, ale to jsou přesně ty plodiny, které, když pak přijdou ty jarní mrazíky, které tady u nás prostě budou, které v té jiné kotlině, kde jsou domovské tyhle ty rostliny, tak tam nemají, tak to bude těžký to jakoby zvládnout.
0: A co ten pohled do budoucna i s tím, že teď mám za sebou takovou tu sezonu, jakou popisujeme, hodně bylo sucha, ale jak si řekne, tak se sklidí, co vyrostlo, jedeme dál, ale jsou tam do budoucna nějaké dopady třeba konkrétně z toho letošního roku?
1: Jako myslíte poučit se, nebo no jasně.
0: Jestli to sucho znamená zase i do
1: jasně,
0: budoucna.
1: Jasně, bude se muset měnit skladba osevních postupů, a v tom je to v tom zemědělství jakoby těžký, protože to má máte nějak naplánovaný dopředu. To není jako v každém jiném oboru, že prostě teď to nejde, tak to vypnu a začnu dělat něco jiného. Takhle to prostě nejde. Na tom poli třeba teď už máme, od srpna už se zakládá úroda vlastně na rok 2027. Ono to pak souvisí i s tou naftou, ke který se dostaneme. Takže úplně takhle to jako překot mě změnit z ničeho nic je velmi jako problematický. Nehledě na to, že pak, když to začnou třeba set všichni, tak zase třeba nemáte ani jakoby to certifikovaný osivo nebo normální osivo, který, aby z toho prostě nějaká ta úroda byla. Ono se mi to špatně vysvětluje jako pro lajky, takže teď tady přemýšlím, abych to říkala co nejjednodušším způsobem. Ale třeba v případě zásob krmiv, tak se toho bude muset těch krmiv jakoby zaset pro tu příští úrodu na ten rok 27 trošku víc, aby se s tím počítalo. A uvidí se, jak to dopadne. Jo, protože ty zvířata nevypnete, že jo? Ty tam v té stáji prostě fungovat budou a ono se zase i na nich jakoby podepíše, jak ta kvalitní úroda je, protože prostě potřebujou kvalitní to papání a podobně. Takže je to jako dlouhodobější proces, určitě to nejde udělat ze dne na den, ale určitě se nějaké kroky podniknout dají a musí se hlavně podniknout.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstává ředitelka regionální agrární komory Pardubického kraje Vanda Rektorisová. Vláda v pondělí oznámila, že obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu a nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a taky zregulované marže obchodníků. Jaká je reakce zemědělců na ten postup vlády?
1: Škoda, že to není od dneška. Protože, jak jsem říkala, samozřejmě probíhají ty podzimní práce, zakládá se úroda 27 oráz, takže ta nafta prostě tu oni koupit musí a samozřejmě to se promítá do těch nákladů jejich a úplně ty ceny jako v letošním roce bych řekla, že byly katastrofální, tam si myslím, že to slovo katastrofální se teda použít dá jak u cen rostlinných komodit, tak u cen živočišných komodit. A samozřejmě to bude tu produkci prodražovat jednoznačně.
0: A my budeme za chvíli v našem rozhovoru pokračovat.

0: Český rozhlas Pardubice i nadále s vámi 6 minut po 8:45. Ve studiu zůstává ředitelka regionální agrární komory Pardubického kraje Vanda Rektorisová. Teď taková otázka, jestli by zemědělci taky neměli sami veřejnosti lépe vysvětlovat, za co peníze chtějí, protože spousta lidí vidí jenom obrovský traktor na poli a netuší, kolik stojí jeho provoz a stejně chce levné potraviny.
1: To je pravda. A na to máme i kampaně, že jo, na levných potravinách a podobně. To si opravdu nikdo neuvědomuje, že vlastně dotace do zemědělství jsou hlavně ve výsledku koncovka u spotřebitele, tak, aby ty potraviny byly dostupné, cenově dobře dostupné. Protože ten rohlík by mohl stát 20 korun, stojí kolik stojí, a proto třeba ty dotace jsou.
0: A není tedy problém i na straně samotných zemědělců? Nemohli by být efektivnější, modernější i méně závislí na těch dotacích?
1: To by bylo skvělý, ovšem museli by být, nebo takhle. My nejsme pro dotace, ať se klidně zrušejí, ale museli by se zrušit všem. Tady je strašný problém konkurenceschopnosti od okolních států, problematika třeba i obchodních řetězců a podobně, protože my tady v Čechách máme naprosté minimum, takže pak často jsou dováženy ty potraviny vlastně ze zahraničí. My uděláme kvalitní surovinu, ta se často vyveze a výrobek zase zpátky dovezem. No a kde zůstane ta přidaná hodnota? Zůstane za hranicemi. A takže tady je něco prostě v té vertikále špatně, taky taháme za kratší konec provazu, protože Česká republika je malá oproti ostatním zemím a jsme vlastně země, které přistoupily nebo vstoupily do Evropské unie o něco později, než jsou ty první. Takže samozřejmě ty mají trošku vydobité o jinou pozici a samozřejmě agrární komora se snaží s tímto dělat a bojuje za české zemědělce. Ale pak máte pravdu to, co jste řekl na začátku, že zemědělci vlastně jsou ty pobírači těch dotací a takhle to většina jako úplně lehce zhrne a není to tak, je to prostě problematika mnohem, mnohem hlubší, než kterou se ty lidi dokážou uvědomit a to, že každý dneska je takovej jakoby trend, že každý chce čerstvou, super, zdravou potravinu a nutno říct, že Česká republika je na prvních místech, co se týká kvality potravin. Kulinaříme, na to si hodně hrajeme, že? Ale pak už jenom jako přinesete ty dvě kotletky na tom tácku někde z toho obchodu a už tam to pro ty lidi často jakoby začíná. Oni nakoupí do toho košíku a říkají si, to je to dobrý a pak to teda nějako zpracujem. Ale přeci ta potravina začíná úplně někde jinde a ten začátek příběhu je právě v tom zemědělství.
0: Naším hostem je Vanda Rektorisová, tedy ředitelka regionální agrární komory Pardubického kraje. Jsme už skoro v závěru, tak můžeme pozvat na krajské dožínky, které budou teď v neděli v Pardubicích. Co byste řekla posluchačům o téhle akci?
1: No tak zůstanou těch potravin, že tam můžou určitě ochutnat to nejkvalitnější a z toho našeho regionu Pardubického kraje, protože tam máme už 20 let soutěž potravinářskou z Pardubického kraje, takže a je to napříč masné, mléčné, ovoce, zelenina, med, perníky, to, co k nám prostě zkrátka patří, takže opravdu vymazlené výrobky, které si můžou přijít koupit, můžou je ochutnat a můžou hodnotit, můžou si zahrát na odbornou porotu a my tam budeme i vyhodnocovat výsledky opravdu od té odborné poroty, takže ty lidi se můžou porovnat, jestli

0: Trutnově budeme mít skákací hrad, jsou tam různé soutěže, samozřejmě hospodářská zvířata a možná, že hochy nejvíc bude zajímat zajímavá zemědělská technika.
1: A ještě v krátkosti, když v neděli uvidíme na dožínkách zemědělce Sklavic Lizeň, bude to skutečná oslava nebo spíš takové společné přežili jsme další rok?
0: Já myslím, že je to oslava. My jsme se tady bavili o přestávce vlastně spolu a vyhodnotili jsme to, že vlastně zemědělství je takový celoroční adrenalin, protože zkrátka to tak je, takže určitě je co slavit. Já si myslím, že určitě.
1: Takže dožínky drží to, že by to měla být hlavně oslava, hlavně by to mělo být veselo, to, co nás čeká teď v neděli.
0: Ano, to je vlastně předání sklizně do rukou vlastně těch spotřebitelů těm lidem, proto my jako zemědělci přicházíme vlastně do centra města, kde vlastně předáváme symbolicky vlastně to, co jsme letos sklidili, tu úrodu a chceme se o to podělit a doufám, že to teda jako ta veřejnost ocení, protože to děláme hlavně pro ně.
1: Říká ředitelka regionální agrární komory Pardubického kraje Vanda Rektorisová. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Já moc děkuju a těším se na viděnou v neděli.
1: A od mikrofonu se loučí Jakub Malý.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Univerzita Pardubice zahajuje výuku. Záchranné složky si příští týden vyzkouší v Orlických horách zásah v těžko dostupném terénu bez blízkého zdroje vody. Ministerstvu spravedlnosti omyl

0: Ale mohla uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. A dnešek bude oblačný, teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na univerzitě v Pardubicích začíná nový akademický rok. Škola do něj vstupuje s víc než 7,5 tisíci studenty. Přibližně třetinu tvoří studenti zapsaní do prvního ročníku bakalářského studia. Nejvíc studujících chodí na ekonomicko-správní fakultu, říká mluvčí Vysoké školy Martina Macková.
1: Nejvíce studujících na univerzitě Pardubice má fakulta ekonomicko-správní a dopravní fakulta Jana Pernera. Právě o studium na těchto fakultách byl také největší zájem mezi uchazeči. Vyšší zájem zaznamenává v posledních 3 letech také fakulta filozofická.
0: V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách budou ve středu 30. září cvičit hasiči, policisté a záchranáři zásah u rozsáhlého lesního požáru. Cvičení se zúčastní zhruba 200 lidí a kvůli pohybu hasičské techniky a vrtulníku bude část oblasti uzavřená pro veřejnost. Omezení se dotknou silnic i turistických cest.
2: Cvičení začne příští středu kolem 7:30 ráno a potrvá do odpoledne. Hasiči si vyzkouší zásah v těžkodostupném terénu bez blízkého zdroje vody. Zaměří se hlavně na zásobování vodou a její dálkovou dopravu. Uzavřená bude silnice 2. třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi. Omezení se dotknou také turistických tras z Neratova směrem na Hladinec a Anenský vrch nebo z Mezivrší na Anenský vrch. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Ministerstvo spravedlnosti mohlo omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server irozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dalo se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server irozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
3: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Banka si nechala vyrobit 200 000 kusů, k dispozici budou do vyčerpání zásob. Na pražské pobočce čekali ráno před otevřením už stovky lidí.
4: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky, večer by oblačnost měla ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11, povane mírný severozápadní vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále pozor na uzavírku silnice 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I když počasí tomu příliš nenapovídá, máme dnes poslední letní den, zítra už bude podzimní rovnodennost a tím pádem taky první podzimní den z toho astronomického hlediska. Teď je dopoledne, 9:04, vítejte při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Nejen letní den poslední, ale taky den bez aut a ten asi poslední nebude. I v Pardubickém kraji chtějí organizátoři ukázat, že po městě se dá pohybovat i jinak než vlastním vozem. My máme tohle téma opatřené, jak se říká, naším regionálním stopařem, který vyrazil před chvíli do ulic a řekne nám více už za pár minut. No a nabídneme taky žinčici. Je to velmi zdravý nápoj a my si vysvětlíme s jazykovědkyní, jak ten zvláštní název vznikl. Příjemný poslech vám všem, kdo posloucháte.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Evropský týden mobility dnes vrcholí dnem bez aut. K myšlence nechat tentokrát auto doma se připojují také některá města v našem kraji. Třeba Chrudim, Litomyšl nebo Svitavy. V čem konkrétně to spočívá a jak bude den bez aut vypadat přímo v ulicích, to ví náš regionální stopař Milena Vápeníková. Hezký den.
2: Dobré dopoledne. Já nejdřív začnu trochu obecně. Evropský týden mobility a ten dnešní den bez aut je takovou příležitostí vyzkoušet si, že ne každá cesta musí vést autem, takže děti do školy mohly jít pěšky, my můžeme třeba na nákup vyrazit na kole nebo se vydat někam na výlet vlakem nebo autobusem, anebo si jednoduše dopřát procházku. Když už se potom zaměřím na konkrétní příklady, jak to v těch městech, které si zmínila, vypadá, tak můžeme začít třeba v Litomyšli. Tam totiž v rámci Evropského týdne mobility už v roce 2020 spustili kampaň s názvem Litomyšl chodí pěšky. Ono Litomyšl je město krátkých vzdáleností, takže teď na 12 místech po městě můžeme najít informační tabule, takové rozcestníky se šipkami směru a určením času, kolik do daných lokalit, například na Smetanovo náměstí nebo na autobusové nádraží, do nemocnice, na zámek, jak dlouho ta cesta trvá pěšky. Je to určeno v minutách a ty cedule, jak už jsem říkala, jsou tam od roku 2020, ale zůstaly tam vlastně na těch místech až do dneška. Jinak v Litomyšli celý ten evropský den mobility byla městská hromadná doprava zdarma i dnes. Chrudim to má jenom dnes v rámci toho dne bez aut MHD zdarma a ve Svitavách tam mají výzvu pro dnešní den do práce bez aut, tedy vyzývají své obyvatele, aby na cestu do práce využili buď to kolo, koloběžku, anebo zkrátka šli pěšky.
1: Je to přece jenom ale taková jednodenní výzva. Někdo si řekne, na co to je, nicméně posouvá se to potom ještě nějak někam dál.
2: Ono už se to vlastně propisuje například do výzvy, kterou mají v těch Svitavách jenom pro dnešek do práce bez aut, ale existuje ještě výzva do práce na kole. Ta je vždycky jeden týden v lednu, potom celý květen a dva týdny v září a k tomu se přidávají třeba instituce nebo i jednotlivé firmy, které podporují své zaměstnance v tom, aby využili třeba právě kolo na cestu do práce. No a obecně je to určitě výzva k zamyšlení a možná ke změně pro každého z nás, protože ono někdy třeba to ani nejde jinak než autem, ale možná by stačilo eliminovat ty jezdy z pohodlnosti, protože tím, že alespoň občas vyměníme to auto za kolo nebo půjdeme pěšky, tak jednak samozřejmě uděláme něco pro životní prostředí a také pro své vlastní zdraví.
1: Ano, ano, máš naprostou pravdu. Děkujeme za tyhle informace, no a za hodinu to rozebereme ještě o něco víc. Díky, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dobré dopoledne, v plném proudu je 9 hodin 17 minut a my vám přejeme pohodový den. Krizové centrum při SKP centru v Pardubicích se přestěhovalo do větších prostor. Nově ho lidé najdou v Polabinách, hned u rybníka Bajkal. Jde o jedno z mála zařízení, které nabízí bezplatnou psychologickou pomoc také dospívajícím od 12 let. Stěhování si vyžádalo rostoucí zájem. Původní sídlo v centru města už kapacitně nestačilo. Jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, lidí, kteří tuhle pomoc vyhledávají, stále přibývá.
1: Doprava byste vstoupila do čekárny, kterou máme nově pro klienty větší, zadu je místnost pro sociální pracovníky. Chodbou se potom dostanete do dvou větších konzultoven a do jedné společné místnosti a po mé pravé straně je pak ještě jedna konzultovna. K dispozici tady teď máme 4 konzultovny, takže jsme si polepšili vlastně o 2 místnosti.
2: Krizový intervent Radim Blažek ukazuje nové prostory krizového centra při SKP centru v Pardubicích. Do Polabin se zařízení přestěhovalo, protože původní zázemí už kapacitně nestačilo, vysvětluje koordinátorka Iva Banžuchová.
3: Hlavním problémem bylo, že z našeho pohledu krizové centrum by mělo poskytovat krizovou pomoc co nejrychleji. A to jsme vlastně už v těch prostorách, kde jsme byli, nedokázali. To je jeden z důvodů a druhý důvod je i ten, že když máme víc místností, můžeme nabrat víc psychologů a nabídnout širší možnosti pomoci.
2: Počet klientů krizového centra přitom stále roste, potvrzuje Radim Blažek.
4: Každý měsíc ten počet zájemců o službu vlastně narůstá, to znamená otázka rozšíření služby byla na místě a věnovali jsme se jí už pár měsíců zpátky a řešili jsme, jakým způsobem tu situaci vyřešit, jak se k ní postavit.
2: Centrum funguje jako první psychologická a poradenská pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v náročné životní situaci.
4: Úkolem krizového centra není poskytovat dlouhodobou terapii. Cílem krizové pomoci by mělo být nějaká akutní stabilizace klienta, zorientování se v té situaci.
2: Toto místo zároveň patří k několika málo zařízením, kam se mohou obracet také dospívající od 12 let.
4: Co se týče těch dospívajících, tak je to opravdu hodně široká paleta témat, kterými přicházejí, ale obecně se nám vrací klienti a klientky s tématy školní neúspěšnosti, školní výkonnosti, sebepoškozování, úzkosti, panické ataky.
2: Psychologové a sociální pracovníci zde nabízejí až 10 setkání. Jejich hlavním cílem je stabilizace psychického stavu klientů.
3: Snažíme se, abychom jim usnadnili tu problematiku, s kterou k nám přicházejí, ale jsou klienti, kteří vlastně potřebují další navazující podporu a pak je odkazujeme vlastně na ty psychologi, kteří jim můžou, anebo terapeuti, kteří jim můžou poskytnout dlouhodobou pomoc a podporu.
4: Je to i o tom, aby se setkali s pomocí a viděli, že ta pomoc existuje a zároveň například kolem tématu psychologické pomoci je spoustu tabu, tak aby i tady měli možnost si ověřit, jak ta pomoc vypadá, že to může být vlastně důležité setkání a aby třeba do budoucna neměli problém tu službu znovu vyhledat.
2: Kvůli rostoucí poptávce chce Pardubické krizové centrum snížit věkovou hranici svých potenciálních klientů. Do budoucna by jeho služby mohly využívat už děti od 10 let. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Dostáváme se k žinčici, ale ještě než si vysvětlíme, jak tento zdravý nápoj vznikl, ne snad jeho složení, ale ten název, tak mám pro vás zprávu, pro vás, kdo máte rádi pěkná místa v Chrudimi. Pokračují tam v plánu instalovat v ulicích sošky loutek. Teď přibude figura četníka, která bude umístěna na budově městské policie. Řekl to dnes novinářům starosta František Pilný za ANO. Bude vyrobena z bronzu a jejím autorem je Alexandr Pleskač z Turnova. Měla by být umístěna mezi okny, bude zhlížet dolů. Je to další ze série takovýchto loutek po Chrudimi, řekl starosta. Mimochodem, loutka četníka bude už pátou v pořadí. V loni byla na Římse městské knihovny odhalena kovová figura čerta. Umístěná je zhruba 2 metry nad zemí, tak až půjdete kolem knihovny, tak si určitě všimněte. No a teď už jdeme na žinčici.
1: Díky karpatské pastevecké kultuře máme slova jako saláš, koliba, valaška, fujara, brinza nebo žinčice. A protože žinčici na rozdíl od brinzy v běžných prodejnách potravin nenajdeme, řekněme si aspoň něco o tom, jak vzniklo její pojmenování. Původ má zřejmě slovanský, ale pak se dostalo do rumunštiny a potom od 13. do 17. století, tedy během takzvané valašské kolonizace, proniklo na západ a na sever zpátky do slovanských jazyků, ale třeba i do maďarštiny. Na začátku bylo slovo s významem ždímat, protože šlo o syrovátku, smetanu, vytlačenou, vyždímanou z měkkého ovčího síra.
0: No tak na zdraví. Zítra si vysvětlíme opět v tomto čase s Dagmar Magincovou sloveso pinožit se.

0: Dnes tady v Radiu Poradně přivítáme zahradníka Františka Hlubockého a s jedním zahradníkem, kamarádem si dopisujeme, posíláme si fotky našich výpěstků. A čím mě teda šokoval, poslal fotku, nějaké kořeny a tam jsem si říkala, takové malé brambory, že by měl, nebo co to je, batáty. Představte si, vypěstoval si vlastní buráky poprvé v životě. Taky na to se zaměříme v dnešní Radiu Poradně. A když už jsme u těch sladkých brambor, mohou být zajímavou přílohou a můžeme si je vypěstovat sami, bude to asi jednodušší než buráky. Pojďme se na ně zaměřit v Babských radách, na batáty.
1: Babské rady.
2: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou, jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo a když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči, například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak jste to slyšeli, sníte batáty, budete spokojeni, anebo si dáte malou šťopičku výborné pálenky. Ta v krku nesmí pálit ani škrábat a po nalití do sklenice lehce řetískuje. Jestli to platí i pro tu spalírny v Rosicích na Chrudimsku, to si povíme za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio

0: Letošní úrodu ovoce výrazně poznamenaly jarní mrazy a také velké sucho. O tom jsme tady už mluvili. Na skoro polovině profesionálních sadů přesáhly škody 80%, uvádí to Ovocnářská unie České republiky. Přesto letošní úroda míří k dalšímu zpracování. Plné přepravky a bedínky teď lidé vozí do pěstitelských pálenic. Do té v Rosicích u Chrasti se vydal i náš redaktor Vilém Branda a zastihl tam zákazníka, který přivezl 50 kg švestek.
1: Takže to vedince, tam je to vidět. 50 kilo tohle je.
2: 50 kilo švestek jste přivezl. Jezdíte pravidelně sem si nechat?
1: Každý rok něco. Jabka, hrušky, co je?
2: Chutná vám pálenka tady odsud z Rosic?
1: Chodí tudy léčí. To je heslo.
2: A jaká je? Pálí v krku nebo je jemná?
1: Ne, pálí. Dobrý ho nepálí a zlej se nedá.
3: Panem Petrem Santou teď procházíme palírnou, voní tu hrušky a došli jsme ke dvoukotlové pálenici.
4: Takže tady se vlastně pálí hrubá, takzvaný lutr, posílá se to tamhle přes ten chladič, to jde tamhle do toho, jo, a jde to do zásobníku, až se ten zásobník naplní, nebo záleží, kolik toho je, tak se to přepustí a destiluje se to po druhý, jo, je to dvoukotlová pálenice tady. Teď už jsou ty modernější, že to vlastně na jedno vypálení vypálí hnedka destilát, jo.
2: Takže dvakrát destilované.
4: Ano, dvakrát destilované.
2: Jak dlouho trvá vypálit jednu dávku?
4: No, tak i s čistou, tak to je tak, počítejte tenhle ten hrubý kotel, tak 2,5–3 hodiny, to je 250 litrů, jo, se sem vejde. No, a když čistou, no, tak vlastně 8 hodin vlastně ta jedna várka třeba takováhle.
2: Ještě mě zajímá, jak hodně silná pálenka bývá, jestli existuje třeba i nějaký ideální počet procent.
4: Tady se to dělá většinou z hromadného, takže se to dělá na 50%, jo? 50%. A když si někdo přiveze svůj kvás nebo svoje ovoce, má toho to požadované množství, tak se mu to udělá na kolik chce, jo? Třeba většinou to teče, tak, když je dobrá jakoby výtěžnost nebo dobrá cukernatost, tak to teče třeba 65%, 66%. Podle toho, co to je, a dá se mu to tomu zákazníkovi, nakolik to chce.
2: Bývají zákazníci spokojení?
4: Ale já si myslím, že jo. Takhle od zákazníků zpětná vazba je určitě.
2: Kolik máte zákazníků? Ono to asi taky souvisí s tou úrodou ovoce, je to tak?
4: Souvisí to i s úrodou, ale je to tak, když je dobrá sezóna, tak to může být třeba i těch 1200–1300, no, jo, jakoby lidí.
2: Stíháte to všechno?
4: No, loni jsem to nestíhal sám, nebo to musel tady být pomoc na pálení potom přes zimu.
2: Výpomoc nějakou?
4: Výpomoc, určitě.
2: Jak dlouho už se věnujete této práci? Jak dlouho už pracujete tady v palírně místní?
4: Od 95. roku jsem sem chodil jako přes zimu na výpomoc. No a teď asi 8. rokem jsem tady natrvalo. No.
2: Stále máte energii, stále vás to baví ještě?
4: Jo, baví mě to, baví. Nejvíc asi tam v té kvasárně to připravit ten kvas tak, aby to chutnalo, no. Nebo aby to bylo dobrý ten kvas, no. Tam se to vlastně odehrává, tam je to největší to. Jo, pak už tady, no, můžeš se to taky tady zkazit pálením určitě, nebo to, ale nejvíc tam.
2: Musíte ochutnávat v průběhu?
4: Určitě ochutnávám, já ochutnávám třeba i kvasy, jo? A podle toho poznáte, jaký to bude, a tady olíznu, že jo, de facto každou várku. Jo, musím olíznout a hlavně přivonět a očuchat a takový. No.
2: Když jste říkal, že ochutnáváte i ten kvas, jaký by měl být, jak by měl chutnat? Vlastně no, tak, abyste poznal.
4: No, cítit cukr a prostě musí to být takový mladý víno, jo. Burčák.
0: Tak je tam veselo v palírně, to je dobře. Zítra se už přesuneme do Kravína a řekneme vám, proč jsou ceny mléka v současné době tak nízké. Za 10 minut bude 10 hodin. Otakar Wirth už pro nás chystá aktuální zprávy. No a teď Petr.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Elektrárny Opatovice zahájí ve středu topnou sezónu. Mykologickou poradnu v Hradci Králové využilo v září několik desítek houbařů. Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. A dnešek bude převážně oblačný, teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Společnost Elektrárny Opatovice obnoví zítra po letní pauze dodávky tepla pro víc než 60 tisíc odběratelů na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku. Zahájí tak novou topnou sezónu. Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové začnou letos topit o den dřív než loni.
2: Zatímco v roce 2025 začaly dodávky tepla 24. září, letos se soustava rozběhne už o den dříve. Počasí je ale každý rok jiné a například v roce 2024 se začaly

0: začalo topit už v polovině září a naopak v teplém roce 2023 až během října.
1: Pardubice mají nová pravidla pro výsadbu stromů v ulicích. Město podle nich bude postupovat při přípravě rekonstrukcí a dalších staveb. Stromy mají mít dostatek místa pro kořeny, přístup k dešťové vodě a ochranu během stavebních prací. Radnice chce zlepšit podmínky pro jejich dlouhodobý růst. Lidé můžou i letos využívat v podzimní houbařské sezóně mykologickou poradnu Muzea východních Čech v Hradci Králové. Otevřená je každé pondělí od 16 do 18 hodin v přednáškovém sále Gajerových kasáren. V září navštívili už desítky houbařů. Přinesli sebou i jedovaté houby, třeba hřib satan nebo hřib legalové, upozorňuje mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech.
2: Riziko hrozí i při ochutnávání těch hub v lese Zasirova. Vždycky doporučujeme, pokud lidi ochutnávají, jestli ta houba není hořká, tak by to neměli polikat, vždycky vyplivnout. Každý rok se najde někdo, kdo malý kousek právě třeba hřiba satana spolkne a bohužel se dostaví velmi intenzivní zvracení, které může trvat až 3 dny.
1: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliva pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Původně se země měly shodnout už včera večer. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do dnešní půlnoci.
3: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky, večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S mírným zdržením počítejte na silnici 1/36 u Velin.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vítejte v další hodině našeho dobrého dopoledne. Tentokrát pro vás máme dárek hned v úvodu hodiny. 4 vstupenky na chovatelskou a zahrádkářskou výstavu, která se koná teď o víkendu ve Svinčanech. Co všechno tam uvidíte, co tam bude k mání, to se dozvíte už za pár minut a soutěž samozřejmě nabídneme také. No a mluvili jsme tady o Evropském týdnu mobility, který končí, ale hlavní otázka zůstává. Jak zařídit, aby se po městě mohli bezpečně a pohodlně pohybovat lidé bez ohledu na svůj věk, tedy jak děti, tak třeba starší lidé. Taky na to dojde.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Jak jsme slyšeli už ve zprávách, počasí v příštích dnech definitivně ukončí letní režim a elektrárny Opatovice zahajují už od 23. září dodávky tepla do soustavy zásobující region Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Ale přece jenom doufáme, že víkend bude pěkný, aspoň to předpověď naznačuje, třeba na takovou výstavu chovatelskou a zahrádkářskou. Už za námi některé jsou třeba v Holicích nebo v Dolní Rovni a teď o víkendu bude další, a to ve Svinčanech. Tam se tradičně propojují chovatelé, ovocnáři a zahrádkáři. Ta výstava je teď v sobotu i v neděli a bude tam toho opravdu hodně. Mám tady leták v ruce, nemůžu to ani tady všechno vyjmenovat. Okresní soutěžní výstava králíků o mistra pardubického okresu. Dále okresní soutěžní expozice zvířat mladých chovatelů, holuby, tam budou okrasné ptactvo, malí koně, želvy a nutrie, takový hospodářský dvoreček pro děti. Český svaz včelařů se tam bude také prezentovat, bude tam mít svůj stánek s různými produkty. No a budou tam vystupovat taky mažoretky Maybelline ze Svinčan, které teď mají obrovský úspěch, jak mi řekl předseda chovatelů. Když jsem tam byla natáčet, zítra vám nabídneme reportáž. Kdo by měl zájem o tuhle chovatelskou a zahrádkářskou výstavu ve Svinčanech, tak teď honem rychle zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ani jsem to nedopověděla a vy to číslo asi moc dobře znáte. Vidíte, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Míša.
0: Míšo, mám na vás dotaz a jestli jste poslouchala dnes dopoledne pozorně, tak budete určitě vědět. Je možné v našich podmínkách vypěstovat buráky?
1: No, já jsem neposlouchala a typnu si, že je to možné.
0: Uf, hurá. Já jsem tady mluvila před 10. hodinou o tom, že jeden z mých kamarádů z Velin, který velmi rád pěstuje tyhle ty subtropické rostliny, tak se mu to povedlo a má je nádherné. A vy si doplníte znalosti určitě na chovatelské a zahrádkářské výstavě ve Svinčanech. 4 vstupenky jsou vaše, takže celá rodina poputuje do Svinčan.
1: Ano, ano, ještě teda toho 5., ale to nevadí.
0: Tak velká gratulace, zůstaňte na telefonu a hezký den, nashledanou.
1: Vám taky, nashledanou.
0: A já jenom doplním, kdybyste náhodou teď o víkendu nemohli, tak tady rovnou máme ještě další pozvánku na okresní výstavu ovoce a zeleniny a bude to v Koclířově na Svitavsku 3. a 4. října. Tak je to sobota a neděle od 9 do 17 hodin.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Vracíme se ještě k Evropskému týdnu mobility. Říkali jsme, že není jen o jednom dni, kdy necháme auto doma. Každoročně od 16. do 22. září připomíná, že způsob, jakým se po městě pohybujeme, ovlivňuje nejen dopravu, ale také bezpečnost, životní prostředí a podobu veřejného prostoru. Letošní ročník navíc přidává ještě jeden pohled a ten nám představí regionální stopař Milena Vápeníková opět. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne. Tím pohledem je vlastně téma toho letošního Evropského týdne mobility a to je mezigenerační spravedlnost. Myšleno samozřejmě v dopravě. Co si pod tím představit, tak abych to trochu vysvětlila, nejde totiž jen o to, jestli máme autobus, cyklostezku nebo chodník, ale pro koho jsou skutečně použitelné. Děti například potřebují bezpečnou cestu do školy, starší lidé zase nějaké pohodlné spojení, bezpečný pohyb pěšky a jiným způsobem se po městě zase pohybuje třeba člověk s kočárkem, cyklista nebo člověk s omezenou pohyblivostí. Takže ten letošní ročník Evropského týdne mobility proto zdůrazňuje, že dopravní systém by měl zohledňovat potřeby různých věkových skupin a současně myslet i na budoucí generace. Asi je to samozřejmě apel spíš na nějaké samosprávy, vedení měst a obcí a je to myšleno jako taková nějaká koncepční rada nebo směr, spíš než, že bychom se tím měli zabývat my jako jednotlivci.
1: Jako jednotlivci, ale určitě taky můžeme přispět k udržitelnější dopravě. Co je v našich silách?
2: Já myslím, že asi to nejjednodušší, co můžeme udělat, tak je třeba způsob, jakým se ve městě pohybujeme, takže vzájemně se respektovat, ať pokud jsme chodci, nebo jsme cyklisti, nebo jsme třeba někdy i za volantem. Jinak druhá věc je, že sice dnes je den bez aut, ale obecně ta myšlenka je taková, že nemusíme to auto odstavit úplně. Jde spíš o to zamyslet se, jestli ho potřebujeme skutečně na každou cestu, na kratší cesty někdy můžeme jít pěšky nebo jet na kole, případně využít městskou hromadnou dopravu. A když už jedeme autem, tak třeba kolikrát můžeme sdílet tu cestu s někým dalším, třeba spolujízdou do práce, to je takový trend té dnešní doby. No a u delších cest pak může někdy dávat smysl vlak nebo autobus, pokud je k dispozici vhodné spojení. A o tom všem je ten Evropský týden mobility. Takže neříká, že auto je vyloženě špatně, ale připomíná, že máme i jiné možnosti a třeba jejich kombinace někdy může být pro to město i pro nás samotné příjemnější.
1: Tak to bylo téma k zamyšlení a Milena Vápeníková. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Jdeme do kuchyně, nejvyšší čas za 5 minut půl jedenácté, no a vy víte, vy, kteří pravidelně posloucháte, že v neděli vám Patrik Rozehnal v jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. O co šlo? O dvoubarevné tvarohové řezy, původně od paní Marie Kráčmarové Sklenice ve východních Čechách. A my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše opět během speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku. Záměrně je nevaří, nepečou znovu naši posluchači, tedy vy, ale porotci a profesionální kolegové Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška a taky Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal byl u toho, když Ivan přemýšlel, jak to upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 gramů, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany. A máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. 1 vanilkový cukr. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo krém fresh.
1: No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal, jak se to myslím povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože No takže přátelé, dobrou chuť.
0: Tak jak je něco z tvarohu, tak je to vynikající. Recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Voruchockého najdete na stránce pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě i ten původní recept od paní Marie Kráčmarové, která je z Klenice ve východních Čechách. V neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle Poroty. Půjde o ochotské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková. Další sladkost, které asi neodoláme.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: A nás čeká soutěž. Věřte, nevěřte. Za pár minut.

0: Jestli jste připravení, tak jdeme na to, jedeme.
1: Věřte, nevěřte.
0: Máme tady pro vás v soutěži Věřte, nevěřte knihu. Jmenuje se Kód diabetu a podtitul zní Jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes druhého typu. Je to kniha z nakladatelství Kazda, napsal kanadský lékař a vysvětluje, proč klíčem k jeho zvládnutí, tedy k zvládnutí diabetu, není více léků, ale pochopení role inzulinu a metabolických procesů v těle. Ale je to docela čtivě napsané, tak jestli vás trápí cukrovka, je to knížka možná právě pro vás. Tak jdeme soutěžit, jste na chystaní. Máme tady pro vás nejen knihu, ale i, jak jsem slibovala, další rodinnou vstupenku na chovatelskou výstavu do Svinčan. Pokud budete mít zájem, ty vstupenky jsou tady také. Zítra první podzimní den, dny už jsou poměrně chladné. Ženy, které rády nosí sukně, navlékají silonky pod ty sukně. A víte, že silonky, věřte, nevěřte, jsou českým vynálezem? Já říkám, že ano. A přidám ještě jméno Čecha, který je vynalezl. Byl to vědec Otto Wichterle. 726 46 48 48. Mám dneska pravdu? Ptám se vás. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dneska máte pravdu.
0: Tak jo, stoprocentně. Jste si jistá přímo.
2: Stoprocentně, tomu věřím. Ano, ano, ano.
0: A kdo volá?
2: Zdeňka.
0: Zdeňka. A Zdeňko odkud?
2: Ano. Moravská Třebová.
0: Moravská Třebová. Už jste taky navlékla silonky?
2: Taky je zima.
0: Tak, přesně. Taky mám silonky a tvrdíme dnes, aby to bylo úplně jasné všem, že je to český vynález a ano, že ho vymyslel Otto Wichterle.
2: Ano,
0: dobře,
2: ano,
0: ano. Typla byste si eventuálně, když teda říkáte, že to tak je i rok, kdy to mohlo být?
2: To si netypnu, to nevím.
0: Tak dobře, trápit vás nebudu v žádném případě. Díky za zavolání a pěkný den.
2: Naschledanou.
0: Dobrý den, další posluchač na lince.
3: Dobrý den, tady Olga z Líšnice. Já bych vám nevěřila. Náš výrobek to sice je, ale nezdá se mně ten pan Wichterle.
0: Wichterle se vám nezdá, ten se vám zdá na něco jiného třeba eventuálně?
3: No, na kontaktní čočky.
0: Ano, gelové kontaktní čočka, tak když bych k tomu přihodila ty silonky, to už ne podle vás.
3: To ne.
0: Dobře.
3: Nevím.
0: Dobře,
3: mám takový pocit.
0: Ale tak já jsem ráda, že se nám to tady tak pěkně kupí, co člověk, to jiný názor. Moc vám za něj děkuju a zdravím do Líšnice. Naschledanou.
3: Mějte se hezky, naschledanou.
0: A třetí volající v tuto chvíli na lince Českého rozhlasu Pardubice, dobrý den.
4: Dobrý den, já vám taky věřím a jsem Radka.
0: Výborně, Radko, když jsem tady chtěla po Zdeňce nějaký ten rok, kdy to tak mohlo být, kdy ženy začaly nosit silonky, tak si tipněte jenom tak.
4: No tak 56.
0: 1956. Aha, dobře, tak děkuju za ten tip a my tady zůstáváme, uvěřte, nevěřte, že to je český vynález, silon,
4: ano.
0: A že to vymyslel Otto Wichterle. Dobře. Radko, díky za tip, taky pohodový den, ať se vám daří dneska všechno.
4: Vám taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Toto uteklo tři posluchačky, uvidíme, jestli i nějací muži se nám zapojí do naší soutěže. Máte ještě šanci a to na mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Věřte, nevěřte, silonky, tvrdím já, jsou českým vynálezem a vymyslel je vědec Otto Wichterle.

hlasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice.

0: Dnešní téma je jasné, Silonky, vynálezce, tvrdila jsem Otto Wichterle a český vynález. A je tady František Hlubocký, se kterým tady teď rozebíráme úplně něco jiného, takže on nemá tušení. Co věřil bys tomu?
1: Já myslím, že věřil, že Otto Wichterle je nějako tenhle ten nylon, ale i, já nevím, čočky mám pocit dokonce, že jo,
0: ano, do očí. Ano, ano, že ano.
1: A z toho, že z nějakou náhodou zbyly Silonky.
0: No to úplně tak asi ne náhodou, no. Ale hodně posluchačů to právě velice zmátlo, protože je to velmi známé, že vynalez kontaktní čočky.
1: Ano.
0: Náš český vynálezce Otto Wichterle.
1: Ale ten materiál, že jo, prostě...
0: Já to tady mám, ne, že bych to věděla takhle, jo, ale mám to tady nastudované, takže mohu přečíst celou tu historii. Je to tak, že Otto Wichterle pocházel ze zámožné rodiny prostějovských podnikatelů, pak vystudoval fakultu chemicko-technologického inženýrství ČVUT v Praze a tam byl do roku 39. Pak přišla válka druhá světová a to odešel do Zlína a tam pracoval ve výzkumných chemických dílnách obuvnického impéria Baťa. Tahle firma dala geniálnímu vědci volnou ruku pro výzkumy a Wichterle záhy vypracoval technologický postup výroby polyamidového vlákna. Materiál se nejdřív nazýval Vinop a to podle tří spolupracovníků. Wichterle, Novotný a Procházka, na ty by se nemělo zapomínat, ale nakonec byl vzhledem k podobnosti s už existujícím nylonem, což je zase americký vynález, zvolen podobně znějící název Silon. Nejdřív teda byli Američani a potom teprve my. A o to Wichterle a ještě jsem se ptala posluchačů na rok, tak první americký nylon vznikl v roce 1935 a ten náš Silon v roce 1940, ale dostal se na trh v podobě Silonek až v 50. letech, protože společnost Baťa nechtěla předat vynález nacistům. Takže proto se to takhle pozdrželo. Jsme moudřejší zase, že?
1: Jsem nevěděl. Já jsem věděl, že to čočky a Silonky, že to má něco pohromadě společného.
0: I to je skvělé. I to je skvělé. To jsou znalosti, pane. No. František i mnoho dalších posluchačů, podívej, co mám lístečku v ruce, věřilo, tak pojď jednoho vylosujeme.
1: Já vždycky brávám od spora jednou to vemu tadyhle.
0: Z prostředka. A máme tam paní Marie ze Žamberecka, které dnes můžeme pogratulovat tím pádem. A pokud budete chtít, paní Marie, ještě ty vstupenky na svinčanskou výstavu chovatelskou, na kterou zveme, tak si to napíšeme ještě ve vašem mailu, který jste posílala. No, tak je to všechno, za chvíli se můžeme těšit na Františka.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Tři obce na Svitavsku čeká referendum o větrných elektrárnách. Útoky vlků na hospodářská zvířata pokračují. Královéhradecký kraj už letos vyplatil farmářům přes 2 miliony. Pardubice budou v hokejové Tipsport Extralize hrát s Libercem. A dnešek bude oblačný, teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku budou během říjnových komunálních voleb rozhodovat taky v místním referendu o výstavbě větrných elektráren. Hlasovat budou o tom, zda souhlasí s jejich výstavbou v katastru obce. Společnost tam plánuje postavit 4 větrníky, každý s výkonem 5,5 MW. Podle firmy by elektrárny mohly ročně vyrobit elektřinu odpovídající spotřebě až 22 000 domácností. Podobná referenda o větrných elektrárnách se během voleb uskuteční taky v Dětřichově a Mikulčově. Na Svitavsku. Centra, která se v Pardubickém kraji starají o děti v krizových situacích, mají stále častěji plnou kapacitu. Od začátku roku do léta musela kvůli nedostatku místa odmítnout zhruba 140 dětí z různých krajů. To je téměř dvojnásobek oproti loňsku. Přibývají hlavně dospívající s psychickými potížemi a náročným chováním. Část z nich potřebuje psychiatra nebo pobyt v diagnostickém ústavu, kde ale taky chybí volná místa, upozorňuje ředitelka dětského centra Svitavy Drahomíra Votřelová.
3: Naše služba má být krátkodobá.

0: služba pro zajištění takové té okamžité pomoci, kde by se co nejrychleji mělo kolem toho dítěte konat. Ale když ho nemáte kam předat dál, tak je to teda práce hodně náročná.
1: Královéhradecký kraj už letos za škody způsobené vlky vyplatil chovatelům na náhradách víc než 2 miliony korun. Nejvíc zasaženým regionem je Trutnovsko, kde škody přesáhly 1 milion.
2: Krajský úřad zatím letos vyřídil zhruba 40 žádostí chovatelů hospodářských zvířat. Největší část vyplacené sumy, přes 1 300 000 korun, směřovala na Trutnovsko, téměř 500 000 vyplatil kraj na Rychnovsku a další stovky tisíc korun putovaly chovatelům na Náchodsku a Jičínsku. Vlci útočili především na ovce a kozy, v několika případech ale napadly i telata. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Více než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců kostní dřeň, jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí, proto registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Ostrava posílí ochranu před povodněmi. Povodí Odry do jara zvýší o 0,5 metru hráze na 4 místech podél řeky Odry. Jde o úseky, kde při povodni před 2 lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Slabá místa vytipovalo podle zkušeností s povodněmi v letech 1997 a 2024. Sport. Obhájci mistrovského titulu hokejisté pardubického Dynama přivítají v Tip Sport Extralize Liberec. Východočeši odehrají v nejvyšší soutěži už 4. utkání během 7 dnů. O nabitém programu mluvil útočník Dynama Jan Mandát.
3: Nemůžeme se stěžovat na to, že hrajeme tolik zápasů, protože jsme se v letě stěžovali, že moc trénujeme, takže jsme radši, že hrajeme ty zápasy. A je fajn, že jdou takhle rychle po sobě. Každý ten tým má šanci na reparát vlastně hned za 2 dny. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji většinou oblačno, výjimečně polojasno, ojediněle se mohou objevit přehánky, večer by mělo oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici číslo 360 u Lanšperku.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A teď už je tady všechno připraveno na naši zahrádkářskou radioporadnu. Jiřiny se jménem Klára nám tady zdobí studio. Pár jablíček přinesl zahradník František Hlubocký, švestky jsem ochutnala, vynikající sladké, a zvoní nám tady telefony, to znamená, že o dotazy taky nebude nouze. Už se na to těšíme, viď Františku?
6: Těšíme určitě, je tady podzim, budem pracovat také.
5: Za chvíli jdeme na to.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Když přijde do studia František Hlubocký, pardubický zahradník, tak většinou toho času máme málo. Ale už jsme se na to zvykli, pěkně dělit písničky, aby si posluchači mohli oddechnout a podobně. No a na ty dotazy vaše posluchačské se zaměřujeme tak, abychom je stihli všechny. Teď už jsme jeden zodpověděli během písničky, týkal se Červeného buku a jeho záchrany. No a máme tady jeden písemný od pana posluchače a to bychom mohli, Františku, rozebrat trošku víc, protože se jedná o škůdce a pan posluchač posílá i fotku na řepkovém políčku. Kalamitní výskyt, tady píše, čím toho škůdce zlikvidovat. Tak o jakého škůdce jde?
2: Takhle, podle fotografie 100% se jedná o dřepčíka, je to jakoby od slova dřepat, kdyby se chtěl někdo pak dívat, dřepčík, že dřepnout. Jsou to malinkatí broučci, kteří právě tak jako hodně skáčou. Proto jako on dřepne hub a už je nejsou moc létaví.
1: Ten název by se podle toho mohl odvodit.
2: A ten návod, určitě je podle toho odvozený. Malý tmavý, no maximálně milimetr.
1: Aha, takhle maličký malý, to je malý.
2: Nejlépe se pozná jejich přítomnost z jara, když se oteplí. Oni nemají rádi chladno, nemají rádi vlhko. Tudíž, když třeba vysejeme řekvičky, ale nebo řepku, cokoliv, všechno brukvovité. Jestli jsou to kedlubny, to, co patří do téhle rodiny. Takže dokud je chladno, vlhko, tak máme krásné hladké listy. Ale pak se určitě každý sešel s tím, když už se oteplí, nebo nasa řekvičky brzo, že řekvičky v podstatě nijaké ty bulvičky, ale v lístečcích jsou takové doslova kulaté dírky a když to někdo propíchá, ale to dokáže být, ty to vidíš tam na fotografii, to dokáže být jak ceďák česky řečeno.
1: To umí právě ten dřepčík.
2: To dělá ten dřepčík. Takže to je jedna věc, kdy poznáme jejich přítomnost a druhá věc je, že když máme žluté takové, buď jsou dneska trojuhelníky ke kytkám do květináče nebo desky, tak se dají za ně a občas se s tím může zamíchat, ale není nutné, on to někdy udělá vítr a oni se nám vyplaší a mají rádi tu žlutou barvu a nalepí se na to. Ne, že bychom je tou deskou vychytali.
1: Aha, to si počkej, to já slyším poprvé, vysvětli ještě, jakou desku žlutou?
2: No jsou, prodávají se takové jako umělohmotné nebo z PVC. Pásy nebo desky bych řekl, které jsou natřené lepem a jsou žluté. A nebo ke květinám do pokoje se kupují takové jako žluté trojuhelničky, které se zapíchnou do země. Tam je to zase na muchničky na něco jiného, ale to příště. Ale tohle ty, i tyhle ty trojuhelničky můžeme k těm řekvičkám nebo něčemu zapíchnout. A jakmile tam pak vidíme nalepené takové tmavé broučky a ještě v celku dobré listy, tak už je svítí červená a honem začne. Začnout s ochranou, protože jejich vývoj probíhá v zemi, tam jsou larvičky, rádi okusují kořínky a tihleti dospělci, když se vylíhnou, tak lítají a dělají dírky do listů.
1: A můžou to zničit tu rostlinu?
2: No zničí, protože jak okoušou kořínky, špatně se vyvíjejí bulvičky, nebo je takzvaně řetkvička červivá, že jo, tak to jsou larvy těchto dřepčíků, a nebo ty listečky na vrchu, snižuje se asimilační plocha a tak dále.
1: Tak teď řešení, co s tím? Tak, ekologicky, neekologicky.
2: Jsou přípravky, hlejte se. Nejsnadnější, a těch naštěstí mám možnost vyjmenovat tentokrát víc. Takže třeba karate, fast, to jsou chemické přípravky, oni nejsou nijak strašně moc jedovaté a když se použijí včas, postřik těch listů, protože do země se těžko co dává, tak postřik těch listů, aby nebyli dospělci, ti nekladou vajíčka, že jo? Tak abychom vyhubili ty dospělce. Pak je další přípravek, který se dá koupit, ten patří mezi eko, ten se jmenuje Nemazal. A Nemazal teda. Ne, jsou to jako dvě slova. No, velký N a velký A.
1: Tak ano, asi tak Nemazal.
2: No, a nebo pak jsou ještě takové různé, třeba naši pomocníci v tomhle likvidují právě ty líhnoucí se dospělce, jsou škvoři. Každý se bojí škvoru, A škvoři jsou vesměs užiteční, každý si myslí, že dělá škodu, ano. Ne? On právě jde za našimi škůdci.
1: Takže škvora nechat na záhonku.
2: Škvora nechat hezky, no ale nestihnou to všechno. Doporučuje se mnohdy i třeba, taková ta babská rada se dělalo, dřevěný popel rozpustit a pořádně to všechno postříkat. To jim prý taky vadí.
1: Posypat ty lístky tím popelem.
2: No, buď posypat, anebo jako rozpuštěným na prášek ho nadrtit a tou pokropitou vodou s popelem. Tak
1: to už jsou takové babské rady, ale proč ne? Může to pomoct? A ještě? A
2: nebo taky ještě říkají někdo, že výluh z čili papričky, udělat odvar, nechat do druhého dne hodně pálivé, vylouhovat a tím postříkat.
1: Tak tolik tedy velmi podrobná odpověď pro pana Stanislava, tak snad se to ujme a pomůže.
2: Taky, a to tež vlastně platí pro řepku, jestli to je na kapustě, na řepce nebo na čem, to je jedno, prostě furt to jsou ti samý.
1: Těšíme se na další dotazy.

0: Než vezmeme další dotaz, který tady je mířený na zahradníka Františka Hlubockého, tak doplníme jednu radu, kterou jsme si také vyposlechli během písničky od manželů Roškových, kteří jsou taky zahradníci, z Jelení moc zdravíme. Můžeš to klidně říct, co pan Rožek vymyslel?
1: Slyšel jsem to poprvé, ale kdybychom tu byli 100 let, nebudeme dostatečně chytří. Je to nějaká elektrická plácačka na mouchy, která se prý dá koupit a ona ta moucha jako na ní plácne a lupne. Ona ji zabíjí, my ji nemusíme trefit, ta moucha jde za ní. Mm-hmm. Takže jednoduše se ti dřepčíci, jak už jsem říkal, stačí je vyrušit, hnout tím porostem.
0: Mm-hmm, třeba kedlubnou nebo kde se...
1: No, zejména, když je teplo, pasou. Sucho, oni jsou čiperní a oni vyskakují a ta plácačka, když se nad tím mává, ona je nějako nabitá a ona je zabíjí. Takže padají rovnou k zemi zabití.
0: Tak radši další dotaz a měla by tam být paní Oldřiška, naše stálá posluchačka. Pěkný den.
2: Pěkný den. Prosím vás pěkně, my máme asi 4 roky lískový ořech. Je to už jako pěkně rozrostlý a letos bohužel měl hodně oříšku, ale všechny byly červivé, jako dírky. Ano. Že hodně to vyrostlo, byly pěkný, ale po čase všechny zmizely
1: no.
2: A začalo to padat a dírky.
0: Ano, tak František přikivuje, ví, o co jde.
1: To moc dobře, jsou to lalokonosci.
0: Lalokonosci.
1: A tam je problém s tím, že on jejich vývoj probíhá částečně v tom oříšku a částečně v zemi. Takže jak padají tyhle ty oříšky, ty červivé, jak my jsme zvyklí ano. říkat, ty larvy, tak ty z nich vylézou, zahrabou se do země a z jara z nich vylétí dospělec a na mladé zelené oříšky, že jo, jednoduše nakladé vajíčko, je to ten samý princip jako červivost jablek a tak. No a tam zase ten vývoj probíhá tak dále. Takže dřív naši předci s tím neměli mnoho problémů, protože většinou byly lískové ořechy v ohradě pro slepice, protože slepice se pod nimi schovávaly, měli stín, ale oni zároveň prostě likvidovali, vyzobávali během zimy tyhle ty larvy, tudíž tam vlastně ta červivost byla, jak se říká, pod hranicí škodlivosti.
0: No a teď co vidím, když tam nemáme slepice?
1: Jedině se musí, tak jak jsme jmenovali před malou chvilkou na ty dřepčíky, to jsou všechno tihleti brouci, postřík na mladé lískové oříšky, kdy se vytvářejí, ale ještě by to chtělo se pak zeptat kolikrát, protože netroufnu si teďka říct, tak určitě poprvé, jakmile se začnou tvořit, jsou ještě ve slupce a pak ještě aspoň po druhé, ale ten čas by bylo lépe si s nějakým odborníkem na ořechy
0: ještě
1: upřesnit.
0: Si to probrat.
1: Ale jsou to karate a tak dále, všechno, co jsem jmenoval předtím.
0: Tak jo, Oldřiško, stačilo takhle?
2: Stačilo, děkuji.
0: Ano, my taky děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Od Míly tady máme další dotaz. Má rozrostlou mahonku, neboli mahon, to jsou takové ty keře pěkné. Chce mahon ostříhat a teď by ráda věděla, kdy a co ty modré kuličky, jestli nechat ptákům.
1: Je to, mahon je už krásná věc, když kvete, i když teďka plodí, tak oni, ty kuličky jsou, jakoby se řeklo, částečně jedlé, oni jsou spíš jenom jakoby nejedlé, jsou dost kyselé, nemá se jich spotřebovat moc, ale běžně se dají použít jako barvivo na šaty, ale barvivo různých vín, moštů, všeho, to se i tak v kuchyni používalo. Ne snad přímo z nich vytváře marmeládu, ale když chci, aby ten džem nebo ta marmeláda byla
0: tak
1: pěkně
0: přidat,
1: pár kuliček přidat. Tak to je jedna věc. V klidu se mohou přenechat ptákům. Ptáci je většinou rádi a oni se pak i postarají, protože jak to spolknou, tak vyjde ven to semínko a oni vám pak ty mahony v celku můžou rozrůstat
0: se po zahradě,
1: ale kolikrát najdete třeba i v přírodě, v parcích nebo v lesíku tady příměstské, kolikrát říkám, kde se ten mahon tady vzal.
0: Tak je to jasné.
1: No a s tím stříhání. No tak teď je ideální čas, že jo, většinou zahradníci...
0: Nemusíme se bát?
1: Ne, nemusíme. Zahradníci mývali doslova dřív plantáže mahonu a na téhle říje na tyhle ty dušičkový nebo ty předvánoční úpravy těch výrobků se běžně používal, ale chce, aby byl teda, řekl bych, do zimy, tak nějak do konce října třeba, aby byl ostříhaný.
0: Tak jo, a my jedeme dále, těšíme se na další dotazy. 726 46 48 48.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: A další dotaz. A paní posluchačka z Kutnohorska, jak jsme se dozvěděli, chce to vypnout v tuto chvíli už rádio. Ano, už jste udělala. Dobrý den, ano. Vítejte.
1: No, dobrý den, pane Hlubočský, já jsem se jenom chtěla zeptat na stříhání oleandru.
2: Tak, oleandr už pomaličku se blížíme k tomu, že začneme uklízet, ale nespěchat. Oleandr vydrží i lehké mrazíky, tak až někdy do konce října, ale teďka už v klidu můžete přejít, že se před úklidem vystříhávají takové ty nejstarší větve, které už třeba mají takové ty větvičky po květech, takové ty holé a tak, tak ty se mohou vystříhat. Nechávají se zas většinou ty mladé větve, kde jsou zárodky těch, nebo vpupeny nových těch výhonků, kde pokvete. Takže taková rozumná probírka, nebo to, co je moc dlouhé, můžete zkrátit, můžete už začít teď, nebo během toho října před úklidem.
0: Mějte se krásně. Naschledanou. No, já mám oleandr ještě po mamince, však si ho viděl teď o víkendu a něco se do něj pustilo.
2: Bývají puklice.
0: No,
2: bývají puklice, samozřejmě ošetřit a tam na ty puklice. Hele, já se použiju zase ty tři přípravky, které jsem jmenoval v případě dřepčíku, ale tam bych šel teda tou řadou těch prvních třech té chemie.
0: Dobře, tak je to jasné a další dotaz se týkal fíku a to já tady řeknu během písničky, ano. Si radil paní posluchačce a myslím, že nebude sama, protože těch lidí, kteří touží po těch subtropických rostlinách, je čím dál tím víc. A třeba takové ty fíky, které jsou ty typy ty odolnější a dá se to k domu, na tu jižní stranu, kde svítí sluníčko, tak tam se mohou krásně i v zimě, ne rozkvést, ale prostě daří se jim tam.
2: No, přezimují spíš takhle. U nás
0: i když ty nejseš, ty pořád ještě jsi takový váhavý v tomto.
2: No, jeden mám, taky to potřebuju vědět a taky si potřebuju napálit čumák a přijdou čtyři zimy za sebou, kde budou velké mrazy a mám po starostech. Ne, takhle je to pravda, ráno jsem zrovna poslouchal. No, někoho ze zemědělství přesně to též mluvil, že se tu začínají objevovat, no ale ta paní říkala, že věří, že teda přes to spíš najdeme jiné odrůdy těch obilně na těch prostě klasických polních rostlin, které u nás rostou, ale jiné odrůdy, které budou třeba tohle podnebí snášet. Slyšel jsem třeba už i čirok, který se kdysi pěstoval jako krmná záležitost, že právě čiroku se velice dobře daří u nás v těchto teplých létech a naopak je bezlepkový, já nevím.
0: Ano, super potravina.
2: Ano, super potravina, jak mají ti lidé určité problémy, takže s těmi fíky je to totéž, no tak povede se, povede, nepovede, nepovede.
0: Ano, ale hlavně k tomu prostříhávání, tak, proto jsem to přidala, tak, říkal si ne, teď ne.
2: Teď bych před zimou nic nedělal, nechal bych ho normálně, těch odrůd je víc, některá zimu je hůř, některá líp, nechal bych ho normálně opadat listy, až ty fíkovníky teda budou holé, bude, dejme tomu, prosinec, zabalit do několika vrstev třeba té bílé netkané textilie, a nechat přizimovat. Z jara se rozbalí, buď pánbu dá, jak se říká, a ty fíky tam zůstaly, ty zelené, ty nevyzrále, to jsou fíky, které by měly být dozrávat na jaře. No, tak je tam
0: necháme.
2: A když pánbu nedá, tak opadají a budeme se těšit na ty letní fíky, které se začnou tvářet znova. A jinak samozřejmě to všelijaké zkracování průstřih, průklest dělat, když to z jara rozbalíme.

0: Jestli máte ještě nějaký dotaz na zahradníka Františka Hlubockého, tak neváhejte, teď ještě šance, protože teď se nám uvolnil telefon 726 46 48 48 nebo můžete ještě poslat e-mail jako paní Míla studio.pardubice@rozhlas.cz a ta se nám pochlubila i fotografií, má tam dracenu vyfocenou a říkala, že letní a že tu dracenu ostříhala na klacky, že vypadala velice špatně na jaře, dala jí ven a teď holka dělej, co umíš a má jí krásnou, krásně obrostla.
1: Mnohým květě nám to letnění prospívá, akorát musíme říct všichni, kdo chce někdo stěhovat ven, nevystěhovat na slunce, zase naše letní slunce je dost prudké, tak někde pod takové řiči stromy do stínu nebo pod pergolu, kde je takový lehký toulavý stín, nepraží tam příliš slunce, speciálně nejmín 14 dní, než si zvyknou, ale mohou tam být celé léto, ono to je lepší. To je zase, my máme tady dlouhý den, má to, naše léto má také svoje výhody a leto si myslím tím, že bylo takové to tropické, tak všem těmhle tropickým to udělalo dobře. A ty kmenné tvary, což jsou draceny, bývají to i ty juky, to uříznutí vůbec jim nevadí, naopak zkrásní.
0: Tak a zase sluchátka a telefon máme. Dobrý den, zdravíme
2: dobrý
0: vás.
2: Dobrý den, Stalavec Volče. Mám tento problém. Slyšíte mě?
0: Ano, výborně.
1: Poslouchám.
2: Děkuju. Mám voskovky na hřbitově a občas se tam objevějí chátrající. Když to vytrhnu, tak je pod nima strašná síla žížal a okousaný kořeny. Co s tím můžu dělat?
1: No, to ti trošku problém, protože pod zemi nevidíme. A oni ty žížaly totiž jdou spíš za nějakou tlející hmotou. Tam něco v té zemi bylo, co způsobilo, že začaly ty kořínky třeba trochu hnít. Ta voskovka byla nemocná a ta žížala se tam šla následně, protože ona žížala je užitečná, protože tohle tu tlející nějaké ty nahnilé kořínky a to ona je zpracovává, spolíká, stráví a vlastně z ní vychází potom hnojivo. Žížalí čaj a žížalince se dělají.
0: Tak s tím asi nic pán
1: nedá. S tím se moc nedá dělat, tam jakmile nějakou tu voskovku byste viděl, že začíná chřadnout. Jestli vám nevadí vyndat hned v počátku a pokoumat, jestli se něco děje, anebo alespoň naředit některý z těchto hmyzohubných přípravků, co jsem jmenoval, a normálně tím zalít.
0: Perfektní. Tak a ještě asi už teď opravdu poslední dotaz, aby se dostalo na všechny. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat. Mám normálně broskev, která je z pecky. A měl jsem takové 40 kilo už úrody, ale kdy se to má ostříhat, ten strom?
1: Broskve, takhle, tam jsou dvě doby. No, teď si myslím, že už končí, ale jestli tam je v současné době, jak bych to řekl, první doba je hned po sklizni, můžete zkrátit
3: teď to skončilo.
1: No, tak teď můžete začít ji probrat. Všechno, to, že strom, jakmile sundáte úrodu, začíná dobře hojit rány. Tam je ten čas, takže to udělejte, co je špatné a pak už teda na jaro nechte, jak se říká, tam je druhá doba, takový ten jenom opravný řez nebo opravný střih, ten je těsně před rozkvétáním, nechta se z jara se nechá narašit, až poupátka jsou to, ono to vypadá dost tak jako, že jsme úplně nelidové, že jo? Ne, ale právě ty větvičky s těmi poupaty, vidíme, které jsou zdravé, můžeme je zkrátit, když jsou moc dlouhé, anebo větvičky, které jsou nemocné, které prostě zimu nepřežili, se odstraňují celé.
0: Takže teď je ta správná doba.
1: Takový ten základní řez těch větších větví a toho všeho je lepší udělat teď.
0: Tak.
3: Ostříhat co nejvíc.
1: No, co potřebujete. Tak. Jinak broskev nás učili ve škole, že to je jako vrba, že když to neřežeš, tak z toho nic není.
3: To je jak košť, ale to bylo úrody.
1: Tím řezem se jí trochu snižuje násada, aby to ten strom neurodilo.
0: Tak jo, tak díky za dotaz. Pěkný den také přejeme. Naschledanou. No a teď ještě ten pohled můj sklouzává od Františka k těm jiřinám nádherným. jiným, které nám tady zdobí studio.
1: Jiřiny.
0: A jsou to kláry, víte?
1: Tyhle zeme, a to je taková trošku schoda okolností, kdy mě se narodila dcera, které jsme dali jméno Klára, a přijel jsem tenkrát ještě v Heřmanově městci, byly velké šlechtitelské pole a tam právě inženýr Václav dělal jiřiny. Tak říkám, Jirko, co máš novýho, já pak to máš, zahradníci jsou zvědaví. No hele, teď jsem tady tuhle tu, co jsem vyšlechtil, pomenoval Klára. Tak to je ta náhoda, ale já ji udržuju nejenom z toho důvodu, z tohohle.
0: Máš dceru Kláru.
1: Ale já tu Jiřinku považuji za jednu z nejpovedenějších, které se Václavíkovi povedly, ale které jsou v současné době na trhu. Protože on šlechtil tím směrem, aby nebyly příliš vysoké, takže ta je tak zhruba, co bych řekl, do pasu 80-90 cm, tak se moc nekácí a velice brzo začíná nakvétat. Jiřiny většinou kvetou díl, ale tahle ta už kvete současně třeba s cyniem, a to značí v červenci.
0: Podívejte se na naše webové stránky, uvidíte jiřiny. Překrásné, jsou to kláry a my se loučíme s Františkem Hlubockým. Moc děkuju za návštěvu. Bylo to dnes hodně pracovní,
1: no,
0: ale
1: to nevadí,
0: výborné.
1: Díky moc. Už jsme se flákali dost dlouho.

0: Život je krásný, kapela Krištof. Ještě jednou připomínám, že na dnešek připadá Evropský den bez aut, který je vyvrcholením Evropského týdne mobility. Je to iniciativa, která upozorňuje na možnosti, jak se po městě pohybovat bezpečně, zdravě a s ohledem na životní prostředí. Je pravda, že když si redaktorka Tereza Brázdová o tom chtěla popovídat s dětmi ze školky, tak se rozhovor stočil trochu jiným směrem. Ale přesto si ho, věřím, rádi poslechnete.
1: Je lepší jezdit na kole nebo v autě?
2: Autě.
1: A proč?
2: Protože tam mám sedačku.
1: A kde máš sedačku?
2: Tam úplně žádu.
1: A mohou děti jezdit vepředu?
3: Ne, to můžou jenom dospělí. Tam musí sedět i dospělí a mamka a táta. Jenom. Protože když někdo sedí u řidičáku, tak dítě neumí řídit.
4: A něco by zmáčklo. No.
1: A od kolika let tak můžete řídit autovi?
3: O 11.
5: A moji sestroně si bude školou 20.
1: Těšíš se na to, až budeš řídit auto, Ondro?
6: Jo, já také.
1: A jaké si pořídíte auto? Jak bude vypadat?
7: Já žlutý.
8: Já policejní. Zípáka policejního.
9: Šanetka půjdu.
1: Tak ty budeš paní doktorka?
9: Jo.
1: Jaké doma máte auto?
10: Octavia.
9: Nevím.
10: Fluence, Fabia a Octavia.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Tak a teď už jsme tady zase s Mirkem Hrubanem pro změnu. Pěkný den, Mirku.
4: Hezký den, Jitko.
3: Mám tady tři věci, které bych ráda ještě sdělila. Můžu?
4: Jdi do toho.
3: Tak jdu do toho. Paní posluchačka Míša posílá fotku koláče, který má název cholera. To jsme měli totiž včera v soutěži, věřte, nevěřte, že to je typický tradiční pokrm ve Švýcarsku, v jednom cholera. Kantonu. Jmenuje se cholera, protože lidi to začali dělat tenhle koláč v době cholery, kdy nic moc nebylo, takže z těch zbytků doma. Aha. Jablka, brambory, česnek, cibule a tak. No, takže koláč podle receptu vypadá úžasně, je prý vynikající. Takže děkujeme za tenhle tip a jsem ráda, že se to tak hezky propojuje do těch domácností. Další to tě bude zajímat. Paní posluchačka Hanka si udělala díky naší soutěži, věřte, nevěřte, výlet do Krkonoš, do Černého dolu. Protože já jsem tady mluvila o tom, že máme unikát ve střední Evropě, což je nákladní lanovka, která tam pořád ano, ještě funguje, z transporty chrudim vyrobená. Ano. A vápenec se tam těží. Ano. Tak ona tam byla na výletě a říkala, všechno to tam fungovalo, dokonce i tam mají tabule, kde si můžeš přečíst ty historické věci, ale to ty asi víš.
4: Ono, to je nejdelší nákladní lanovka u nás z Černého dolu a já nikdy nevím název
3: jak
4: té druhé stanice.
3: Jak se jmenuje ta druhá stanice?
4: Je to něco nad Labem nebo něco takového, tak, a teď si nespomenu.
3: Taky ne, teď tam je Klenice? Ne, jinak.
4: No to je jedno, ale je tam vápenka právě a to je strašně zajímavá věc u té lanovce, nevím, co si o ní říkala včera.
3: Pokračuj, klidně řekni.
4: Ona v podstatě nepotřebuje pohon, to je taková zajímavost. Rozjíždí se jenom na začátku pomocí elektromotoru a pak už jak je ta tíha toho vápence, tak to vlastně funguje samospádem a ta lanovka běží sama tou tíhou toho vápence.
3: Takové perpetuum mobile.
4: A jestli tam někdy pojedete, tak si všimněte, že to nosné lano, on to má čtyři lana, nosné a tažné, to vrchní, to je nosné a to nosné, které veze ty naložené vozíky, tak je silnější a je to vidět i z té silnice mezi Vrchlabím a Čistou.
3: Tak děkujeme za to doplnění. Tak tu třetí věc necháme na zítřek, protože to je úplně z jiného ranku. Pojďme k dnešnímu odpoledni. Co tak nás čeká?
4: Nevím, jestli to bude mít tak zajímavé, jako to máš ty. Vysokoškoláci dorazili do Pardubic, začíná nový akademický rok. Ondra Wolf o tom točil reportáž, o tom, jak tady poznamenal, jak zelenáči vnímají první hodiny na vysoké škole. Tak o tom budeme mluvit. No a do těch Krkonoš se podíváme ještě jednou. Nebude to na lanovku, ale na situaci s kůrovcem.
3: Dobře, tak vám přejeme příjemně strávené odpoledne s Českým rozhlasem Pardubice.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Elektrárny Opatovice zahájí zítra topnou sezonu. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba zasáhla až 2 miliony lidí. Dosavadní zjištění na Šumavě neprokázaly kontaminaci vod a odpoledne bude oblačné, postupně i polojasné, teploty do 16 stupňů. Krásné v tuto chvíli slunné poledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Společnost Elektrárny Opatovice obnoví zítra po letní pauze dodávky tepla pro víc než 60 tisíc odběratelů na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku. Zahájí tak novou topnou sezonu. Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové začnou letos topit o den dřív než loni.
2: Zatímco v roce 2025 začaly dodávky tepla 24. září, letos se soustava rozběhne už o den dříve. Počasí je ale každý rok jiné a například v roce 2024 se začalo topit už v polovině září a naopak v teplém roce 2023 až během října.
0: V pardubických částech Jesničánky, Nové Jesenčany a Draškovice tento týden provádí odborná firma deratizaci. Nástrahy proti potkanům pokládá do kanalizační sítě i na problémová místa na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města. Magistrát proto upozorňuje hlavně majitele psů, aby byli při venčení opatrní. Uhynulé hlodavce nechá odstranit na konci října. Sousední Královéhradecký kraj od října spustí novou preventivní kampaň Kraj pro zdraví. Spolupracovat na ní bude s odborníky z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci. Kampaň má motivovat lidi k aktivní péči o zdraví. Od října do listopadu se proto uskuteční série přednášek v 8 městech regionu.
3: Přednášky se zaměří například na zdravý životní styl, duševní zdraví nebo prevenci onkologických onemocnění. Uskuteční se v Jičíně, Novém Městě nad Metují, Nové Pace, Kostelci nad Orlicí, Dvoře Králové nad Labem, Červeném Kostelci, Jaroměři a Broumově. Přednášky budou zdarma a bez registrace. Lidé budou moct využít také online dotazníky zaměřené například na pohyb, spánek nebo syndrom vyhoření. Jiří Hofmann, Český rozhlas.

0: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort teď únik dat vyšetřuje.
1: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
2: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
1: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028.
3: Počasí.
0: A nás čeká většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami hlavně na horách během odpoledne až polojasno. Teploty dnes 13 až 16 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr mírný, tlak se nemění, rozptylové podmínky velmi dobré. Vy odnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Úterý se přehouplo do své druhé poloviny a ani tentokrát nebudou krátce po 12. chybět písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Takže opět máte možnost využít prostor v našem vysílání a pokud chcete někoho pozdravit nebo někomu popřát k svátku, k narozeninám, k výročí, puste se do toho. Já ty kontakty připomenu za malou chvíli, když věřím, že mnozí z vás velmi dobře vědí, kam směřovat svá přání. No pojďme kouknout, kdo nám zahraje, také zaspívá Mandraže, Hana Hegerová, Václav Neckář, Céline Dion, také třeba Valdemar Matuška, Modern Talking, Činasky, Elvis, Karel Gott a Jarek Nohavica to celé odstartuje. Pohodový poslech a pokud obědváte, dobrou chuť.
3: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševce.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Tolik Jarek Nohavica na úvod poledních písniček Od srdce a já jsem sliboval, že připomenu všechny kontakty, které jsou vám k dispozici. Máte na výběr třeba z telefonního čísla 726 46 48 48, takže pokud chcete mluvit do vysílání, tahle možnost je vám k dispozici. Pokud ne a stačí, když napíšete nějaký vzkazík, který mám přetlumočit, můžete využít naši SMS bránu. Ta má číslo 90 011 04 a pokud budete posílat textovky, tak ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit. No a ještě e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, tam se můžete rozepsat dle libosti, anebo koukněte na naše internetové stránky pardubice.rozhlas.cz, kde je k dispozici objednávka. Formulář. Tak a já už tady šilhám po kalendáři. Úterý 22. Darina Amoris dnes slaví. Tak Darinám, Darinkám, Darčám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, splněných přání. Morisům samozřejmě taktéž a posíláme písničku.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Dnes slavím 3/4 století, tak začíná zpráva, která dorazila z Čáslavy. Oslavy se vydařily o víkendu a dnes by mě potěšila písnička třeba od Karla Gotta. Děkuje Zdena z Čáslavy. Tak od nás velikánská gratulace, paní Zdeno, všechno nejlepší, hlavně to zdraví. No a Karel Gott byl v nabídce, tak si dáme jeho píseň Pocit sváteční a do Čáslavy přejeme všechno nej.

Radek telefonoval před malou chvílí do písniček Od srdce a říkal, že na něj prej něco skočilo. Písnička každopádně bude Marcele jako poděkování za to, jak se o něj krásně stará, vaří čajíčky a vůbec zajišťuje veškerý servis, takže zdravíme Marcelu i Radka, přejeme brzké uzdravení a před námi jsou činasky s Bárou Hosnedlovou.

slovenský Klín, skupina Činasky, Bára Hosnedlová a na hodinách 12.20. Tak pojďme na další vzkaz, který tu máme k vyřízení. Pěkně prosím, zahrajte pro Vítinku Tot do svita v písničku, kterou jí posílá její jeníček. Mnohokrát děkuji.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

Láska má je zákon, to byla Iveta Bartošová, s vámi stále Český rozhlas Pardubice, také úterní polední písničky od srdce. No a máme tady další pozdrav, zdravíme, prosím zahrát pro neteř Darču, která žije v Německu a má dneska svátek. Přejeme vše dobré a nejlepší a brzy v Česku naschle. Míla a Pepa.

Modern Talking za námi, ale písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Také pan Bedřich z Pardubic telefonoval do toho dnešního vydání i se svojí paní, která tam stála vedle něj a trošku mu napovídala. A prý by společně rádi poblahopřáli synovi Bedřichovi a ještě pravnukovi Dominikovi, kteří mají dnes narozeniny, takže oběma hodně štěstíčka, zdravíčka, ať se jim všechno daří. No a přání bude zároveň jejich kamarádovi Mirkovi Brůškovi, který dnes také slaví narozeniny, takže ještě jednou veliká gratulace nejenom od pana Bedřicha s manželkou, ale také od nás z Českého rozhlasu Pardubice.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

co kapslí jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

Tak ještě jednou budeme hrát pro Vítěnku Tóth od jejího Maríška nějakou romantickou, který máme vybrat, tak jedna je připravená. Připojím k tomu ještě jeden vzkaz. Milé rádio, prosím o písničku k dnešnímu obědu. Dnes mám halušky se zelím a uzeným masem. Děkuji, Markus. Dobrou chuť.

čas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

3:45, 2 minuty k tomu pokračují úterní polední písničky od srdce, za námi Václav Neckář, no a do celé nám společnost budou dělat třeba ještě Céline Dion, Pokáč, nebo také skupina Mandraže. Zdravím celý rozhlas a všechny posluchače, hlavně kolegy Libora a Radka, taky Míšu, která tu frká už druhý den, tak jí přejeme brzké uzdravení, ať je jí líp a nám, ať to jde s písničkou, to půjde určitě líp, píše Jana.

Tak se mi chce říct, přistáváme, tedy alespoň obrazně, co se týká dnešních písniček od srdce. Další zítra ve stejném čase, to znamená mezi 12. a 13. Ale přece jenom čas na trochu muziky ještě zbývá, kdo nám zahraje, jsem říkal. Co ale potřebuju také zmínit, kdo bude hostem u Alex Minářové, už za pár okamžiků v pořadu Alex a host, tak bude to fyzioterapeut Michal Novotný, který spolupracoval například s Rafaelem Nadalem nebo Rogerem Federerem. Takže určitě zajímavé povídání, je na co se těšit, dál přejeme pohodový poslech a klidné odpoledne s Českým rozhlasem Pardubice.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Chrudim rozšíří sérii loutek v ulicích města. Na budově městské policie přibude bronzová figura četníka. Nadační fond Home Run Pardubického kraje vyplatil za první rok svého fungování na stipendiích 1 milion 300 tisíc korun. Ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele přerušil nejvyšší soud trest vězení. A nás čeká oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 16 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne. Chrudim pokračuje v plánu umísťovat do ulic a na budovy města sošky loutek, které připomínají místní loutkářskou tradici. Nově přibude bronzová figura četníka. Lidé ji najdou mezi okny na budově městské policie a bude schlížet dolů na kolem jdoucí. Autorem je sochař Alexandr Pleskač z Turnova. Četník se tak stane už 5. loutkou ve městě.
3: První loutkou byl v roce 2022 kapucínský mnich v klášterních zahradách, později přibyl bronzový vodník, kašpárek na sloupu veřejného osvětlení a loni čert na římse městské knihovny. Figurami chce radnice připomínat chrudimskou loutkářskou tradici a muzeum loutkářských kultur a zároveň podpořit cestovní ruch. S Chrudimi Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Nadační fond Home Run Pardubického kraje vyplatil za první rok svého fungování na stipendiích 1 milion 300 tisíc korun. Program je určený studentům z Českotřebovska, Svitavska a dalších hospodářsky ohrožených regionů. Má je motivovat k tomu, aby po skončení vysoké školy zůstávali žít a pracovat v místě bydliště a neodcházeli do větších měst, informovalo o tom hejtmanství. Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejmíň za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce zase narostou. Proto je potřeba porosty neustále kontrolovat, připomněl lesník Pavel Zázvorka.
4: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
2: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka tělocviku v důchodu Irena byly pravomocně odsouzené na 9 a 12 let vězení. Předseda senátu po předběžném posouzení jejich dovolání připustil, že by dřívější rozsudky mohly být zrušené. Přerušení trestu ale nepředjímá konečný

0: Výsledek dovolání ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení.
1: Počasí.
0: A nás čeká většinou oblačno s ojedinělými přehánkami, hlavně na horách, během odpoledne až polojasno. Maxima 13 až 16 stupňů, teploty na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr mírný, tlak se nemění, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a bio je na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 3,5 minuty po 13. jedna nehoda hlášená ze silnic Pardubického kraje. Konkrétně je to silnice číslo 317 na Orlicko-Ústecku mezi Žamberkem a obcí Dlouhoňovice. Zhruba v polovině cesty se teď srazila dvě osobní auta. Je to tam sjízdné se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka stáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je to víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jim měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři, a proto ty amatéři mají mnohem více zranění, a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem se dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavení, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám, nebo sleduju nějakou specifickou věc, nebo ní čtu, nebo zjišťuju si. Tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí je i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Elektrárny Opatovice zahájí ve středu topnou sezonu. Český prezident Petr Pavel vyzval generálního tajemníka OSN k reformě Rady bezpečnosti. A zítra bude poměrně slunečno, většinou bez deště a teploty do 17 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné odpoledne z Pardubic. Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
4: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Elektrárny Opatovice obnoví zítra po letní pauze dodávky tepla pro víc než 60 tisíc odběratelů na Pardubicku a Chrudimsku. Podrobnosti ve zprávách za hodinu. A Pardubice mají i nová pravidla pro výsadbu stromů v ulicích. Město podle nich bude postupovat při přípravě rekonstrukcí a dalších staveb. Stromy mají mít dostatek místa pro kořeny, přístup k dešťové vodě a ochranu během stavebních prací. Radnice podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice chce zlepšit podmínky pro jejich dlouhodobý růst. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
5: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům. Jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Pardubičtí hokejisté sehrají třetí domácí zápas v nové sezóně. V předehrávce 11. kola bude jejich soupeřem od 18 hodin Liberec. S ním Východočeši v minulé sezóně 3 zápasy ze 4 prohráli. Podle útočníka Jana Mandáta minulé výsledky nehrají roli a jeho tým musí podat kvalitnější výkon než v neděli proti Karlovým Varům.
6: Jsou kvalitní, dobře bruslej, uděláme přípravu, ale loni nám to nesedlo, to je pravda, ale loni bylo loni, letos a letos, takže na to se určitě takhle nedíváme, že nám to proti loni nešlo, ale budeme prostě muset trošku víc šlapat. No, protože říkám, ten Liberec přece jenom je trošku kvalitnější.
2: Počasí.
3: Před námi je chladná noc a během ní vstoupíme do astronomického podzimu. Bude polojasno až jasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty klesnou k 8 až 5 stupňům Celsia při uklidnění větru kolem 2 stupňů Celsia. Na horách

0: naměříte 6 až 2 stupně. Zítra středa poměrně slunečná, většinou bez deště, bude tedy polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, večer může přibývat oblačnosti. Hlavně v Polabí se můžou ráno udržet mlhy nebo nízká oblačnost. Denní maxima zítra lehce vyšší než ta dnešní 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Vítr slabý, proměnlivý, srážky žádné, rozptylové podmínky přes den dobré, tlak mírně klesne a bio zítra jednička. To bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jak už víte z našeho vysílání, silnice třetí třídy přes kopec Hřebeč na Svitavsku je zavřená. Ano, stará cesta k silnici 1/35 za tunelem je neprůjezdná. Mimo provoz bude až do konce letošního roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za tulením, nebo za čím to bylo?
0: Ano, za tulením a potom ještě za tunelem.
2: Tak mi přejeme šťastnou cestu. Ty jsi ve zprávách před chvílí říkala, že zítra první podzimní den, to znamená podzimní rovnodennost. No a s koncem léta začíná na Univerzitě Pardubice nový akademický rok. Škola do něj vstupuje s více než 7 500 studenty. Víc si povíme v reportáži, kterou nabídneme v dobrém odpoledni. Bude tu i další díl naší řidičské abecedy, ve které až do konce září radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Už teď můžu říct, že budeme jíst za volantem. No a co se muziky týká, písničky, které nestárnou, obstarají Čechomor, Marie Rotrová, také třeba Karel Zicha. Přejeme krásné úterý, je 22. září a svátek mají Dariny.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Marie Rotrová z písní To nic, 12 minut po 14. odpolední. Osvěžte si teď spolu s námi pravidla silničního provozu. My totiž až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které řidiči velmi často chybují. Dneska si povíme o tom, jestli můžeme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí, za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra ve stejném čase to bude zajímavé povídání. Povíme si totiž o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.

0: kavří.
1: Pardubický spisovatel Lubomír Macháček přichází s novým románem nazvaným Láska si tě stejně najde. Autor detektivek historických i současných příběhů o sobě stále dává vědět, ale víc si povíme až za pár minut. Teď vyrážíme na akademickou půdu. Po třech měsících totiž znovu užívá univerzitní kampus v Pardubicích. Začíná nový akademický rok a to znamená, že přednáškové sály i koleje se plní studenty. Pro víc než 2000 z nich jde navíc o velkou životní změnu. Nastupují totiž na vysokou školu úplně poprvé. Reportéra Českého rozhlasu Pardubice Ondřeje Wolfa proto zajímalo, jak se právě nováčkům daří ve škole, tak říkajíc, zapadnout a nezabloudit cestou na přednášku.
2: No, tak jako nervózní jsem, ale myslím si, že potkám fajn lidi a je to takový jako trošku nový začátek nebo nová etapa v životě prostě, no.
3: Takže je tam nějaký stres, trošku adrenalin?
2: Jo, jako stres určitě, no, ale myslím si, že to přejde první 2-3 dny a bylo to v pohodě.
3: To už mi říká studentka prvního ročníku Adela Voglová. Trefíš do učebny? Třeba?
2: No, spíš spolíhám na nějaký své spolužáky, moc se tam neorientuju.
3: My teď stojíme tady přímo v univerzitním kampusu před dopravní fakultou, ale zároveň před filozofickou fakultou. Ten kampus je velký, jsou tady koleje.
2: V době internetu se dá všechno dost jako lehce najít a existuje navigace a takhle, takže si myslím, že to bude v pohodě.
3: Já tady mám teďka studenta prvního ročníku ekonomicko-správní fakulty, jmenuje se Luka, protože má chorvatské kořeny.
4: Ano, ano,
3: tak jaké jsou ty první okamžiky na vysoké škole?
4: Tak byl jsem trochu nervózní, dojížděl z Prahy, takže jsem stával brzo, ale všechno jsem sjel včas a přednášející jsou v pohodě. Zatím jsem měl jednu přednášku, což byly podnikové daně. A jelikož jsem studoval v Praze obchodku, takže to pro mě bylo úplně neznámý, takže to plně v klidu bylo za mě.
3: Trefíš, kam potřebuješ, víš, kde co je, jak to vypadá?
4: Jo, to trefím, díky bohu jsou tady ty mapy, takže všechno tady označený, takže se nemusím strachovat, že bych se tady ztratil a je to tady pěkně to zaznamenaný, jasně, jak bych to řekl.
3: Do prvního ročníku bakalářského studia nastupuje 2900 studentů, celkově na všech 7 fakultách studie přes 7500 studentů, říká mluvčí vysoké školy Martina Macková.
5: Nejvíce studujících na Univerzitě Pardubice má fakulta ekonomicko-správní a dopravní fakulta Jana Pernera. Vyšší zájem zaznamenává v posledních 3 letech také fakulta filozofická.
3: Nový semestr zahajuje i několik stovek zahraničních studentů ze zemí mimo Evropskou unii, například z Běloruska, Etiopie, Ghany, Kazachstánu a Ukrajiny. Na podzim se pak přidají studenti z evropského výměnného programu Erasmus. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osmý den, skupina Olympic a na hodinách 14.30 s vámi úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. A jak jsem říkal před chvílí, na knižních pultech se objevuje nový román pardubického psychologa a spisovatele Lubomíra Macháčka. Jde už o jeho 40. dílo, kterým opět potěší své příznivce nejen detektivního žánru, ale i takzvané vážné literatury. Pod názvem Láska si tě stejně najde přichází z hrdiny naší doby. Jací jsou, co všechno na čtenáře čeká, tak nejenom o tom si s ním povídala Milada Velehradská.
1: Název nové knihy Láska si tě stejně najde, to je optimistické.
2: No, do jisté míry jo, ale původní pracovní název byl Svět se zbláznil. A nechtěl jsem být tak skeptický, jak by to mohlo vyvolávat některých čtenářích. Mám rád, když je v příběhu nějaká katarze. Tak jsem samozřejmě ještě na tom zapracoval. Jako psycholog jsem se setkával s mnoha osudy lidí, z toho do jisté míry čerpám. Jedná se o tři rodinné příběhy.
1: V tvých románech gro hrají ženy.
2: Jednak oni to jinak prožívají trochu než muži a mě to jako muže láká o tom psát. Když dojde k nějakému problému životnímu, tak jsou otevřenější a přístupnější pouštět se do něčeho, co muži primárně zpočátku odmítají.
1: Takže co tě pořád na tom psaní baví?
2: Ono mě to doopravdy baví. V jistý chvíli samozřejmě, když už se jedná o širší plochy, tak to pochopitelně unavuje. Ale na druhé straně, já mimochodem, když mám takové pocity vyhoření z té klasické literatury, dejme tomu, když to takhle nazvu, tak velmi rád píšu krimi příběhy a detektivky a to je takový pro mě relax, zároveň zábava, protože to jsou většinou povídky, tak já mám pocit z takového, když to dopíší, dobře vytvořeného díla, jo? Ať už potom čtenář to veme jakkoliv, tak je to hotovo. To je jako když cihlu skládáte k cihle a potom toho vyroste nějaký dům.
1: To je ono. Pořád optimismus.
2: Bez toho by člověk nemohl žít.
0: Svůj nový román Láska si tě stejně najde Miladě Velehradské představil Lubomír Macháček a my už chystáme další písničky, které nestárnou. Nejprve v podání Anika a za chvilku se můžete těšit i na Michala Tučného. Dál přejeme pohodové úterní odpoledne.

0: 14.40 a jdeme se zase trošku vzdělávat. Před námi je dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a to se zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, tak to nám poví i dnes Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: se stát.
1: Vladimír Mišík v úterním Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Často se o něm mluví jako o muži, který naučil českou poezii zpívat, protože úspěšně zhudebnil celou řadu básní, například od Josefa Kainara nebo Františka Hrubína. No a tohle byla písnička Jednou. Je 14.48. No a my jdeme na procházku. Jestli se i vy pravidelně vydáváte na procházky přírodou, možná, že jste teď v těchto dnech narazili cestou na keř s fialovými plody, podobnými švestkám, asi není třeba říkat, že je to trnka obecná. Kdo ochutnal, ví, že teď v září mají takovou kyselou, řekl bych až trpkou chuť, stačí ale počkat na první ranní mrazíky a ty způsobí, že plody trnky změknou a lehce zesládnou. No a pak už je můžete v kuchyni naprosto skvěle využít. V minulosti tento keř zrovna dvakrát dobrou pověst neměl, možná, že za to mohou právě trny. Mytologie trnce připisuje pověst rostliny přinášejícím neštěstí a spojuje ji s čarodějnicemi a skázou. Podle některých pověstí si dokonce čarodějnice ze dřeva trnky obecné vyráběly své čarodějnické hůlky. Dnes ale samozřejmě víme, že se lidé tohoto keře obávali naprosto zbytečně. Jeho plody jsou totiž plné potenciálně zdraví prospěšných látek. Ty pomáhají proti diabetu, mohou snižovat krevní tlak, jsou také plné vitamínu C, no a navíc mají antioxidační a antibakteriální a protizánětlivé účinky. I když jsou plody trnky obecné zdravé, je třeba být při jejich konzumaci opravdu opatrný. Pozor si dávejte hlavně na pecky, které obsahují látky, které jsou ve vyšších dávkách toxické. Takže pecky nedrtit, nekousat a jádra nejíst. No a jak trnky zpracovat? Tak velmi známé jsou džemy z trnky a co se líbí mně osobně a vám určitě se to také bude líbit, tak to je víno anebo likér.

0: kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Elektrárny Opatovice zahájí zítra topnou sezonu. Ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele přerušil nejvyšší soud trest vězení. České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. A zítra nás čeká zase slunečno, většinou bez deště, polojasno a teploty do 17 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné odpoledne z Pardubic. Společnost Elektrárny Opatovice obnoví zítra po letní pauze dodávky tepla pro víc než 60 tisíc odběratelů na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku. Zahájí tak novou tepnou sezonu. Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové začnou letos topit o den dřív než loni.
4: Zatímco v roce 2025 začaly dodávky tepla 24. září, letos se soustava rozběhne už o den dříve. Počasí je ale každý rok jiné a například v roce 2024 se začalo topit už v polovině září a naopak v teplém roce 2023 až během října.
3: Chrudim pokračuje v plánu umísťovat do ulic a na budovy města sošky loutek, které připomínají místní loutkářskou tradici. Nově přibude bronzová figura četníka, lidé ji najdou mezi okny na budově městské policie a bude sklížet dolů na kolem jdoucí. Autorem je sochař Alexandr Pleskač z Turnova. Četník se tak stane už pátou loutkou ve městě.
5: První loutkou byl v roce 2022 kapucínský mnich v klášterních zahradách, později přibyl bronzový vodník, kašpárek na sloupu veřejného osvětlení a loni čert na římse městské knihovny. Figurami chce radnice připomínat chrudimskou loutkářskou tradici a muzeum loutkářských kultur a zároveň podpořit cestovní ruch. S Chrudimi Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Majitelé řidičských průkazů mají dnes v sousedním Hradci Králové městskou hromadnou dopravu zdarma. Město se tím připojilo ke Dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility. Doprovodné akce na Tylově nábřeží mají vést k hledání alternativních způsobů dopravy. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena jsou odsouzené na 9 až 12 let vězení. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Advokát Magdaleny Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
6: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
3: Podle Nejvyššího soudu není možné předem vyloučit případné zrušení napadených rozhodnutí. Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat.
2: Sport.
3: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková, která porazila na tvrdém povrchu v Shenzhenu po 3 hodinách Sonej Kartalovou 7-6, 4-6, 6-4. Výběr kapitánky Barbory Strýcové dělí od postupu do semifinále jedno vítězství.
2: Počasí.
3: Před námi je chladná noc, chladné ráno. Bude polojasno až jasno, noční teploty klesnou k 8 až 5 stupňům Celsia, při uklidnění větru naměříte až kolem 2 stupňů. Zítřek, tedy středa, poměrně slunečná, většinou bez deště. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, hlavně v Polabích se můžou udržet ráno ještě mlhy. Denní maxima zítra 14 až 17 stupňů, nejvyšší teploty na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptyl

0: Nové podmínky dobré, tlak mírně klesne a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ve Slatiňanech platí série uzavírek kvůli opravám vodovodu. Neprůjezdné jsou ulice v oblasti kolem hřbitova a silnice na Presy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po 15. pokračuje úterní dobré odpoledne a s vámi je stále Český rozhlas Pardubice. Tak přejeme pohodový den ve společnosti písniček, které nestárnou. Už se koukám, na koho se můžeme těšit. Eurythmics, Petr Rezek, Hana Zagorová se Stanislavem Hloškem a Petrem Kotwaldem pochopitelně. A další společnou hodinu nám odstartuje Karel Gott. Příliš dlouhé čekací lhuty v zařízení, které má poskytovat psychickou podporu v náročných životních situacích, a to i dětí od 12 let. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se pardubické nové centrum přestěhovalo do větších prostor. Zájem o tyto služby totiž neustále roste. Podrobnosti připojíme v reportáži za malou chvíli. Tak zůstaňte s námi a hezké úterý.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: Jinak to nejde. Trojice Zagorová, Hložek Kotwald ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, za chvilku Petr Zek nebo Sandra.
1: Počasí.
0: Ale než se zaposloucháme do další muziky, koukneme se na to, co nás čeká v příštích hodinách a v příštích dnech na obloze. To všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak dneska ten začátek dne byl takový všelijaký, chvilku svítilo, chvilku pod mrakem, do toho foukal vítr. Co nás čeká ve zbytku?
2: No, za dno bude víceméně podobné, v podstatě takové oblačné počasy, hlavně v oblasti hora na vrchovině se objevují i slabé přeháňky, ale úhrny jsou velmi slabé, no a teploty se nám momentálně pohybují většinou mezi 14 a 16 stupni a vítr bude foukat stále od severozápadu od 3 do 7 metrů. V noci potom se začne oblačnost postupně protrhávat na polojasno až jasno a k ránu se objeví oddělené mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty nám spadnou na 8 až 5 stupňů. Tam, kde přestane foukat vítr, tam by se pohybovali kolem 2 stupňů. No a vítr bude foukat zpočátku ještě od toho západu až 5 metrů. No a postupně bude slábnout na proměnlivý tak maximálně do 3 metrů.
0: No a ve 2 ráno jste říkal, že nám začne podzimní rovnodennost, to znamená, že zítra podzim bude podzimní počasí.
2: No, zatím to tak vypadá, spíš to bude podobné jako to pozdní léto. V podstatě čekáme zítra polojasno, že jasno, od západu se k nám rozšiřuje hřeben vyššího tlaku vzduchu, který nám ty přehánky se na chvíli odsune. Odpoledne může být přechodně až oblačno a večer zase začne od severozápadu oblačnost přibývat, to už bude za tmy. A ráno se hlavně v polobí ojedněné by udržovaly i mlhy nebo nízká oblačnost, aby dopoledne by se rozpouštěly. Teploty zítra o něco vyšší než dneska, 14 až 17 stupňů. Vítr ráno a večer bude foukat slabý proměnlivý do 3 metrů, přece na sebe zesilovat. Denním chodem nám mírný severozápadně do 5 metrů.
0: No, když se koukneme čtvrtek, pátek, sobota, neděle, nevím kam až dohlednete, jak to vypadá tady?
2: Ve čtvrtek by nás, jak to vypadá hlavně v ranních a dopoledních hodinách, zasáhlo od severu frontální systém, že po ránu bude oblačno zataženo a objeví se hlavně ráno dopoledne déšť, který přijde do přeháněk, odpoledne by srážky ustávaly, teploty ráno 8 až 4, odpoledne do 16 stupňů, vítr od západu do 6 metrů. Na pátek tam bude už většinou oblačno, přeháňka jenom ojedněla, hlavně na horách, večer potom oblačno zase bude dál ubývat, teploty mezi 10 až 6 stupňů, odpoledne 12 až 16, vítr zase severozápad od 2 do 5, sobota, tam to vypadá na polojasné jasné počasí, ráno se objeví mlhy a teploty od 8 do 4 stupňů, v údolích při slabém větru až 2 stupně a mohou se objevit, jak to vypadá hlavně na vrchovině, i přízemní mrazíky. Přes den teploty budou do 21 stupňů, víte, slabý proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů a zatím neděle by měla být ještě něco teplejší, teploty jako kolem 22 stupňů.
0: Tolik tedy o počasí meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: jsme zmiňovali v našem vysílání, tak krizové centrum při SKP centru v Pardubicích se přestěhovalo do větších prostor. Nově ho lidé najdou v Polabinách, hned u rybníku Bajkal. Jde o jedno z mála zařízení, které nabízí bezplatnou psychologickou pomoc také dospívajícím do 12 let. Stěhování si vyžádalo rostoucí zájem. Původní sídlo v centru města už kapacitně nestačilo a existila redaktorka Šárka Rusáková. Lidí, kteří tuto pomoc vyhledávají, stále přibývá.
1: Doprava byste vstoupila do čekárny, kterou máme nově pro klienty větší, zadu je místnost pro sociální pracovníky. Chodbou se potom dostanete do dvou větších konzultoven a do jedné společné místnosti a po mé pravé straně je pak ještě jedna konzultovna. K dispozici tady teď máme 4 konzultovny, takže jsme si polepšili vlastně o 2 místnosti.
2: Krizový intervent Radim Blažek ukazuje nové prostory krizového centra při SKP centru v Pardubicích. Do Polabin se zařízení přestěhovalo, protože původní zázemí už kapacitně nestačilo, vysvětluje koordinátorka Iva Banžuchová.
3: Hlavním problémem bylo, že z našeho pohledu krizové centrum by mělo poskytovat krizovou pomoc co nejrychleji. A to jsme vlastně už v těch prostorách, kde jsme byli, nedokázali. To je jeden z důvodů a druhý důvod je i ten, že když máme víc místností, můžeme nabrat víc psychologů a nabídnout širší možnosti pomoci.
2: Počet klientů krizového centra přitom stále roste, potvrzuje Radim Blažek.
4: Každý měsíc ten počet zájemců o službu vlastně narůstá, to znamená otázka rozšíření služby byla na místě a věnovali jsme se jí už pár měsíců zpátky a řešili jsme, jakým způsobem tu situaci vyřešit, jak se k ní postavit.
2: Centrum funguje jako první psychologická a poradenská pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v náročné životní situaci.
4: Úkolem krizového centra není poskytovat dlouhodobou terapii. Cílem krizové pomoci by mělo být nějaká akutní stabilizace klienta, zorientování se v té situaci.
2: Toto místo zároveň patří k několika málo zařízením, kam se mohou obracet také dospívající od 12 let.
4: Co se týče těch dospívajících, tak je to opravdu hodně široká paleta témat, se kterými přicházejí, ale obecně se nám vrací klienti a klientky s tématy školní neúspěšnosti, školní výkonnosti, sebepoškozování, úzkosti, panické ataky.
2: Psychologové a sociální pracovníci zde nabízejí až 10 setkání. Jejich hlavním cílem je stabilizace psychického stavu klientů.
3: Snažíme se, abychom jim usnadnili tu problematiku, s kterou k nám přicházejí, ale jsou klienti, kteří vlastně potřebují další navazující podporu a pak je odkazujeme vlastně na ty psychology, kteří jim můžou, anebo terapeuti, kteří jim můžou poskytnout dlouhodobou pomoc a podporu.
4: Je to i o tom, aby se setkali s pomocí a viděli, že ta pomoc existuje a zároveň například kolem tématu psychologické pomoci je spoustu tabu, tak aby i tady měli možnost si ověřit, jak ta pomoc vypadá, že to může být vlastně důležité setkání a aby třeba do budoucna neměli problém tu službu znovu vyhledat.
2: Kvůli rostoucí poptávce chce Pardubické krizové centrum snížit věkovou hranici svých potenciálních klientů. Do budoucna by jeho služby mohly využívat už děti od 10 let. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
6: Ne!

0: Věříme z Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 22. září. Je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Máte auto? Jistě, že. Tak jestli ho dneska nepotřebujete nutně k práci, tak ho láskyplně poplácejte po kapotě a nechte ho stát, kde je. Dneska je Evropský den bez aut. Zkuste to po svých nebo na kole.
3: Kde jsou moje blatníky?
2: Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu. Ubíhající krajinka v takové rychlosti vypadá spíš jako vrch kolné, impresionistické dílo.
4: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
4: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
5: Pro boha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jedbych i hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna, Arnošt Goldflam. 75 má slavný rockový zpěvák, známý z Whitesnake a Deep Purple, David Coverdale.
7: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay. V 50 řadách a 385 epizodách oblíbeného seriálu se šrotoval sám nebo se svými kolegy na 7000 aut všech značek.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bouraný.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách je

0: Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Lesníci ale mají obavy z příštího roku. V lesích je sucho, chybí voda a to by mohlo k jeho množení přispět. Natáčela Kateřina Kohoutová.
1: Jsme v lese nedaleko Špindlerova mlýna. Stojíme v místě, kde kůrovec byl.
2: Tady to oko, který vidíte, ty pařížsky, to je pozůstatek kůrovcového oka, kde se vyskytnul kůrovec. Včas jsme ho zachytli, protože je to, jakoby, dá se říct, na očích.
1: Vysvětluje lesník Pavel Zázvorka. Lesníci chodí po lese a snaží se toho brouka, když to řekneme, odhalit.
2: To je naše největší povinnost, vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Včasný zásah je potřeba.
2: Ten kůrovec je potřeba monitorovat, hledat a zpracovávat. A za svoji éru 40 letou je to stěžejní věc a byl, je a bude ten kůrovec, takže jsme nikdy stejně ho nevyhubili tak, aby nebyl.
1: Letos toho kůrovce tady v Krkonoších nebylo tolik, jako v předchozích letech.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při, řekněme, obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%.
1: Říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
3: Když kůrovce bylo opravdu hodně někdy mezi lety 2019-2022, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví. Tedy ten letošní rok je opravdu zjevně vidět pokles.
1: Lesníci už nyní mají obavy z příštího roku, kdyby se toho kůrovce právě kvůli letošnímu suchu mohl objevit víc.
3: Ta situace, jaká je, a to, co vidíme pro příští rok, určitě nenechává lesníky v klidu. Zdaleka si nemůžou říct, máme hotovo, dáme ruce do klína a budeme příští rok úplně v pohodě. Naopak, lesníci jsou velmi obezřetní a v příštím roce vědí, že je bude čekat velmi tvrdá práce.
1: Důležitými opatřeními jsou lapače a lapáky.
3: A abychom nepostupovali jak v minulém století, kdy se všechno psalo v ruce nebo potom později do excelových tabulek, tak dneska už naši lesníci mají moderní aplikaci, do které zaznamenávají vlastně všechny údaje, které mohou z toho daného lapače vyčíst a tím pádem jsme schopni vlastně i predikovat ten vývoj v té lokalitě.
1: Jaká situace bude v příštím roce s tímto nebezpečným broukem, bude záležet na počasí. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Marka Ztraceného jste po hlase určitě poznali. No a muziku mu zahrála skupina Rybičky 48 Goodbye ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Než se rozloučíme, tak vás pozvu k poslechu také Humoriády, ta startuje krátce po 16. Dneska se můžete těšit na Naďu Konvalinkovou a Pavla Kučeru. No ale teď už náš spotřebitelský servis, kam posíláte dotazy prostřednictvím e-mailové adresy studio.pardubice@rozhlas.cz a dnes zopakujeme, že prodejce proplatí znalecký posudek jenom v případě, že reklamaci nakonec uzná. Jak je to v opačné situaci, tak to dodá náš odborník Josef Černý, na kterého jste se obrátili.
1: Pan Jakub reklamoval mobilní telefon, reklamace byla zamítnuta navzdory znaleckému posudku s odůvodněním, že si varu způsobil majitel sám. Pan Jakub se tedy ptá, jestli má nárok na vrácení peněz za posudek, který mu vlastně nepomohl. Pane posluchači, nemáte. Znalec odvedl svoji práci a za tu si nechal zaplatit a jestli prodejce posudek neuznal, to už ho nezajímá. Peníze byste mohl požadovat zpátky pouze v případě, že by posudek vykazoval vady. Takže doporučuji obrátit se na Českou obchodní inspekci se žádostí o mimosoudní řešení, případně na soud.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Nadační fond Home Run Pardubického kraje vyplatil za první rok svého fungování na stipendiích 1 300 000. Je světový den dárců kostní dřeně a zítra bude slunečno, většinou bez deště a teploty do 17 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
2: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Nadační fond Home Run Pardubického kraje vyplatil za první rok svého fungování na stipendiích 1 300 000 korun. Program je určený studentům z Českotřebovska, Svitavska a dalších hospodářsky ohrožených regionů. Má je motivovat k tomu, aby po skončení vysoké školy zůstávali žít a pracovat v místě bydliště a neodcházeli do měst větších. Informovalo o tom hejtmanství. S Ruskem se podle českého prezidenta musí počítat a má smysl s ním jednat, i když je agresorem. Petr Pavel to řekl v New Yorku před zahájením rozpravy ve Valném shromáždění OSN. Na okraji akce se má s americkým prezidentem Donaldem Trumpem setkat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem pak bude jednat šéf americké diplomacie Marco Rubio. Podle prezidenta Pavla je to správný krok.
3: Jakkoliv je Rusko jednoznačně agresorem, je zároveň také stálým členem Rady bezpečnosti a jednat má smysl vždycky. No, naopak bych řekl, že má možná větší smysl jednat s našimi protivníky než s našimi přáteli, protože s těmi se nemusíme neustále ujišťovat o tom, na čem se shodneme. Měli bychom hledat řešení s těmi, se kterými se neshodneme.
0: Petr Pavel před státníky z celého světa vystoupí na Valném shromáždění zítra. V New Yorku je taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Na Valné shromáždění by měl dorazit i íránský prezident Masoud Pezeshkian. Spojené státy s Izraelem přitom proti Íránu vedou od konce letošního února ozbrojený konflikt. Dosavadní průzkumy neprokázaly kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím není možné definitivně vyloučit.
1: Počasí.
0: Před námi chladná noc a chladné ráno a během noci vstoupíme do astronomického podzimu. Bude polojasno až jasno, noční teploty 8 až 5 stupňů při uklidnění větru až kolem 2 stupňů Celsia. Na horách naměříte 6 až 2 stupně. Středa bude poměrně slunečná, většinou bez deště, polojasná až jasná, denní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně klesne a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odpolední špička v centru Pardubic. Postojíte si na obvyklých místech silnice 1/37 na příjezdu od Chrudimi, silnice 1/2 na úrovni letiště a taky v centru, tak buďte trpěliví.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
4: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
1: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naďa je teď i pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, tak se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: To k nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Ha? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, ten nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: No, jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty jsi s nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Že z naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z pískoviště a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si jich, no, i to bylo včera, holčičko, no, je to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvogal.
3: Jistě ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Jedna furt možná a druhá tě opra.
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak přece jenom chceš peníze.
2: No.
3: To je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. Jak to chceš poslat? Ti to pošlu čekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 korun, 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vybudí na 50 tisíc.

0: hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná
3: Go-Go Show. To byl drsný humor, ano, ano, černý přímo.
2: Slyšeli jsme, Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naděl?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavel, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujem.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju, děkuju.
5: Mama, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to vím.
10: Nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
11: Bu, bu, bu, bu, bu. Mě, mě, mě.
12: Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky,
12: korálky. Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa, mě už to letí a já už letím, pa.
10: Nebudu ty zlobit,
12: Ale jestli mi někdy zalžeš,
10: To je můj lupáč, já.
12: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
12: Jo, nevíš?
10: Vím.
12: Tak se podíváme.
13: Dobrý večer. Jsem tady správně.
12: Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič. je to?
14: No.
12: Jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
12: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostíradla?
14: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
12: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
14: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
12: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsa. Čup!
14: No, tak ale
10: no,
14: dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
14: No, tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patroníš, no.
12: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet.
14: Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
12: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
12: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
12: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo. Lůta Jiřinka byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová, je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55 nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Vždyť už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš, tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč, Felix má 60. No, on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletým, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku, oh, a říká, ty jsi taky chlapečke. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako dentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? No. Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka, a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Ho.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva, i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom babo rad, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu, teda takhle, jako to, se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrůdky. Samé dobrůdky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrůdky. Paní
6: Konvalinková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se, mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček. No jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не поволі. Найо!
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý den.
4: Knížko takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
4: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František Zavorník.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujeme.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, jak si přijete.
8: Příteli, příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
8: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
8: no.
7: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Já.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
7: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No, jo, no, no.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Odlet stěhovavých ptáků na Svitavsku letos začal dřív, než ornitologové čekali. Z východní části Pardubického kraje už zmizely vlaštovky a jiřičky. Nevidět jsou ani rorýsy. Ornitolog Milan Janoušek říká, že v minulých letech touto dobou ještě zůstávali.
1: Letos opravdu je to docela časné, musím říct, protože téměř už vymizely vlaštovky a jiřičky, což je docela pro mě překvapivé, to často bývají vidět ještě třeba počátkem října. Stejně tak poměrně rychle zmizely rorýsové, takže opravdu dá se říct, že už většina našich tažných druhů je na cestě nebo už z naší krajiny zmizela.
0: V pardubických částech Jesničánky, Nové Jesenčany a Draškovice tento týden provádí odborná firma deratizaci. Nástrahy proti potkanům pokládá do kanalizační sítě i na problémová místa na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města. Magistrát proto upozorňuje hlavně majitele psů, aby byli při venčení opatrní. Uhynulé hlodavce nechá odstranit na konci října. Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil server i rozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server i rozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
2: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
3: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
0: A víc než 60 památek a dalších významných budov se dnes proto v Česku rozsvítí červeně. V Praze to bude třeba Pražský hrad. Sport. Pardubičtí hokejisté se hrají třetí domácí zápas v nové sezóně. V předehrávce 11. kola bude jejich soupeřem od 18 hodin Liberec. S ním Východočeši v minulé sezóně 3 zápasy ze 4 prohráli. Podle útočníka Jana Mandáta minulé výsledky nehrají roli a jeho tým musí podat kvalitnější výkon než v neděli proti Karlovým Varům.
4: Jsou kvalitní, dobře bruslej, uděláme přípravu, ale loni nám to nesedlo, to je pravda, ale loni bylo loni, letos a letos, takže na to se určitě takhle nedíváme, že nám to proti ním loni nešlo, ale budeme prostě muset trošku víc šlapat, no, protože říkám, ten Liberec přece jenom je trošku kvalitnější. Počasí.
0: Před námi je chladná noc a chladné ráno a během noci vstoupíme do astronomického podzimu. Bude polojasno až jasno, kránu se ojediněle vytvoří nízká oblačnost a mlhy, noční teploty 8 až 5 stupňů při uklidnění větru kolem 2. Teploty na horách 6 až 2 stupně Celsia. Středa poměrně slunečná, většinou bez deště, bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Večer začne přibývat oblačnost, hlavně v Polabí se můžou vyskytnout mlhy a nízká oblačnost. Denní maximum zítra 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Srážky žádné, vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně klesne a bio jednička, mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda na silnici 357, je to cesta z Vysokého Mýta, tak tam se srazila hned 3 osobní auta. Je to ve směru na Knířov a Lhůtu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Léto končí, zítra je první podzimní den a nejenom na Univerzitě Pardubice začíná nový akademický rok, do kterého škola vstupuje s víc než 7 500 studenty. Do auly se zajdeme podívat už za malou chvíli, hned potom si prohlédneme nové větší prostory krizového centra v Pardubicích a zjistíme, kam ze svitavských parků, lesů i okolí rybníků mizí ptáci. Začíná úterní den v kraji.
5: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.
7: S Petrem Seidlem.

0: Tak tolik skupina Turbo ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Úterní den v kraji pokračuje přesně 10 minut po 17. hodině s pravodajským souhrnem s Petrou Beránkovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné úterní odpoledne z Pardubic. Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť až pro skoro 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, ta určuje podmínky budoucí výstavby. Společnost elektrárny Opatovice obnoví zítra po letní pauze dodávky tepla pro víc než 60 000 odběratelů na Pardubicku, Chrudimsku a Královéhradecku. Zahájí tak novou topnou sezónu. Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové začnou letos topit o den dřív než loni.
3: Zatímco v roce 2025 začaly dodávky tepla 24. září, letos se soustava rozběhne už o den dříve.
2: Na univerzitě v Pardubicích začal nový akademický rok. Škola do něj vstupuje s více než 7 500 studenty. Přibližně třetinu tvoří studenti zapsaní do prvního ročníku bakalářského studia. Podrobnosti se dozvíte od reportéra Ondřeje Wolfa už kolem 17:45. Krizové centrum při SKP centru v Pardubicích se kvůli vysokému zájmu o svoje služby přestěhovalo do větších prostor v Polabinách. Nově má zázemí pro sociální pracovníky a dvě konzultovny navíc. Podrobnosti uslyšíte kolem 17:30 od Šárky Rusnákové. A pardubičtí hokejisté se hrají třetí domácí zápas v nové sezóně. V předehrávce 11. kola bude jejich soupeřem už za hodinu Liberec. S ním východočeši v minulé sezóně 3 zápasy ze 4 prohráli.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Po třech měsících znovu ožívá univerzitní kampus v Pardubicích. Začíná totiž nový akademický rok a to znamená, že přednáškové sály i koleje se plní studenty. Pro víc než 2000 z nich jde navíc o velkou životní změnu, nastupují totiž na vysokou školu úplně poprvé. Reportéra Ondřeje Wolfa proto zajímalo, jak se právě k nováčkům daří ve škole, tak říkajíc, zapadnout a nezabloudit cestou na přednášku.
1: No, tak jako nervózní jsem, ale myslím si, že potkám fajn lidi a je to takový jako trošku nový začátek nebo nová etapa v životě prostě, no.
2: Takže je tam nějaký stres, trošku adrenalin?
1: Jo, jako stres určitě, no, ale myslím si, že to přejde první 2-3 dny a bylo to v pohodě.
2: To už mi říká studentka prvního ročníku Adela Voglová. Trefíš do učebny?
1: No,
2: třeba?
1: Spíš spolíhám na nějaký své spolužáky, moc se tam neorientuju.
2: My teď stojíme tady přímo v univerzitním kampusu před dopravní fakultou, ale zároveň před filozofickou fakultou. Ten kampus je velký, jsou tady koleje.
1: V době internetu se dá všechno dost jako lehce najít a existuje navigace a takhle, takže si myslím, že to bude v pohodě.
2: Já tady mám teďka studenta prvního ročníku ekonomicko-správní fakulty, jmenuje se Luka, protože má chorvatské kořeny.
3: Ano, ano,
2: tak jaké jsou ty první okamžiky na vysoké škole?
3: Tak byl jsem trochu nervózní, dojížím z Prahy, takže jsem stával brzo, ale všechno jsem sjel včas a přednášející jsou v pohodě. Zatím jsem měl jenom jednu přednášku, což byly podnikové daně. A jelikož jsem studoval v Praze obchodku, takže to pro mě bylo úplně neznámý, takže to plně v klidu bylo za mě.
2: Trefíš, kam potřebuješ, víš, kde co je, jak to vypadá?
3: Jo, to trefím, díky bohu jsou tady ty mapy, takže všechno tady označený, takže se nemusím strachovat, že bych se tady ztratil a je to tady pěkně to zaznamenaný, asi jak bych to řekl.
2: Do prvního ročníku bakalářského studia nastupuje 2900 studentů, celkově na všech 7 fakultách studie přes 7500 studentů, říká mluvčí vysoké školy Martina Macková.
4: Nejvíce studujících na Univerzitě Pardubice má fakulta ekonomicko-správní a dopravní fakulta Jana Pernera. Vyšší zájem zaznamenává v posledních 3 letech také fakulta filozofická.
2: Nový semestr zahajuje i několik stovek zahraničních studentů ze zemí mimo Evropskou unii, například z Běloruska, Etiopie, Ghany, Kazachstánu a Ukrajiny. Na podzim se pak přidají studenti z evropského výměnného programu Erasmus. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Chvíli slunce, chvíli déšť, teď je nad Pardubicemi aktuálně roztrhané nebe a místy svítí i sluníčko. No a jaký bude závěr úterního dne, co se počasí týče, tak to už nám právě teď poví Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V podstatě takové oblačné počasí, hlavně v oblasti hor a vrchovně, se objevují i slabé přeháňky, ale úhrny jsou velmi slabé. No a teploty se nám momentálně pohybují většinou mezi 14 a 16 stupni. V noci potom zase začne oblačnost postupně protrhávat na polojasno až jasno a kránu se objeví oddělené mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty nám spadnou na 8 až 5 stupňů. Tam, kde přestane foukat vítr, tam by se pohybovali kolem 2 stupňů. No a vítr bude foukat zpočátku ještě od severozápadu 2 až 5 metrů. No a postupně bude slábnout na proměnlivý tak maximálně do 3 metrů.
1: No a zítra je první podzimní den. Bude tomu odpovídat i počasí.
2: Když to bude podobně jako je to pozdní léto. V podstatě čekáme zítra polojasno, že jasno od západu se k nám rozšiřuje hřeben vyššího tlaku vzduchu, který nám ty přehánky se na chvíli odsune. Odpoledne může být přechodně až oblačno a večer zase začne od severozápadu oblačnost přibývat, to už bude za tmy. A ráno se hlavně v Polabí ojedněné by udržovaly i mlhy nebo nízká oblačnost, aby jen dopoledne by se rozpouštěly. Teploty zítra o něco vyšší než dneska, 14 až 17 stupňů. Vítr ráno a večer bude foukat slabý proměnlivý do 3 metrů, přitom se bude zesilovat nám mírný severozápadně do 5 metrů. Ve čtvrtek by nás, to vypadá hlavně v ranních a dopolních hodinách, zasáhl od severu frontální systém, že po ránu bude oblačno zataženo a objeví se hlavně ráno dopoledne déšť, který přijde do přeháněk, odpoledne by srážky ustávaly, teploty ráno 8 až 4, odpoledne do 16 stupňů. Na pátek tam bude už většinou oblačno, přeháňka jenom ojedněla, hlavně na horách, večer potom oblačno zase bude dál ubývat, teploty mezi 10 až 6 stupňů, odpoledne 12 až 16. Sobota, tam to vypadá polojasné, jasné počasí, ráno se objeví mlhy a teploty od 8 do 4 stupňů, v údolích při slabém větru až 2 stupně a mohou se objevit, jak to vypadá hlavně na vrchovině, i přízemní mrazíky. Přes den teploty budou do 21 stupňů, vítr slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů a zatím neděle by měla být ještě něco teplejší, teploty jako kolem 22 stupňů.
3: Kup mi den.

0: Krizové centrum při SKP centru v Pardubicích se přestěhovalo do větších prostor a nově ho najdete v Polabinách hned u rybníka Bajkal. Jde o jedno z mála zařízení, které nabízí bezplatnou psychologickou pomoc také dospívajícím od 12 let. No a co si budeme povídat, stěhování si vyžádal hlavně rostoucí zájem. Původní sídlo v centru města už prostě kapacitně nestačilo. A jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, lidí, kteří tuto pomoc vyhledávají, bohužel stále přibývá.
1: Doprava byste vstoupila do čekárny, kterou máme nově pro klienty větší, zadu je místnost pro sociální pracovníky. Chodbou se potom dostanete do dvou větších konzultoven a do jedné společné místnosti a po mé pravé straně je pak ještě jedna konzultovna. K dispozici tady teď máme 4 konzultovny, takže jsme si polepšili vlastně o 2 místnosti.
2: Krizový intervent Radim Blažek ukazuje nové prostory krizového centra při SKP centru v Pardubicích. Do Polabin se zařízení přestěhovalo, protože původní zázemí už kapacitně nestačilo, vysvětluje koordinátorka Iva Banžuchová.
3: Hlavním problémem bylo, že z našeho pohledu krizové centrum by mělo poskytovat krizovou pomoc co nejrychleji. A to jsme vlastně už v těch prostorách, kde jsme byli, nedokázali. To je jeden z důvodů a druhý důvod je i ten, že když máme víc místností, můžeme nabrat víc psychologů a nabídnout širší možnosti pomoci.
2: Počet klientů krizového centra přitom stále roste, potvrzuje Radim Blažek.
4: Každý měsíc ten počet zájemců o službu vlastně narůstá, to znamená otázka rozšíření služby byla na místě a věnovali jsme se jí už pár měsíců zpátky a řešili jsme, jakým způsobem tu situaci vyřešit, jak se k ní postavit.
2: Centrum funguje jako první psychologická a poradenská pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v náročné životní situaci.
4: Úkolem krizového centra není poskytovat dlouhodobou terapii. Cílem krizové pomoci by mělo být nějaká akutní stabilizace klienta, zorientování se v té situaci.
2: Toto místo zároveň patří k několika málo zařízením, kam se mohou obracet také dospívající od 12 let.
4: Co se týče těch dospívajících, tak je to opravdu hodně široká paleta témat, se kterými přicházejí, ale obecně se nám vrací klienti a klientky s tématy školní neúspěšnosti, školní výkonnosti, sebepoškozování, úzkosti, panické ataky.
2: Psychologové a sociální pracovníci zde nabízejí až 10 setkání. Jejich hlavním cílem je stabilizace psychického stavu klientů.
3: Snažíme se, abychom jim usnadnili tu problematiku, s kterou k nám přicházejí, ale jsou klienti, kteří vlastně potřebují další navazující podporu a pak je odkazujeme vlastně na ty psychology, kteří jim můžou, anebo terapeuti, kteří jim můžou poskytnout dlouhodobou pomoc a podporu.
4: Je to i o tom, aby se setkali s pomocí a viděli, že ta pomoc existuje a zároveň například kolem tématu psychologické pomoci je spoustu tabu, tak aby i tady měli možnost si ověřit, jak ta pomoc vypadá, že to může být vlastně důležité setkání a aby třeba do budoucna neměli problém tu službu znovu vyhledat.
2: Kvůli rostoucí poptávce chce Pardubické krizové centrum snížit věkovou hranici svých potenciálních klientů. Do budoucna by jeho služby mohly využívat už děti od 10 let. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Mediální stopař. Evropský týden mobility dnes vrcholil dnem bez aut a k myšlence nechat tentokrát auto doma se připojila také některá města v našem kraji, jako je Chrudim, Litomyšl a Svitavy. V čem konkrétně to spočívalo a jak den bez aut vypadal? Jitka Slezáková si na toto téma povídala s regionálním stopařem Milenou Vápeníkovou.
1: Evropský týden mobility a ten dnešní den bez aut je takovou příležitostí vyzkoušet si, že ne každá cesta musí vést autem, takže děti do školy mohly jít pěšky, my můžeme třeba na nákup vyrazit na kole nebo se vydat někam na výlet vlakem nebo autobusem, anebo si jednoduše dopřát procházku. Když už se potom zaměřím na konkrétní příklady, jak to v těch městech, které si zmínila, vypadá, tak můžeme začít třeba v Litomyšli. Tam totiž v rámci Evropského týdne mobility už v roce 2020 spustili kampaň s názvem Litomyšl chodí pěšky. Ono, Litomyšl je město krátkých vzdáleností, takže teď na 12 místech po městě můžeme najít informační tabule, takové rozcestníky se šipkami směru a určením času, kolik do daných lokalit, například na Smetanovo náměstí nebo na autobusové nádraží, do nemocnice, na zámek, jak dlouho ta cesta trvá pěšky. Je to určeno v minutách a ty cedule, jak už jsem říkala, jsou tam od roku 2020, ale zůstaly tam vlastně na těch místech až do dneška. Jinak v Litomyšli celý ten Evropský den mobility byla městská hromadná doprava zdarma i dnes. Chrudim to má jenom dnes v rámci toho dne bez aut MHD zdarma a ve Svitavách tam mají výzvu pro dnešní den do práce bez aut, tedy vyzývají své obyvatele, aby na cestu do práce využili buď to koloběžku, anebo zkrátka šli pěšky.
2: Je to přece jenom ale taková jednodenní výzva. Někdo si řekne, na co to je, nicméně posouvá se to potom ještě nějak někam dál.
1: Ono už se to vlastně propisuje například do výzvy, kterou mají v těch Svitavách jenom pro dnešek do práce bez aut, ale existuje ještě výzva do práce na kole. Ta je vždycky jeden týden v lednu, potom celý květen a dva týdny v září a k tomu se přidávají třeba instituce nebo i jednotlivé firmy, které podporují své zaměstnance v tom, aby využili třeba právě kolo na cestu do práce. No a obecně je to určitě výzva k zamyšlení a možná ke změně pro každého z nás, protože ono někdy třeba to ani nejde jinak než autem, ale možná by stačilo eliminovat ty vjezdy z pohodlnosti, protože tím, že alespoň občas vyměníme to auto za kolo nebo půjdeme pěšky, tak jednak samozřejmě uděláme něco pro životní prostředí a také pro své vlastní zdraví.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Na polích a u rybníků se v těchto dnech shlukují hejna ptáků a chystají se na cestu na jih. Kachny anebo volavky můžeme u vody pořád potkat, vlaštovky, jiřičky a roríse už ale zahlédneme jenom stěží. Přesvědčila se o tom i reportérka Věra Pavlasová, která vyrazila k jednomu ze svitavských rybníků.
1: Spolu s ornitologem Milanem Janouškem stojíme u dolního rybníka a tady nad hlavami nám právě prolétá hejno nějakých ptáků.
2: To jsou kachny divoké, protože ty jsou samozřejmě zde na těch rybnících nejpočetnější, nicméně už se v současné době můžeme potkat i s některými vzácnějšími druhy, protože nám začíná podzimní migrace. Tam, jak vidíme mezi těma kachnami, tak je trošku jinačí kachna, je to vzácnější druh, lžičák pestrý. Je to pták, kterého teďka na tahu u nás uvidíme, nicméně v zimě samozřejmě už ne, protože také odlétá na vhodnější místa.
1: Dá se říct, že už většina ptáků z našich končin se shlukuje k odletu, nebo už odletěli?
2: Tak někteří ještě poletí, ale letos opravdu je to docela časné, musím říct, protože téměř už vymizely vlaštovky a jiřičky, což je docela pro mě překvapivé, to často bývají vidět ještě třeba počátkem října. Stejně tak poměrně rychle zmizely rorýsové, takže opravdu dá se říct, že už většina našich tažných druhů je na cestě, nebo už z naší krajiny zmizela.
1: Čím to je? Protože zatím je pořád ještě takové příjemné pozdní letní počasí.
2: Tak těžko říct, samozřejmě ono se to nedá úplně říct, ten tah je vždycky rozprostřen do několika dní nebo i týdnů, měsíců. Ono to není úplně počasím, je to délkou dne, takže těch vlivů na migraci je více.
1: Které druhy zůstávají na Svitavsku?
2: Třeba takové červenky, které dneska už v podstatě zimují u nás, pěnice černohlavé, které můžeme vidět v průběhu zimního období vzácně na našem území a přitom jsou to klasičtí migranti.
1: Vy jako odborníci přes opeřence pozorujete jejich tah. Může se i veřejnost zapojit do vašich vycházek?
2: Tak určitě může, těch akcí je spoustu. Ku příkladu bych zmínil v současné době aktuální záležitost a to je první víkend v říjnu, tedy 3. a 4. října, kdy se pořádá Evropský festival pozorování ptáků. My zde na Svitavsku pořádáme dvě akce. V sobotu to bude akce na rybníce Hvězda u Opatova a potom v neděli menší akce na Lánském rybníce u Svitav.
1: Jako poslední odletí z východní části Pardubického kraje Špačci. Podle ornitologů to bude v začátkem listopadu. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Úterní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice je u svého konce. No a už zítra vám řekneme, jak se stát členem senior klubu při krajské knihovně v Pardubicích, protože nejen o tom si bude Jakub Malý povídat s ředitelkou knihovny Radomírou Kodetovou v 8.40 ráno. Nejenom o víně bude zítřejší radioporadna s vinařem Ludvíkem Šlancarem, s elektrárnou Opatovice zahájíme topnou sezónu a s regionálním stopařem navštívíme dílnu Stanislava Bati, který je jediným pokračovatelem tradice ruční výroby dýmek v Proseči. No a společně si pak zítřejší den v kraji prožijeme po 17. hodině. Naslyšenou se těší Petr Seidl a za chvíli pravidelná úterní folková pohlazení a Vít Troníček.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na Svitavsku budou během komunálních voleb rozhodovat taky v jednom místním referendu o výstavbě větrných elektráren. Pardubické krizové centrum se přestěhovalo do Polabin. V lesích v Česku uschly v létě 10 000 sazenic. A zítra bude poměrně slunečno, většinou bez deště a teploty do 17 stupňů. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné pozdní odpoledne.

0: Vltavsku. Krizové centrum při SKP centru v Pardubicích se kvůli vysokému zájmu o svoje služby přestěhovalo do větších prostor v Polabinách. Nově má zázemí pro sociální pracovníky a dvě konzultovny navíc. Díky tomu může rychleji pomáhat lidem s akutními psychickými problémy, potvrzuje koordinátorka centra Iva Banžuchová.
1: Hlavním problémem bylo, že z našeho pohledu krizové centrum by mělo poskytovat krizovou pomoc co nejrychleji, a to jsme vlastně už v těch prostorách, kde jsme byli, nedokázali. To je jeden z důvodů a druhý důvod je i ten, že když máme víc místností, můžeme nabrat víc psychologů a nabídnout širší možnosti pomoci.
0: V Česku uschly v lesích desetitisíce sazenic kvůli tropickému létu. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba Vojenské lesy a Statky přišly jenom na Libavé o asi 60 tisíc sazenic. Ztráty mají i Lesy České republiky. Pokračuje jejich mluvčí Eva Jouklová.
2: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území. Sport.
0: Pardubičtí hokejisté v 18 hodin nastoupili ke třetímu domácímu zápasu v nové sezóně. V předehrávce 11. kola je jejich soupeřem Liberec. S ním Východočeši v minulé sezóně 3 zápasy ze 4 prohráli. No a na začátku první třetiny zatím 0-0. Počasí. Před námi je chladné ráno a chladná noc. Během noci vstoupíme do astronomického podzimu. Zpočátku bude oblačno, během večera postupně polojasno až jasno. K ránu se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty klesnou k 8 až 5 stupňům. Při uklidnění větru naměříte kolem 2 stupňů Celsia. Na horách 6 až 2 stupně. Středa poměrně slunečná a většinou bez deště. Bude polojasná až jasná, odpoledne přechodně až oblačná. Večer začne od severozápadu přibývat oblačnost. Hlavně v Polabí se můžou ojediněle udržet mlhy nebo nízká oblačnost. Denní maxima zítra lehce vyšší než ta dnešní, 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr mírný, severozápadní do 5 metrů za sekundu, rozptylové podmínky přes den dobré, tlak mírně klesne a bio zítra jednička. To bude mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 18 hodin, skoro 4 minuty míříme na silnice Pardubického kraje. Jak už víte z našeho vysílání, nehoda se stala na silnici 357. Je to od Vysokého Mýta z Litomyšlského předměstí ve směru na Knířov. Srazila se tam hned 3 osobní auta. Nehoda tam stále ještě je, tak tam tady opatrně. No a osobní auto se srazilo s traktorem. Tentokrát na Orlicko-Ústeckou. Je to od Leštiny ve směru na Doubravice.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky, hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinou Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Tremským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na Konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a tremské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmarů, Copáků, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako tramský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country tram dramaturgií a stále viditelnými tramskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

Zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historek, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na 2 koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října.

0: A musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčičku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglnových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz
2: 19 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubicích v okolí Palackého třídy může vzniknout nová čtvrť. Lesníci v Krkonoších čekají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Nafta v srpnu v Česku zdražila nejvíc v celé Evropské unii. A zítra bude slunečno s teplotami do 17 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás.

0: stavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v letech předchozích. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejmín za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce zase narostou. Proto je potřeba porosty pořád kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
2: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
1: Ceny nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšily nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci ceny v tuzemsku vzrostly o víc než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší.
3: Sport.
1: Pardubičtí hokejisté před hodinou nastoupili ke třetímu domácímu zápasu v nové sezóně. V předehrávce 11. kola je jejich soupeřem Liberec. S ním Východočeši v minulé sezóně 3 zápasy ze 4 prohráli. Hraje se druhá třetina a Bílí Tygři vedou 1-0.
3: Počasí.
1: Před námi je chladné ráno, chladná noc, oblačno, teploty 8 až 5 stupňů, při uklidnění větru až kolem 2 stupňů Celsia, na horách 6 až 2 stupně. Zítra poměrně slunečno, polojasno až jasno, bez deště, denní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění, biomírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehoda se zraněním v tuto chvíli hlášená z Letohradu, část obce Kunčice, je to kousek od Orlického rybníka. Havarovalo tam auto, míří tam všechny složky.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Známe všichni světáky a Marii Curie Sklodovskou, co vynalezla v tom Smolensku to rádio, nebo jak to tam Jiřina Bohdalová říká. A teď jak je to s tím skloňováním u takhle dlouhého jména? Psalo se v článku, viděl jsem, o Marii Curie Sklodovské. Je to správně?
2: No, vy jste mi ten článek ukázal, takže musíme to přečíst, aby bylo jasné, ano. Co tam je zvláštní.
1: Přečtěte.
2: O Marii Curie Sklodovské. A máme tam, já jsem to počítala, tři chyby. Nebo tři věci, které by měly být jinak. Takže ta první je, že to francouzské příjmení Curie, psáno Curie, se neskloňuje v češtině.
1: Takže nenapíšeme Curie, ale Curie.
2: Přesně. To ponecháváme, tam se zkrátka nic neohýbá. No, druhá věc je, že tahle nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii pocházela z Polska a původně se jmenovala Sklodovská a to Curie bylo až další příjmení. Takže to pořadí by se mělo zachovávat tak, jak ona sama ho užívala.
1: Takže o Marii Sklodovské Curie.
2: Přesně.
1: A třetí chyba, kde jste ji tam objevila, koukám.
2: Ta byla vidět v tom psaném textu, tam byla ta příjmení volně položena vedle sebe, ale zase tak, jak ona to psala a tradičně, jak se to píše i v polštině a francouzštině, tam mají být ta dvě příjmení spojená spojovníkem a ne jenom volně položena vedle sebe. No ale kdyby někdo moc chtěl to francouzské příjmení nějak počeštit, tak ho lze přechýlit tou příponou ova. A pak se dá i skloňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič, manga vlačera Tešu Karšuněben.

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oromava Keren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem vartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Romové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.
4: Illusione, illusione. Go away, I'm out.

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo na jaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžké se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. A to si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluji to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnost právní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Leontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybral, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
4: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že nějakou mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
4: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budou rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviči, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontíně? Co a jak dál?
2: S Leontínou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontínu sama se ji uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit.
0: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo.

0: vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
1: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části tábora, řekněme.
2: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slábnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem. Stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
3: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale... Není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme.

0: Se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice, protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka vztáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je to víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jí měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkého hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký. A to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitým směru a zapomíná na ty ostatní a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, nebo, jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři a proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopujou informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavení, pohodáme si, jdeme někam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčnej a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět, být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ní čtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí je i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu. Ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů. V Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1 000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodu.

0: ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete Meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám. Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
3: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, ty elektrický přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
6: Vysavač, varnou konvici, žahličku.
7: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
3: ETA, elektrospotřebiče, ano.
8: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
9: Řekl bych, že takových 50 let.
2: 80, 100.
3: Přes 50, 60 let.
2: Mnoho let. No, 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěborským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u Hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
10: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga. která sídlila ve Slaném.
11: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
10: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39. nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
12: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
10: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
12: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
10: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firem, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet a také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice z týraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Kokuřoval chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
2: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
3: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
2: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46, tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabírali v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let, nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
3: V současné době nic nového pod sluncem.
2: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
3: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
2: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém vývoji.

0: Stanislav Lachman byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynul s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: Tak jsme dovařili, pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem jela na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby v přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto, vajíčkového tvaru, jehož autorem je tedy designer Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.

0: místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi

velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl Mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás 2, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého, opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnobousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč

0: Autorem jedné z dalších povídek Ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jako by se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán s pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní. Jak se vede, kamaráde? Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě,
kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu, strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel Sira Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách, a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale ta už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jih, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Film je vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to Troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jihočeského kraje a já jsem se byla i podívat Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. Uh-huh. Od okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie. Já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měla můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc.
0: Romantička. Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme teda, chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: No, to je klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně.

0: protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi...
1: Byl nepříjemnej.
0: Ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu, skoro se všemi hlavními hrdiny, nebo se pletu?
1: To je pravda, to je pravda,
0: jo.
1: To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná a já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem ji viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono, ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
0: Joffre,
1: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louis de Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. Vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuji vám, Dano, otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět stokrát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, Svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu stokrát vidět Pretty Woman a taky Hříšný tanec a taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke 4 řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí denodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí je tam koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti 2 filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji, dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci, na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemá mi, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolala, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mi to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ji mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v Babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí Babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: a podobné. A pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět. To by pro mě nebyl Silvestr, no.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to jste mě teď zaskočilo. Je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek. No.
0: No. Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přesto ho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. To bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba i Ivě Bitové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano. A pak bych ještě, co se týče veselého her, tak je to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu její hlášku, ten vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou zase, pane Borku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč. Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000. Takže už má víc než čtvrtstoletí. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowe. Je to tedy film historický z doby starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowe, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění. Navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past. Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže...
1: Pan Spencer už teda 10 let nežije.
0: Já jsem myslel...
1: A mě zeptáte.
0: Jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, jestli jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda Alisa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak se říká, jak říkáte, dokola, jo. To jsou fakt filmy, jako které se mě líbilo, a líbilo se mě i ty hlášky, jo.
0: Jo, jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že... Máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky.
1: No, protože mě se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí o ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mě Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, vlastně takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí, tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Anglice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantický knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma. Jako
0: to je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky proč je můžete tolikrát vidět. Roberte...
1: Jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba... Slunce, seno a jahody, slunce, seno, pár fasek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá. Už se na to úplně alergické, když to slyším. Můj toho jsem se nedovolal do několikáčních línek, ale za to vy nemůžete. A chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu. Potom... paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuju, že jste mě vzal, jo.
0: No tak...
1: A ty vím, že budete pitomej, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, tak takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to.
0: AI.
1: Protože to mi vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, tak jo. To zmačknu. No,
0: ale Roberte...
1: To je tam ta samá kravina.
0: Já si myslím, já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Volal jsem se, to si myslím, že ne.
0: Já bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak tam zvoní 8 línek, že? To
0: je... No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že
1: jasný,
0: jste
1: jasný,
0: slyšet
1: jasný.
0: V polovině týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky a pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku, a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, Hláška, napísal neboť a vyměním, prostě dědictví. Aneb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba 100krát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdraví.
1: Děkuji taky. Dobrý večer, přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak který? Trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě po každý, nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím, ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá než společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no, vlastně.
1: No, pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance. To prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě. Jennifer Beals v hlavní roli.
1: No. Ano, svářečka.
0: No jistě. A taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět a můžu i dneska, po každý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete,
1: no to
0: protože...
1: nejsem.
0: Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším.
1: No,
0: to víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si
1: nevzpomenu
0: na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak, která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte,
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy mi...
1: No, koukněte na to, to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, ta romantická láska, že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc jako, i když jo, v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě to by oslovilo víc, že to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat miliony, tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: jedete.
0: A víte, že mě teď napadlo pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to ne, oni to nebyli potvory.
0: No, já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo.
0: Vy můžete, já ani moc.
1: Můžu?
0: Jo.
1: Svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se, v originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem
1: je
0: rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to byly, to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme denně, skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím.
1: Mimochodem, několik let.
0: Ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se v Rakousku, ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala, aha.
0: Tak to jenom tak, na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát.
1: Krásný večer. Naslyšenou. Krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tady si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy Postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí. Napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot, to byly velice pěkné filmy.
0: Philip Noiret, ano,
1: Paul,
0: ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl, třeba z Juraj Jakubisko, ano. Ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano.
1: Pohádku.
0: Tak rozhodně sedím na konáři, ale ano, myslím, že i
1: jo.
0: Perin Baba, ano.
1: No jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchhletěch dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Vlach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin led do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. To je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka, pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No to, o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam tančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No, snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky. Ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba z Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Paní Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír. Říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno
1: kníže
0: Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment, ten jas v těch očích. To bylo tak nádherně vykreslené. Bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná. To
0: no, někdy
1: dobře.
0: Nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, Ve čtyřech stánku a psovi hrála Marusiu, no Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více, Dovolená s andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních 5 telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
0: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
1: A ano. Tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
0: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
1: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši, guten tag, no to je bomba. To mám ráda, tam jsou takové hlášky v tom filmu, a neb Dědictví se to jmenuje. Ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takové hlášky, že to bych se zbláznila, jo? To se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo? Ta.
0: Jo.
1: Jsem byla mrtvá. A jak jí odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
0: Gump.
1: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu, já je miluju ty filmy.
0: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
1: Úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
0: Kdy jste dělala já úkoly?
1: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
0: No tak, už tam měla svoje místečko.
1: Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu. Vinetu.
0: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
1: humor.
0: Ohodnotili.
1: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polivka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
0: Rozumím.
1: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
0: Já tě mám ráda i bez peněz.
1: No. Ano. Já miluju humor a když tam je v tom filmu taková saranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
0: A teď jste to úplně udělali.

0: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom: mám rád Veselohry Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět.

0: třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, pač byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmů hodně, moc půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím, paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, Dobře. Protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám krásný podzim. Začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou
0: noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz Lomítko Linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně paní, která se nám představila, která se mi zatím ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina. Mělnická.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž, to je Pretty Woman. Hmm. Ale já prostě miluji prázdniny v Římě. Hmm. Prázdniny v Římě a velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezapte se na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Hmm. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinnetua. V jakýkoliv podobě. Vinnetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále. Ale tohle to velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: No, ale to už je trošku něco jiné.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinnetua, že vaše volba je jasná.
1: No, to je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohleto milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinnetua. Takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinnetuovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát, si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa, současným filmům moc nevěnuji pozornost, a to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. váš Sváťa, 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, no. Samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě z té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby, nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě, se omlouvám, mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy, teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy a ten první je Madisonské mosty
0: Meryl
1: Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Michael Douglas, ano,
1: Katelen,
0: a Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo strašně, ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No opravdu... a Borku, jak
0: Promiňte, ještě... že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Denis DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o... Ano, o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: No, už moc ne, už nebudu, jenom, co jsem to ještě chtěla dodat. No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla k podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku. Tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: No a ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No tak takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko,
1: pravda,
0: napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, řekněme, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex, tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou.
1: Znáte to? Krásně, Medřická. A
0: já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového, tam byla vidět ta láska. Myslím
1: ano, taky toho pozdnějšího věku, to mě taky teda vzalo, tady tento film.
0: No, to Mirko, rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba stokrát. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte třeba i na další téma. Děkuju.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz Lomítko Linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimé a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel na pravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do Noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak o co vlastně zavadili, jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížok. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americké filmy taky moc nemusím, a to je film Neboštící při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Neboštíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš, no tak to mě těší, takže ji zdravím a tak máme stejný vkus, no, to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews,
1: ano.
0: Teď já jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A trombončíny taky. Ne? Trombončíny taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna z hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu. No a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u Neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to? To mě ani nenapadlo, děkuju.
0: No?
1: Takže... No to teda to, co jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomítko Linka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání Noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma, nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak, kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou, nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej.
1: Ne.
0: To je jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: No, už toho, no, na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Tam ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni. A to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se, myslím, taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky taková takový film, který se může vidět dokola, pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžej, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím. A dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého, třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch osm psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy. A opravdu tady, teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečného, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silně, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
1: taky,
0: svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak. No,
0: tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky
1: a naslyšenou. Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí, ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí. Melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit, a to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie. Cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano. Daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to

0: to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou, určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
1: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
0: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám, nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
1: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
0: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že s lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
2: Je telem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe, chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slzraní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli.

0: chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných a proto se toho taky hodně prodalo.
1: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
0: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
1: Proč tahle poloha?
0: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
1: U stolu se vám nesedí dobře?
0: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
1: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
0: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
1: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
0: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným?
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi, pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout?
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne,
8: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertal?
0: Ne, učertá. U jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprudnout.
2: Pardon, pane, slyšel jsem vás. Já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
3: Těší mě. I když, promiňte, moje hodina už uhodila. Nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
3: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
3: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec. Spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
3: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
3: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
3: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
3: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
3: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizun kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
3: To ano. To bude několik tisíc jmen.
2: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
3: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
2: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
3: Že potřebuji kapku čeho?
2: Potřebujete 7 centavů z Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
3: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
2: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
3: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratrana.
2: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
3: Ne, tomu psát nebudu.
2: Ale tak poštovní vám uhradím.
3: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
2: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
3: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
2: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
3: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
2: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
3: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
2: Vy máte někoho v Ekvadoru?
3: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
2: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
3: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
2: Ale no
1: už
2: tak
1: od začátku.
2: To...
1: Potřebuji vědět celý průběh sporu co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
2: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
2: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
2: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
2: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore, ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
3: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
2: no,
3: ne?
2: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
3: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
2: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
3: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba, ale ujalo se to.
2: Ale nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
3: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
2: A no tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
3: Nikdy. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
2: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
3: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
2: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
3: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
2: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutit jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Pro boha,
3: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
2: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
3: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
2: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
3: Nevejte se, nenapíšu.
2: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
2: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
2: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
2: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
2: No, proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
2: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
2: Ale,
1: přitěžující.
2: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
2: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
2: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
2: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko,
2: to ti říkám.
1: Pozor, nesahejte na mě, no. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zatěl dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.